0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mám naději, že uslyší.

karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Iceland, Jesus.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch trnavských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že trnavský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu se dávalo blahé paměti.
1: Na řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, šupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele. Pomalu klesopluje, dneska se nesopluje,

já vyzkoušíme třetíce, karasy a platice, a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem lhostejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vidra nebo štika udělá z ryby nebo štíka. Být kapr, to je věda, kdo se teď bacha nedá.

ale škola ve vodě zdá se býti v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jen mělci jesení vzdělání si necení, od co sem líny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady, poplujem pod rybáře svačit. Ještě pár zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu bez strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

nás mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině, že ryba němá je a plachá, kdo tohle tvrdí, pustě tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě

klidných vod. Modrý letín, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích a bílá místa na

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka, ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

Tam pod vodou tlejou šejich moc, smolarských plavců, co ke dnu zvou. Tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v očích.

tam pod vodou tleju a nechte ji spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou, ženou se nad nima dychtiví stíny, co každý

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolarský plavce, co ke dnu zvou, ahoj,
0: to poslední ahoj, co každý.

0: Jo. Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte, jako Banana Boat, nebo Dayo také, s českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrtstoletí staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo. A protože Hoptropáci tady zpívají z hudeb, měli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 200 nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stožáru a hlavu.

stádem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš.

chrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džinu. Tu příznak stekle houkl,

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: pěkně konejší. Plujte sami kamarádi, chrápu pod vodou, chrápu pod vodou.
1: Hej!
0: Chrápu pod vodou.
2: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

A to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím Píseň pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohle alba slýchávám, když už někdo do těchto písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No, no, no. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Benjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče, a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si, prosím, opět krásné češtiny.

0: Modlitba vodáka, také jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhrubněná Outropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový tremský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vyjde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vít Jatroníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy,

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Proči, končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co jste z toho strudona?
5: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
7: Dobrý den.
6: Jakou náladu přinášíte? Letní?
7: Já jsem dobře naložena.
6: Jo.
7: Pořád.
6: Jo.
7: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jako ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Ano. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst, tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Před celým souborem.
2: Karel se strašně rozšílil a začal kout proti Oscarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem v klidu, ale večerní, nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oscar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečení, ta ženský taky.
3: Ano, jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojevil ho. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že se toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne? Ano.
3: Tak koukal, kousal do toho chebo v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Tam byla ona strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě. On dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk. A obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A neměl to vůbec lehký, ten Oscar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oscar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali. I ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 60.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet, nebo
3: já
2: tak.
3: Jsem se spíš

0: pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
1: Jo, jo, jo.
0: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
1: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
0: Děkuji.
2: A i vás, Patriku.
1: Díky.
2: A já bych si přál Bčko.
1: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
3: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
0: Děkuji.
3: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
0: To já vím. To slyším
3: často.
0: Takže
3: vám děkuju. Naschledanou.
1: Naslyšenou, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať si dobře rozumíme. Povídejte.
4: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
0: Děkuji.
4: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
1: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
4: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to, a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
1: ano.
4: Robot Emil.
1: Jo.
4: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
1: Dobře,
0: my
1: děkuji.
0: Vám taky přejem všechno dobrý.
1: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoliv pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený v 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit no. K podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Jo, to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je, někdy? To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk. Ano. V té technické
2: brži?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo. Ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. A poráta pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď bylo hrabání. A to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co trochu, já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravujem vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodov dávam bečku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo. Získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes?
7: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová.
9: My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Jak se ta doba proměnila? Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco, anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy, nepředstavitelných barev. A byly k sobě takhle, jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský dílo, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršovou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazard.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuji vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bo tam. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umijou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umijou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umijou, ale tak umijou, že já se skláním až k zemi před ně. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a hlasovala
5: vám.
7: Bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachráněj, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: Ježiš. A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale ne já.
9: To si byla, ty asi to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdívá Metuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: No, jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dám jim hlasovat.
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam seš o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, vy jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A to říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil zasloužilý umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to ten stop. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží leda což, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. No to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načež Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálem, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený, on si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa, a ne Husák.
1: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: České Vsi na Jesenicku začala rekonstrukce povodní zasažené školní tělocvičny. Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se potká ve čtvrtek s obyvateli Přerova. Dnes bude oblačnost, dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Tělocvičně základní školy v České Vsi na Jesenicku pracují dělníci. Opravují ji po předloňských povodních. Investice si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Petr Mudra.
2: Bude nová celá podlaha, včetně palubovky, budou nové omítky stěny, venkovní oprava venkovního zateplení, bude tam nová vzduchotechnika, nářadovna a vlastně celé kompletní vybavení tělocvičně jako takové. A stát by to mělo kolem 10 milionů korun. Odhadujeme, že zhruba za nějakých 6 měsíců by tělocvična mohla být hotová.
0: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Například podle předsedy SPD Tomia Okamury. Tím vláda plní jeden ze svých slibů.
3: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
0: Lidé z Přerova přivítají ve čtvrtek tenistku Lindu Noskovou. Hráčka tamního klubu zvítězila v sobotu ve finále Wimbledonu. Setkání s obyvateli Přerova začne v 17 hohodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Pořadatelé připravili mimo jiné autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Návštěvníci akce se mohou těšit na jahody se smetanou, které jsou s Wimbledonem neodmyslitelně spjaty už od prvního ročníku turnaje v roce 1877. Město Přerov připraví pro fanoušky 300 porcí jahod, které budou rozdávány zdarma. Sport.
0: Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo v boji o titul se od 21 hodin českého času utkají v Atlantě Argentina s Anglií. Počasí. Dnes bude oblačno, na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Hranicích na Přerovsku je z důvodu prací na inženýrských sítí omezen provoz v ulici K nádraží. Jízdní pruhy jsou zúžené, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 15. července, svátek má Jindřicha Egon, vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se opět na vaše vzkazy na našem SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat obyčejný muž Petr Spálený. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa 15. července, za 3 minuty bude 17:45 a svátek má dnes Jindřich a Egon.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je 15. července středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné 5. série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 000 skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.

0: think, you know, my little sister, she's crying out there, so...
1: Rok po ní se tam radovala Barbora Klejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidnu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 6:15, je 15. července a svátek mají Jindřich a Egon.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud vítr věje, velká láce. No dnes přehánky a bouřky a teplota do 26 stupňů Celsia a vám bude severní až severovýchodní vítr. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách a na číslo 723 70 33 51, ale také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 20 stupňů. Celsia. Prostějov 21 stupňů, píše Monika, která už se chystá do práce, ať se v ní daří. Šumveld 18 stupňů, vzkaz od Evy, která nemůže spát a tak už pozalévala ve skleníku a doufá, že o zahrádku se postará déšť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Queeny.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30, dobré ráno. Olomoucké ESC Centrum ode dneška do neděle hostí mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. Na Hané jsou zvyklí pořádat mezinárodní závody, klání takové důležitosti a prestiže, ale v Česku ještě neproběhlo. I proto k organizaci takové akce v Olomouci přistupují s mimořádnou péčí.
1: Je to vlastně poprvé v České republice taková akce, takže je to takový historický okamžik pro Českou republiku, o to víc si dáváme záležet na tom, aby proběhlo všechno co nejlíp a měli z toho jezdci i tým, i diváci co nejlepší zážitek a aby to i ti jezdci hodnotili potom samozřejmě pozitivně, protože to není vůbec jednoduchý získat a aby byla někdy do budoucna šance získat nějaký další mistrovství Evropy nebo nějaký takový šampionát, tak aby byli České republice třeba naklonění.
2: Vysvětluje ředitelka ESC centra v Olomouci Kristýna Bundilová a akci se celý tým snaží co nejlépe zvládnout nejen organizačně, ale také marketingově, tak aby si na Hanou našlo cestu co nejvíce návštěvníků.
1: Já doufám, že to splní svůj účel a doufám, že spoustu diváků dorazí, že to bude nejen pro diváky, kteří se přijdou podívat jako na drezuru, jako že jsou to drezurní jezdci, ale i veřejnost, prostě třeba i rodiny s dětmi a tak dále. Jako už máme nějakou zpětnou vazbu, ozývají se nám úplně jakoby cizí lidé, kteří by se asi k tomu jinak nedostali, takže doufám, že ta účast bude zajímavá trošku jiná.
2: Právě diváci neznalí drezurních závodů by mohli být na místě trochu překvapení. Zatímco na parkurových závodech je atmosféra podobná jako na jiných sportovních kláních a fandí se i během jízd, na drezuře musí být absolutní klid.
3: Skokoví koně mají rádi vlastně hudbu, mají rádi motivaci, mají rádi adrenalin, kdežto drezura je strašně klidný a tichý sport. V drezuře jedete úlohu 6 minut a celých těch 6 minut se vlastně ten kůň musí soustředit na toho jezdce, takže ta atmosféra bude jiná, ale o to napínavější, protože čekáme opravdu nejlepší jezdci z Evropy tady v těch svých kategoriích. Tady ty dvě kategorie vlastně plodí jednou ty olympijské vítěze. Věřme tomu, že dítě, které nebo junior, který tady vyhraje, tak jednou ho uvidíme na olympiádě.
2: Přeje si prezidentka závodu Barbora Hubáčková. Ta bude mít na závodech dvojnásobné starosti. Nejen v roli organizátora, ale také v roli rodiče jedné ze závodnic.
4: De facto prožívám to úplně stejně jako pořadatel, úplně stejně jako matka. Je to opravdu náročné, protože snažíte se, aby každý detail byl perfektní a do toho musíte teda nervama přežít to, když dítě startuje, takže budu nervózní.
2: Usmívá se Barbora Hubáčková, ředitelka mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře v Olomouci. V tamním ESC centru se závodí od středy do neděle, kdy jsou na programu finále obou kategorií. Přihlášených je 119 účastníků z 24 zemí a vstup pro diváky je zdarma. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Markéta Šorfová.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Práci v zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se obávají, že nebudou moc v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou loděk. Kvůli suchu se jim nedaří napustit nedávno zrevitalizovaný velký rybník. Vyschlý je také potok, který rybník napájí. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá. Při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. V pátek začne v Prostějově likvidace 8 pajasanů. Tento invazivní druh stromu se rychle šíří a vytlačuje domácí rostliny. Proto ho budou likvidovat dendrologové pomocí injektáže herbicidu do kmenů. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili více než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a právě téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří letos nehodu zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Sport. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. Počasí. Dnes bude oblačno, na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Mikulovicích na Jesenicku je kvůli stavebním pracím částečně omezen provoz na ulici Hlavní. Projedete jedním jízdním pruhem, počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pranostiky pro dnešní den. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno. Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, je 15. červencové ráno, svátek má Jindřich a Egon, vše nejlepší. Co říkají pro dnešní den pranostiky? Prší-li na den rozeslání apoštolů, bude draho. Věje-li na den rozeslání apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud věje, velká láce. Červenec horký, jsou pěkné vdolky. Zemědělci pozor, svatý Jindřich je náš patron přižních. Na den rozeslání apoštolů ozimy uzrávají a ovsy na polo se nalévají. V červenci ženci na pole a včely spole. Bývají psí dny jasné, úrody pak bývá šťastně. Zahrádkáři, jsou-li dny v červenci jasné a čisté, přináší dary hojnosti jisté, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. A jak to bude se zimou? Jsou-li mraveniště v červenci výše, přijde tuhá zima spíše. Jaký je červenec, takový bývá příští leden. A ještě jedna pranostika, v červenci dne ubývá a horka přibývá. Přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 15. červencového rána, je tady středa, svátek má Jindřich a Egon a za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, roztrhnali v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve. No dnes přehánky a bouřky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, štíty zataženo po dešti 11 až 15 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, dusno, napsal Břeťa. Prší a 18 stupňů v Uničově, vzkaz od Milana, Chomoutov, bouřka a 19 stupňů Celsia, to už píše Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dokázala vycvičit psy na vyhledávání živých i mrtvých lidí v terénu, v sutinách i ve vodě. Dnes je kynoložka Klára Hlubocká jedinou psovodkou v Česku, která se služebními psy umí vyhledat otrávená a uhynulá zvířata. Klára Hlubocká i její psí pomocníci, záchranáři budou hosty prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte hosta ve studiu ve středu v 10 dopoledne.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Samospráva Javorníku investuje do zateplení městských domů. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Samospráva Javorníku investuje do zateplení městských domů. V části Mohelnice lidé můžou využívat nové koše na tříděný odpad. Vstup do zámecké zahrady v Hranicích omezili opravy. Dnes bude oblačnost, dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Dělníci dokončují v ulicích Fučíkova a Janošíkova v Javorníku na Jesenicku zateplování městských domů. Investice si vyžádá zhruba 7 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Podle nezávislé starostky Ireny Karešové by práce měly být hotové do konce měsíce.
4: Už dá se říct, že jsme téměř ke konci celé zakázky. Myslím si, že do konce července by mělo být hotovo na obou dvou bytových domech. Ten důvod je víceméně jasný, abychom uspořili našim občanům, kteří v těchto bytových domech bydlí, náklady na bydlení a lepší jakýsi komfort.
3: Ve vybraných ulicích Mohelnice na Šumpersku jsou nové koše na tříděný odpad. Lidé mají k dispozici například na náměstí kosmonautů a u základních škol. Pokud se osvědčí, vedení města zváží jejich rozšíření do dalších lokalit. Vyplývá to z informací na sociálních sítích radnice. Na opravě fasády věže zámku na Pernštejnském náměstí pracují dělníci v Hranicích. Kvůli rekonstrukci je úplně uzavřený jižní vstup do zámecké zahrady. Severním lidé projdou o víkendech a ve všední dny od 2 hodin odpoledne, vysvětluje Petr Bakovský, mluvčí hranické radnice.
5: Je to z toho důvodu, že vlastně vedle zámku bude zařízení staveniště a to znamená, že ta se tam v průběhu dopoledne a do té 2 hodiny budou pohybovat dělníci a byla by narušená bezpečnost občanů, kteří by tam procházeli.
3: Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů nad 50 let. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice smírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
2: Sport.
3: Hokejisté Pardubice připravují na nový extraligový ročník. Do něj půjdou v roli obhájce titulu. Stejné ambice chtějí naplnit i v dalším ročníku. Potvrzuje to i majitel HC Dynamo Pardubice Petr Dědek.
6: My určitě nechceme usnout na Vavřínech a budeme pokračovat v nastolený lajně a uděláme všechno pro to, abychom zopakovali vítězství, protože nám chutná. A po těch 2 prohraných finále doma, tak bychom rádi, aby taky v brzký době jsme před domácíma fanouškama to udělali.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během nemírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Z důvodu prací na inženýrských sítích je uzavřena ulice Bystrovanská v Olomouci. Objížďka vede přes ulice Divišova, Táboritu a Beneše Třebíského.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera jsem potkal kamarádku, která si postěžovala na horké počasí. Prý už ani nepoužívá opalovací krém, ale rovnou grilovací koření. No počasí probereme už v této hodině. Po půl sedmé budu volat do Českého hydrometeorologického ústavu a za chvíli otevřeme také 100 let staré noviny. Vypravíme se tentokrát do parlamentu. Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Novák, Hvězdičko blízkavá. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. V parlamentě všechno utichlo. Psalo se před 100 lety v československých novinách. Co se dělo během letních prázdnin v jeho prostorách, zajímalo Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Pokud vás napadlo, že se hlavně uklízelo, máte pravdu. Jak se psalo v novinách, koberce jsou sňaty z chodeb, nahrubo očištěny, časem přes prázdniny udělá se úklid generální a spraví se rozlámané lavice a stoly, na nichž dosud zejí díry. V kuloárech, v místnostech restauračních dosud to čpí kouřem, puch neobyčejný z vydýchaného vzduchu se šíří prostorami. Naše sněmovna trpí, jelikož nemá větrání. Pobyt v takových místnostech je hrozný, zvláště za dlouhých schůzí. Novináři zmiňovali, že trpí především ti, kteří mají zdravotní problémy, a uváděli příklad poslance Mašaty, který vážně onemocněl. A podotýkali, že za topení a větrání, které prakticky nefunguje, se vydali nemalé prostředky a bylo to k ničemu.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrt na sedm, dobré ráno, je tady středa 15. července, svátek má Jindřich a Egon.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody blížené ceno, dnes přehánky a bouřky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Loučná nad Desnou 16 stupňů, trochu pršelo, napsal Honza, Prostějov 20 stupňů, bouřlivo, hlásí Ivana, Postřelmov 18 stupňů, zataženo, chtělo by to trochu víc deště, ale hlavně žádné kroupy, to už píše Irena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým osmdesátinám. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spolu.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno. Dobrou chuť snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Doloplazy na Prostějovsku jsou zajímavou obcí, kde už mimo jiné ve 14. století stávala tvrz. Na jejím místě pak prý jedna marnivá hraběnka postavila zámek za pomoci pekelných sil. Více už přinese dnešní pohlednice o 9:30. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Markéta Šorfová.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude hotová rekonstrukce právnické fakulty za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů korun. Podle děkana Milana Koláře bude moc lékařská fakulta díky novým prostorům navýšit počty studentů. Poslanci by dnes ve třetím čtení měli projednávat návrh o znovuzavedení EET. Od nového roku by se systém vztahoval na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Státnímu rozpočtu by EET ročně přineslo na 14 miliard korun. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit. Současně chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. V Přerovské nemocnici se narodilo v prvním pololetí 243 dětí. To je opět víc než za stejné období loni. Podle mluvčí Přerovské nemocnice Radky Miloševské, rodiče nejčastěji volila pro děvčata jména Laura, Anna, Eliška, Julie a Sofie. Mezi chlapci zvítězila jména Daniel, Eduard a Jakub. Sport. Teniska Barbora Krejčíková vyhrála utkání prvního kola premiérového ročníku turnaje v Aténách na tvrdém povrchu. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Počasí. Dnes bude dopoledne převážně zataženo, odpoledne oblačno až polojasno. Na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během nemírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Zábřehu na Šumpersku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřena silnice před stanicí záchranné služby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Zemědělci z Hané využívají v boji proti škůdcům letadla Čmelák. Podrobnosti o tom za chvíli. Dobré ráno přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Zemědělci z Hané využívají v boji proti škůdcům letadla Čmelák. Ve výšce pouhých 3 až 6 metrů piloti zhazují na pole z kukuřicí vajíčka drobných vosiček. Ty jsou přirozeným nepřítelem zavíječe kukuřičného. Do vzduchu letadla vyráží s východem slunce.
1: Pustíme si elektriku, odblokujeme olej, trošku tam stříkneme, je to teplé, takže nepotřebuje moc a můžeme startovat.
2: Pilot Boris Lang vyráží na další let. Ze žlutého letadla typu Čmelák zhazuje do polí vajíčka vosičky, která hubí škůdce zavíječe kukuřičného. Počasí je podle Borise Langa ideální a své letadlo navíc dobře zná.
1: Dneska nádherně je, bez větří, brzo ráno, lísteček se nehne, nádhera. Tak se Čmelákem lítám asi od 89.
2: Nad kukuřicí létá Boris Lang ve výšce v rozmezí 3 až 6 metrů, vyčíslil Pavel Urban ze společnosti Agro Air Chrudim.
3: Aplikační výška by měla být, pokud to umožňují okolnosti na poli, dráty vysokého napětí, překážky, posedy, stromy a podobně, tak je to někde kolem 3 až 6 metrů nad tím porostem. A co se týká pracovních zatáček, to je to, na co si lidé občas stěžují, když je to pole v těsné blízkosti zástavby, obce nebo jednotlivých stavení, tak tam máme minimální výšku 30 metrů, kde po nezbytně nutnou dobu můžeme to letadlo vlastně v té pracovní zatáčce vrátit nad to pole.
2: Za jeden let zvládne Boris Lang ošetřit zhruba 90 hektarů. Úrodu kukuřice má zajistit takzvaná biologická ochrana, založená na čistě přírodních vztazích, říká Michal Skulník z litovelské společnosti MJM Agro.
4: My aplikujeme do porostu kukuřice vajíčka drobné vosičky, která se v řádu několika dnů po aplikaci, nebo řekněme 10 hodin až dnů po aplikaci líhne. A vzhledem k tomu, že tato dravá vosička patří do skupiny parazitoidů, to znamená, ona klade své jedince do vajíček toho té můry, toho zavíječe kukuřičného, a tím v podstatě eliminujeme množství těch potenciálních jedinců, kteří by se v té kukuřici líhli a způsobovali následné škody.
2: Pokud pilotům neskomplikuje plány počasí, budou nad hanáckými poli létat do pátku. Z Prostějovska Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí, jak bude?
2: V těch ranních dopoledních hodinách ještě čekejme hodně oblačnosti, převážně zataženo. Na většině území budou ještě doznívat srážky, počítejme s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Stále se ještě mohou vyskytnout i bouřky, které mohou být ojedinělé i silné, ale ta pravděpodobnost se směrem k tomu odpolední bude zmenšovat. Od jihu potom začnou srážky ustávat a odpoledne bude oblačno, později až polojasno. Místy se ještě mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky, ale ty už budou velmi lokálního charakteru a večer potom budou srážky definitivně ustávat a oblačnosti bude dále ubývat.
0: A...
2: Pardon, ještě teploty doplním, ty budou mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 a výtrpované slabý, během dne mírný, severní, severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A pojďme se ještě podívat na noc a zítřejší den, jak bude?
2: V noci bude většinou polojasno, k ránu se jen mohou vytvořit mlhy, teploty klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia, vítr už bude slabý, severovýchodní nebo proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne očekáváme polojasno, jen přechodně oblačno a jen ojediněle se mohou vyskytnout přeháňky nebo případně i bouřka, a to zejména v horských oblastech. Teploty během zítřejšího dne budou už opět o něco vyšší, mezi 26 až 30 stupňů Celsia, na horách mezi 19 až 23 a výtrpované slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Šrouby a matice nám připomněla skupina Mandra, že hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Petr, Naď a Song a i tak jsme frajery. Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Snídáte-li, přeji dobrou chuť. Jste-li na cestách, dobře dojeďte. A jestli čekáte u lékaře, přeji jen dobré zprávy. Právě teď, 9 minut před 7 hodinou, nás čeká ranní rozcvička, kterou nachystal Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit s ručníkem. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže před trupem drží napnutý ručník. S nádechem jdeme do výponu na špičky a zároveň zvedáme napnutý ručník nad hlavu. S výdechem se vrátíme zpět na paty. Opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Řidiči budou v centru Olomouce platit za parkování i o víkendech. Více o tom ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Řidiči budou v centru Olomouce platit za parkování i o víkendech. Ministerstvo kultury vyhodnocuje jarní vstupy zdarma do muzeí a galerií. Horskou stezku mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách opravují dělníci. Dnes bude oblačno s dešti a teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Olomoučtí radní rozšířili dobu placeného parkování v centru města. Zatím řidiči platí jen v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Od února příštího roku to bude do 22 hodin, včetně víkendů. Podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Piráti změny dlouhodobě požadovali obyvatelé centra. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupu zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Národní galerie Praha potvrzuje zvýšenou návštěvnost a je připravená pokračovat i na podzim.
2: Národní galerie v Praze je jedním z více než 40 muzeí a galerií, které mohly o nedělích v dubnu, květnu a červnu navštívit lidé zdarma.
3: Návštěvnost se zvýšila, o těch volných nedělích přišly o stovky lidí více.
2: Potvrzuje zvýšenou návštěvnost mluvčí galerie Jana Holcová. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt, upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
4: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
2: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začala oprava tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové do měsíce. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná. Sport.
1: České basketbalistky do 17 let prohrály poslední zápas skupiny na mistrovství světa v Brně proti Japonsku 49-69. Český tým obsadil s bilancí 0-3 čtvrté místo ve skupině C a v dnešním osmifinále se utká s Kanadou, vítězem skupiny D. Počasí. Dnes bude dopoledne převážně zataženo, odpoledne oblačno až polojasno. Na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 na 282. kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou havarovalo osobní auto. To teď stojí v odstavném pruhu a o kousek dál na 285. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Levý jízdní pruh je neprůjezdný a opatrně také na silnici číslo 434 u Lipníku nad Bečvou havarovala kousek od čerpací stanice dvě osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemnou středu přeje Vítek Šoukal. Také jste si jako děti či dospělí nahrávali písničky z rádia na magnetofon a doufali jste, že do songu nebude moderátor mluvit. No včera jsem na to zaspomínal, protože jsem našel nahranou kazetu z roku 1991 a byla na ní i písnička od Marie Rotrové. Ta už za chvíli bude zpívat v našem vysílání. Hrajeme písničky, které nestárnou a do čtvrt hodiny se vypravíme za olomoucký věci, kteří nám představí grafenový materiál pro superkondenzátory. Dobré ráno.

0: zahrádkách především dohlížet na dostatek vláhy. Dnes nám s ním pomohlo trochu počasí. Je také co sklízet na prázdné záhony, ale můžeme ještě zasít některé rychle rostoucí druhy zeleniny. Co tam patří? Tak vhodná je například červená řepa, která do podzimu vyroste alespoň do malých bulviček, listový nebo ledový salát, špenát, polníček, pekinské zelí, raná karotka, kedlubny a různé druhy řetkví a řetkviček. Stihneme ale také hrášek nebo keříčkové fazole. Samozřejmě, že i v červenci pravidelně plejeme a dohlížíme na výskyt hmyzu a slimáku. Ti se opět hojně vynořili. Tak ať se nám daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 15. července, čtvrté na 8. Svátek má dnes Jindřich a Egon.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, vějeli v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud vítr věje, velká láce. No dnes věje severozápadní vítr. No a dnes také přihánky a bouřky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je ve Vyškově. Hlásí 18 stupňů a oblačno. V Mohelnici máme dnes po ránu 18 stupňů, konečně pěkně napršeno, pořád zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. V Žárové zataženo, prší během noci 4 mm srážek, teplota 17 stupňů, napsal Tonda. Po včerejší bouřce, kdy napršelo jen 2 mm srážek, je v Javorníku dnes zataženo, pofukuje vítr, teplota 16 stupňů, vzkaz od Františka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než 3 roky žije. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Odborníci Evropské komise zařadili do databáze perspektivních inovací pro komerční využití grafenový materiál vědců z Olomouce. Jedná se o dusíkem obohacený nanografen pro ukládání energie v superkondenzátorech, které jsou alternativou litiových baterií. Využití by olomoucké superkondenzátory mohly mít například v kosmonautice a letectví.
1: Veronika Šedajová, materiálová chemička, mi tady ukazuje různé formy grafénu obohaceného dusíkem. Jedna, který ho máte ve skleničce, takový černý prášek.
2: A my tento prášek nanášíme na elektrody, které potom dáváme do kondenzátoru, což je vlastně na ukládání energie.
1: A to je tady ten černý pásek na alobalu, bych řekla.
2: Přesně tak, je to alobal, je to vlastně hliníková folie a ta nám slouží jako sběrač proudu.
1: Vy ho pak pěkně asi smotáte, nějak speciálně.
2: My to vlastně smotáme jako štrudl, ten štrudl namočíme do takzvaného elektrolitu a ten potom opravdu zavřeme do tady té stříbrné plechovky, která nám potom díky tomu ukládá tu energii.
1: Co to teda znamená, že se tento projekt dostal do databáze Evropské komise? Na to se ptám Veroniky Veselské, která se zabývá přenosem těchto projektů přímo do praxe.
3: Bude dostupný všetkým firmám a sektoru, který má záujem o inovace. To znamená, že naozaj naša práce má zmysel a že výsledky vědeckého výzkumu se naozaj dají transformovat až do reálných aplikací.
1: Takže je to vlastně takový štempel, takové razítko té Evropské komise, protože to je dobrý projekt a že určitě investoři by ho neměli vynechat?
3: Jednoznačně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Markéta Šorfová.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Zemědělcům z Hané pomáhají v boji proti škůdcům letadla Čmelák. V těchto dnech jejich piloti schazují na Olomoucku a Prostějovsku na pole s kukuřicí vajíčka drobných vosiček. Ty jsou přirozeným nepřítelem škůdce zavíječe kukuřičného, uvedl Michal Skulník z litovelské společnosti MJM Agro. Řidiči čekají dopravní komplikace na trase mezi Olomoucí a Štemberkem. V pondělí začali dělníci opravovat cestu u obce Dolany. Úsek musí osobní auta až do konce srpna objíždět. Dnes vzrostou maximální povolené ceny paliv. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. Cena za benzín zůstane skoro stejná. Zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Rozhodla o tom vláda. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Sport. Fotbalisty Slovácka posílil řecký útočník Janis Niarchos. Přišel z polského klubu Wisla Plock a podepsal smlouvu na 3 roky. Počasí. Dnes bude dopoledne převážně zataženo, odpoledne oblačno až polojasno. Na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během nemírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 na 285. kilometru ve směru na Mohelnici havaro osobní auto mimo silnici. Na místě je policie, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes startuje v Olomouci mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje. Dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: Do středečního dne vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl 8. Dobré ráno. Olomoucké ESC Centrum ode dneška do neděle hostí mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. Na Hané jsou zvyklí pořádat mezinárodní závody. Klání takové důležitosti a prestiže ale v Česku ještě neproběhlo. I proto k organizaci takové akce v Olomouci přistupují s mimořádnou péčí.
1: Je to vlastně poprvé v České republice taková akce, takže je to takový historický okamžik pro Českou republiku, o to víc si dáváme záležet na tom, aby proběhlo všechno co nejlíp a měli z toho jezdci i tým i diváci co nejlepší zážitek a aby to i ti jezdci hodnotili potom samozřejmě pozitivně, protože to není vůbec jednoduchý získat a aby byla někdy do budoucna šance získat nějaký další mistrovství Evropy nebo nějaký takový šampionát, tak aby byli České republice třeba nakloněni.
2: Vysvětluje ředitelka ESC centra v Olomouci Kristýna Bundilová a akci se celý tým snaží co nejlépe zvládnout nejen organizačně, ale také marketingově, tak aby si na Hanou našlo cestu co nejvíce návštěvníků.
1: Já doufám, že to splní svůj účel a doufám, že spoustu diváků dorazí, že to bude nejen pro diváky, kteří se přijdou podívat jako na drezuru, jako že jsou to drezurní jezdci, ale i veřejnost, prostě třeba i rodiny s dětmi a tak dále. Jako už máme nějakou zpětnou vazbu, ozývají se nám úplně jakoby cizí lidé, kteří by se asi k tomu jinak nedostali, takže doufám, že ta účast bude zajímavá trošku jiná.
2: Právě diváci neznalí drezurních závodů by mohli být na místě trochu překvapení. Zatímco na parkurových závodech je atmosféra podobná jako na jiných sportovních kláních a fandí se i během jízd, na drezuře musí být absolutní klid.
3: Skokový koně mají rádi vlastně hudbu, mají rádi motivaci, mají rádi adrenalin, kdežto drezura je strašně klidný a tichý sport. V drezuře jedete úlohu 6 minut a celých těch 6 minut se vlastně ten kůň musí soustředit na toho jezdce, takže ta atmosféra bude jiná, ale o to napínavější, protože čekáme opravdu nejlepší jezdci z Evropy tady v těch svých kategoriích. Tady ty dvě kategorie vlastně plodí jednou ty olympijské vítěze. Věřme tomu, že dítě, které nebo junior, který tady vyhraje, tak jednou ho uvidíme na olympiádě.
2: Přeje si prezidentka závodu Barbora Hubáčková. Ta bude mít na závodech dvojnásobné starosti. Nejen v roli organizátora, ale také v roli rodiče jedné ze závodnic.
4: De facto prožívám to úplně stejně jako pořadatel, úplně stejně jako matka. Je to opravdu náročné, protože snažíte se, aby každý detail byl perfektní a do toho musíte teda nervama přežít to, když dítě startuje, takže budu nervózní.
2: Usmívá se Barbora Hubáčková, ředitelka mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře v Olomouci. V tamním ESC centru se závodí od středy do neděle, kdy jsou na programu finále obou kategorií. Přihlášených je 119 účastníků z 24 zemí a vstup pro diváky je zdarma. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 15. červencového rána. Je tady středa, za půl minuty bude 7:45 a svátek má dnes Jindřich a Egon.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, roztrhneli v červenci pavouk svou síť ve dvě. Brzy se déšť ozve. No dnes přeháňky a bouřky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné napsal, dnes se mi z postele ani nechtělo, teplota po ránu 16 stupňů. Nad ránem trochu popršelo, vypadá to, že to hlavní přijde později, je zamračeno, větřík jen mírně fouká, vlhkost vysoká 95%. Pečivo na snídani jsem nakoupil, slepice vypustil z kurníku, výběh mají zatím uzavřený, nerad bych přišel o další slepice, píše Honza. To Zdena z Holubic naměřila 18 stupňů, po včerejším silném liáku a bouřce je zataženo, chystá se dělat hovězí polévku a loupat naklíčené brambory, tak ať se vše vydaří. Po dešti 18 stupňů Celsia v Uničově, to už píše Milan.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dokázala vycvičit psy na vyhledávání živých i mrtvých lidí v terénu, v sutinách i ve vodě. Dnes je kynoložka Klára Hlubocká jedinou psovodkou v Česku, která se služebními psy umí vyhledat otrávená a uhynulá zvířata. Klára Hlubocká i její psí pomocníci, záchranáři budou hosty prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte hosta ve studiu ve středu v 10 dopoledne.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas, to je výhra!

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, také vás dnes opět čeká práce na zahrádce. Včera jsem obdivoval našich pár řádků brambor, docela se jim daří a mandelinku jsem letos vlastně nenašel ani jednu. Víte, co platí na mandelinku bramborovou? Mezi brambory je dobré vyset kopr nebo měsíček lékařský, mandelinky je nesnáší. Stejně tak trvalky, jako je šalvěj nebo křen, je odpudí. Jestli s mandelinkou bojujete každý rok, zkuste příště k bramborám zase třeba zmiňovaný kopr. Mně to letos asi zafungovalo, anebo mají sousedi lepší brambory. Tak ať se nám v pěstování daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. V Hranicích přibudou stanoviště sdílených jízdních kol. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Hranicích přibudou stanoviště sdílených jízdních kol. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se potká ve čtvrtek s obyvateli Přerova. V Olomouci začíná mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. Dnes bude oblačnost, dešti a teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. V Jungmanově a Nové ulici v Hranicích budou nová stanoviště sdílených jízdních kol. Zatím jich ve městě funguje 27. Pro rozšíření se vedení radnice rozhodlo v reakci na zájem lidí. Pouliční půjčovny bicyklů začaly ve městě fungovat v polovině dubna. Pokračuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
2: Do 30. června máme víc než 11 300 výpůjček, což je tedy víc, než jsme čekali. Je vidět, že se to v Hranicích chytlo a že ta sdílená kola jsou poměrně široce využívaná, zejména v lokalitách nebo na stanovištích na náměstí Masarykově, v sadech Československých legií a také u sportovního areálu.
1: V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se potká ve čtvrtek s obyvateli Přerova. Setkání začne v 17 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Podle mluvčí magistrátu Lenky Chalupové připravili pořadatelé autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček. Zdarma budou rozdávány jahody se smetanou, které jsou pro Wimbledon typické. Město Přerov nachystalo celkem 300 porcí.
0: Sport.
1: Ode dneška do neděle probíhá v olomouckém ESC centru Vlascích mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. Vstupná akce je pro diváky zdarma. Program vyvrcholí v neděli individuálními finálovými závody v obou kategoriích. Harmonogram medailových ceremoniálů a počet účastníků přibližuje ředitelka areálu Kristýna Bundilová.
3: První dekorování, takový to medailový, bude ve čtvrtek juniorských týmů. V pátek dekorování tam nebude s medailama a sobota také budou týmy a v neděli budou taky medailové freestyly a dětské individuály. Dorazí 119 účastníků z 24 zemí.
1: Závodí se od čtvrtka do neděle vždy od 8 hodin. Přesný program je na webu šampionátu.
0: Počasí.
1: Dnes bude dopoledne převážně zataženo, odpoledne oblačno až polojasno. Na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici číslo 44 u Dolní Studénky na Šumpersku havarovala dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění a na dálnici D1 na 251. kilometru ve směru na Brno stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Víte, že někteří lidé jsou jako puchýře? No ukáží se, až když je práce hotová. Tak čeká-li vás dnes nějaká, držím palce, ať jde co nejlépe a třeba ať vám někdo pomůže. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun. Už za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Michal Tučný. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Právě teď se s Martinem Písaříkem vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody blíženec, no dnes přehánky a bouřky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 21 stupňů, oblačno, vlhkost 88%, konečně prší od včerejšího večera, píše Miroslav. Bodíkov je po dešti, poroste alespoň vysetý hrášek a 17 stupňů Celsia, napsala Vlaďka. Olomouc 20 stupňů, každou chvíli prší nebo bouří, to je vzkaz od Báry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich

často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Zemědělci z Hané využívají v boji proti škůdcům letadla Čmelák. Ve výšce pouhých 3 až 6 metrů piloti zhazují na pole s kukuřicí vajíčka drobných vosiček. Ty jsou přirozeným nepřítelem zavíječe kukuřičného. Do vzduchu letadla vyráží s východem slunce.
1: Pustíme si elektriku, odblokujeme olej, trošku tam stříkneme, je to teplé, takže nepotřebuje moc a můžeme startovat.
2: Pilot Boris Lang vyráží na další let. Ze žlutého letadla typu Čmelák zhazuje do polí vajíčka vosičky, která hubí škůdce zavíječe kukuřičného. Počasí je podle Borise Langa ideální a své letadlo navíc dobře zná.
1: Dneska nádherně je, bez větří, brzo ráno, lísteček se nehne, nádhera. Tak se Čmelákem lítám asi od 89.
2: Nad kukuřicí létá Boris Lang ve výšce v rozmezí 3 až 6 metrů, vyčíslil Pavel Urban ze společnosti Agro Air Chrudim.
3: Aplikační výška by měla být, pokud to umožňují okolnosti na poli, dráty vysokého napětí, překážky, posedy, stromy a podobně, tak je to někde kolem 3 až 6 metrů nad tím porostem. A co se týká pracovních zatáček, to je to, na co si lidé občas stěžují, když je to pole v těsné blízkosti zástavby, obce nebo jednotlivých stavení, tak tam máme minimální výšku 30 metrů, kde po nezbytně nutnou dobu můžeme to letadlo vlastně v té pracovní zatáčce vrátit nad to pole.
2: Za jeden let zvládne Boris Lang ošetřit zhruba 90 hektarů. Úrodu kukuřice má zajistit takzvaná biologická ochrana, založená na čistě přírodních vztazích, říká Michal Skůník z litovelské společnosti MJM Agro.
4: My aplikujeme do porostu kukuřice vajíčka drobné vosičky, která se v řádu několika dnů po aplikaci, nebo řekněme desítek hodin až dnů po aplikaci líhne. A vzhledem k tomu, že tato dravá vosička patří do skupiny parazitoidů, to znamená, ona klade své jedince do vajíček toho té můry, toho zavíječe kukuřičného, a tím v podstatě eliminujeme množství těch potenciálních jedinců, kteří by se v té kukuřici líhli a způsobovali následné škody.
2: Pokud pilotům neskomplikuje plány počasí, budou nad hanáckými poli létat do pátku. Z Prostějovska Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Markéta Šorfová.
4: Půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Zítra začne rekonstrukce silnice číslo 55 mezi Olomoucí a nedalekým Grigovem. Práce potrvají necelý měsíc a vyžádají si částečnou uzavírku, řekl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Poslanec motoristů Filip Turek ve včerejším instagramovém videu oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, při které se srazil se zdravotnickým vozem. Ve věku 78 let v pondělí zesnul hokejový trenér Lubomír Fischer. Svou hráčskou kariéru začínal v rodném Brně. Po vojně přešel do Olomouce, kde hrál až do roku 1978. Od 80. let působil jako asistent A týmu Mori a jako člen trenérského triumvirátu dovedl v roce 1994 hokejisty HC Olomouc k extraligovému vítězství. Vstup do zámecké zahrady v Hranicích omezily opravy fasády věže zámku na Pernštejnském náměstí. Kvůli stavebním pracím a pohybu dělníků v odpoledních hodinách bude severní vstup otevřen ve všední dny až od 14:00 odpoledne. O víkendech jim projdou bez omezení. Jižní vstup je úplně uzavřen, vysvětluje mluvčí radnice Petr Bakovský. Sport. Teniska Sára Bejlek zabojuje v premiérovém ročníku turné v Aténách o postup do čtvrtfinále. Její soupeřkou bude večer Rakušanka Tagerová. Počasí. Dnes bude dopoledne převážně zataženo, odpoledne oblačno až polojasno. Na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na silnici mezi Plumlovem a Vícovem na Prostějovsku havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně. A na dálnici D35 na 273. kilometru ve směru na Mohelnici havarovalo osobní auto do svodidel. Pravý pruh je neprůjezdný, na místě zasahují záchranné složky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: V Zábřehu na silnici 1/44 probíhá oprava, za chvíli se tam podíváme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 3 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co probíhá v Zábřehu, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/44 v Zábřehu zahajujeme opravu mostních závěrů. Výměna dilatačních prvků, včetně asfaltu, vyjde přibližně na 3 miliony korun a je plánovaná do druhé poloviny září. Doprava bude vedená kyvadlově a řízená pracovníky stavby a světelnou signalizací.
2: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud vítr věje, velká láce. No dnes věje severovýchodní vítr. No a dnes přehánky a bouřky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo i na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Dobrý den, je zamračeno, každou chvíli prší a 17 stupňů. Marie Králičák, červená voda 18 stupňů. Přehánky docela osvěžující, napsala Eva. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 21 stupňů a pochvaluje si déšť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19:00 v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.

zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno, je tady 15. červencové ráno. Svátek má Jindřich a Egon. A co říkají pro dnešní den pranostiky? Prší-li na den rozeslání apoštolů, bude draho. Vějeli na den rozeslání apoštolů jižní vítr, bude velká drahota. A tam, odkud věje, velká láce. Červenec horký, jsou pěkné vdolky. Zemědělci pozor, svatý Jindřich je náš patron přižních. Na den rozeslání apoštolů ozimy uzrávají a ovsy na polo se nalévají. V červenci ženci na pole a včely z pole. Zahrádkáři, jsou-li dny v červenci jasné a čisté, přináší dary hojnosti jisté. Jak to bude se zimou, jsou-li v mraveništi v červenci výše, přijde tuhá zima spíše. A ještě jedna pranostika, v červenci dne ubývá a horka přibývá. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 9 hodin. Dopravu v Mikulovicích komplikují opravy cest poničených předloňskou povodní. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší naslyšenou zítra ráno a za chvíli vám bude dělat společnost kolega Tomáš Kedzior.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dopravu v Mikulovicích komplikují opravy cest poničených před loňskou povodní. Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Nový olomoucký krajský web představí zajímavé osobnosti a místa regionu. Dnes bude oblačnost, dešti a teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. V Mikulovicích na Jesenicku pokračují opravy cest, které poničila předloňská povodeň. Dnes se práce přesunou do ulice Na Bukovci. Řidiči tam proto musí počítat s dopravními komplikacemi. Úsek by měl být hotový do konce srpna. Informuje o tom obec na svém webu. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli mít malí živnostníci, který by mohli využívat tzv. EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
2: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
1: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Proti zavedení EET je opoziční ODS, která návrh systému označuje za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Olomoucký kraj spustil nové webové stránky, které představují inspirativní osobnosti, výjimečná místa a silné příběhy napříč regionem. Na webu lidé najdou 8 tematických okruhů, mezi nimi například kulturu, sport, cestovní ruch nebo životní prostředí. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
3: Prostřednictvím medailonků se lidé mohou seznámit s těmi, kteří svým talentem, prací a odhodláním významně přispívají k rozvoji regionu. I s místy, která rozhodně stojí za objevování. Nová stránka je živým projektem, který chceme do budoucna průběžně rozšiřovat o další osobnosti, místa i zajímavé příběhy. Věříme, že se stane přehledným rozcestníkem toho nejlepšího, co Olomoucký kraj nabízí.
0: Sport.
1: Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovinský obhajce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o více než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
0: Počasí.
1: Dnes bude dopoledne převážně zataženo, odpoledne oblačno až polojasno. Na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během nemírný, severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici první třídy číslo 35 v Mohelnici na Šumpersku se střetla dvě nákladní auta. Na místě se tvoří kolony, počítejte se zdržením. A na silnici číslo 570 u Olomouce ve směru na Holici se střetla dvě osobní auta. Na místě je silný provoz, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Nové dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. To jsou také moravské pověsti, pověsti z Olomouckého kraje. Za chviličku vám nabídnu další. Bude o Černém kocourovi a Černém vodníkovi. Rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou navštíví Doloplazy. A vy víte, že máme v Olomouckém kraji Doloplazy hned dvoje, tak zatím se nechte překvapit, které to budou. A samozřejmě ve 9:45 zámecké léto s Českým rozhlasem a průvodcem Pavlem Kudrnou a také zámeckým pánem Františkem Kinským. U toho všeho je s vámi také Tomáš Kedzior. Přeji dobré dopoledne.

0: černý kocour. Na hradě Helvštín vládl kdysi dávno mocný pán Kuna z Helvštína a měl jedinou dceru Lidmilu. Na hrad často přijížděli urození páni, aby se oni ucházeli. Ona se však za nikoho z nich provdat nechtěla. Milovala totiž mladého panoše Ganeluna, který byl ve službách jejího otce. Byl statečný a dobrosrdečný, ale taky chudý jako kostelní myš. Pan Kuna se dozvěděl o počínající lásce své dcery a Ganeluna a rozhodl se udělat rázný konec planým nadějím. Ganeluna propustil a ještě toho večera ho vyhnal z hradu. Ganelun šel do tmavé noci. Nevěděl kam ani co bude dělat. Za chvíli se ke všemu spustil liják a strhla se hrozivá bouře. Lesem duněly hromy a cestu zaplavovaly přívaly vod. Ganelun se vláčel dál jako bez ducha. Až zmožen únavou a hladem klesl na zem pod jakýsi přístřešek. Jakoby se vše dobré, co v něm bylo a roky rozkvétalo, najednou zlomilo. Proklínal sám sebe a svolával na sebe smrt. V tom před ním něco zasvítilo ze tmy, jako dva uhlíky. Zamrazilo ho. A když vzhlédnul, teprve teď si všimnul, že se před bouří ukryl pod šibenicí. Na ní se houpe provaz se smyčkou a v ní uvázaná chrastí kostra oběšence. Nahoře nad ním sedí veliký černý kocour a divoce svítí očima. Ganelun už chtěl utéct, když na něj kocour promluvil lidskou řečí. Styď se, Ganelune, vzmuž se a nech z ženštilého fňukání a marných kleteb. Jsem ochoten ti pomoct. Ganeluna napadlo, že je to zlý duch, ale přece se podivného zvířete zeptal, jak by mu mohlo pomoci. Vím, co tě trápí, odpověděl kocour. Lidmila bude tvá. Dám ti kouzelný prostředek, který ti k ní dopomůže, ale musíš mi za tu službu něco dát.
1: Co bych ti mohl dát? Nic nemám.
0: Dáš mi prvorozené dítě, které ti Lidmila porodí. A dlouho se nerozmýšlej, neboť ubožačka je na tom jako ty. Její žal ji taky může brzo přivést do hrobu. Ganelun váhal. Oběť, kterou kocour žádal, byla strašlivá. Ale když pro sebe ani pro Lidmilu neviděl žádné východisko, projevil souhlas s návrhem. V tu ránu uhodil blesk a zarchotil hrom. Kocour skočil na Ganeluna, zadrápnul se a vznesl se s ním do povětří. A než se Ganelun nadal, stáli na helvštínském nádvoří. Kocour odkud si podal jakousi zčernalou, lepkavou hrudku a vložil ji Ganelunovi do ruky. To je smůla z hranice, na které hořela čarodějnice. Má kouzelnou moc a dopomůže ti ke všemu, co chceš a co si přeješ. Opatruj to a dávej pozor, abys to měl pořád u sebe. Hlavně, kdyby ses chtěl náhodou bít. Pak kocour zmizel. Druhý den vešel Ganelun do hradu, kde bylo velké shromáždění. Kuna naléhal na plačící dceru, aby se rozhodla a mezi přítomnými pány si vybrala svého ženicha. Ganelun se prodral zástupem dopředu a zvolal: Lidmilo, vyvol si toho, kdo přemůže všechny ostatní v souboji. Se všemi, kdo jsou tady, se chci o tebe utkat. Rytíř Kuna se zasmál a řekl posměšně: Budiš, když se tolik chvástáš, ukaž, co dovedeš. Pokud tvá slova nelžou, Lidmila bude tvá. Jako zbraň byly stanoveny meče. A všichni rytíři chtěli začít. Být tím, kdo srazí a rozseká toho pyšného holobrátka. Smích a bojovný zápal je ale přecházel, když Ganelun postupně porážel jednoho protivníka za druhým a neustal, dokud je nepřemohl všechny. Po zápase pan Kuna Ganelunovi vítězství přiznal. Dívka Ganelunovi padla štěstím okolo krku a brzy slavila.

Byli svatbu. Ganelun jakoby rázem zapomněl na noc pod šibenicí, na to, čemu vděčí za své vítězství i na slib, který dal zlému duchu. Vzpomněl si na to teprve po roce, když se jim s Lidmilou narodil syn. Najednou byli klid a štěstí pryč. A on trnul a litoval, že takový strašlivý slib kdy dával. Ale roky plynuly. 1, 2, 3, 5. Syn rostl a kocour se o svou cenu ku podivu nehlásil. Ganelun se proto zase upokojil a pustil starost z hlavy. V ten den, kdy šťastně oslavili synovi 12. narozeniny, se náhle uprostřed noci ozvala hrozná rána a celý Helfštín se otřásl v základech. Ganelun a Lidmila vstali a běželi do synovy komnaty. Na lůžku seděl černý kocour, divoce blízkal očima, zaprskal a zmizel. Jejich syn tam ležel bezduchý. Lidmila padla mrtvá k zemi. A Ganelun si v záchvatu šílenství roztříštil hlavu. Tak se stalo, že hrad osiřel a od té doby pustnul, až z něj zbyly jenom zříceniny. Nešťastný Ganelun však prý po nich bloudí až dodnes. Hranický vodník. Říkalo se, že v tůni Bečvy pod Švrčovem sídlil hranický vodník. Na místní občany býval hodný a nikdy jim vážně neublížil. Občas se stalo, že postrašil nočního opozdilce, když se vracel domů. Nebo při přejíždění řeky zastavil povoz. Někdy se z legrace proměnil v mrtvého zajíce nebo pstruha a obživl, když si ho pytlák odnášel v saku na zádech. Ale jak byl mírný k sousedům, tak se mstil cizincům. A těm nepomohlo nic. Svou silou a dovednostmi byl dokonce tak proslulý, že chodil radit ostatním vodníkům. I sám olomoucký vládce řeky Moravy byl jeho přítel. Bylo to v červnu. Sena voněla a byl vlahý večer. Mladý chasník Horák se vypravil na cestu z hranic do Olomouce na námluvy. Čekala ho asi 7hodinová pouť pěšky. Hned za městem ho dohnal chlapík a dal se s ním do řeči. Ptal se chasníka, kam jde a proč, a když zjistil, že do Olomouce, řekl, že mají společnou cestu a jestli mu nevadí, že půjdou spolu. A tak šli. Neznámý byl samý žert a vypravování, taky se hodně vyptával, odkud mládenec vlastně je, a tak. Cesta jim ubývala vesele a rychle. Kolem půlnoci byli na místě. Zastavili se u řeky, aby se rozloučili. A najednou se chlapík k chasníkovi naklonil a povídá, aby vyřídil svému nastávajícímu tchánovi, že jeho pacholek zemře. Horáka to zarazilo, byl to divný vzkaz. Pak ale vešel do města, vyhledal hospodu, kde měl domluvený nocleh, a pustil to z hlavy. Ráno, když přišel do domu svého děvčete, všude scháněli pacholka a nemohli ho najít. Prý se večer vypravil s koňmi pro seno a už se nevrátil. Horák si vzpomněl na včerejší příhodu a vyložil ji tchánovi. Běželi tedy k brodu řeky Moravy. Tam se na břehu pásli zapřažení koně, ale pacholek byl pryč. Když ho pak nějakou chvíli hledali, našli ho kousek opodál po proudu řeky utonulého. Hranický vodník ho utopil.

0: Černý kocour a hranický vodník, dvě pověsti z Olomouckého kraje, které jsme slyšeli v podání Igora Bareše. No a těšíme se zase na zítřejší dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, kdy nabídneme pověsti další.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: přímo z místa.
1: Jako z knih Jacka Londona vypadala jízda po jesenických kopcích se psím spřežením a zkušeným mašerem Danem Navrátilem. Cestou jsme se dozvěděli zajímavosti z historie mašingu, plemen tažných psů i jejich výcviku. Na dobrodružnou výpravu, na které se schladíme, vás zve v prázdninové repríze v neděli po 9. hodině Dita Vojnarová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebe.

0: Tomáš Klus v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Je 9:30, čas pro rozhlasovou pohlednici. Tentokrát navštívíme Doloplazy, konkrétně ty na Prostějovsku. Jsou zajímavou obcí, kde už mimo jiné ve 14. století stávala tvrz. Na jejím místě pak jedna marnivá hraběnka postavila zámek za pomoci pekelných sil. I to se dneska dozvíme.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Doloplazy na Prostějovsku se rozkládají v mírně zvlněné krajině kolem říčky Brodečky v nejjižnější části Olomouckého kraje. Krajina kolem vesnice byla osídlena už v pravěku. Nejstarší historické zprávy o vesnici pak máme z roku 1354. Už tehdy sídlil ve vesnici hospodářský dvůr, jehož majitelem se stal jakýsi Henslín z Doloplaz. Na druhou stranu byla vesnice v té době rozdělena mezi dvě vrchnosti. Část majetku ale stále spravoval onen vladický rod, který se po obci jmenoval. V té době se v historických pramenech objevuje i osada Poličky, která byla samostatná až do roku 1953. Teprve tehdy se stala součástí dnešní spojené vesnice. Rozdělení držby mezi více majitelů pokračovalo až do konce 16. století. Tehdy obec vykoupil a spojil v jedno dominium Jan Žalkovský ze Žalkovic. Doloplazy byly v jeho době samostatným statkem, k nímž patřily ještě vesnice Dřevnovice a Těšice. Když se Jan Žalkovský zadlužil, stali se Doloplazy jediným majetkem, který mu zbyl. Ani ten však ale neudržel a v roce 1628 je donucen jej prodat. Novými majiteli se stali Dočijové z Nátluče a po nich Sedlničtí z Choltic. Patrně už ve 14. století existovalo v Doloplazích panské sídlo v podobě menší tvrze. O její tváři, velikosti či stavitelích toho však moc nevíme. Také netušíme, zda byla tvrz v průběhu staletí nějak upravována. V některých pramenech se uvádí, že byla přebudována na renesanční zámek. Písemné doklady jsou však v tomto hodně nejasné. V roce 1716 koupila panství Johanka Zuzana Svobodná paní ze Stomů. Tato vdova se rozhodla zdejší panství využívat jako své sídlo. Příslušnice rodu, který svým původem sahá až do Irska, se patrně stala také před obrazem pověsti o marnivé hraběnce, která si u čerta prý objednala stavbu zdejšího zámku. Čert byl velmi nadšený, že získá poměrně lehce mladou duši, a tak zapomněl do úpisu napsat, od kdy bude hraběnka příslušná peklu. A tak prý od té doby chodili s hraběnkou dva čerti, převlečení za husary, aby ji hlídali. Když se jednou ptali, kdy s nimi půjde do pekla, odpověděla, že se tam ještě rozhodně nechystá a že bude na světě ještě minimálně 300 let. To čerty tak vykolejilo, že prý na místě skameněli. A na skamenělé čerty, tedy torzo jedné plastiky, která skutečně připomíná husara, se dodnes můžete podívat v zámeckém parku. Už před rokem 1729 staví v Doloplazích syn hraběnky Johany František Josef barokní zámek s kaplí Panny Marie a menším parkem. Stomové byli patrně šikovní hospodáři. Ze soupisu majetku vyplývá, že v roce 1779 patřil k panství zámek, ozdobná a zeleninová zahrada, hospodářský dvůr, ovčín, sýpka a také pivovar a panská hospoda. Rozvoj průmyslu zde pokračoval i nadále, když už v polovině 19. století byl v obci postaven jeden z prvních moravských cukrovarů. Jan Karel Stom zvětšil roku 1823 stávající zámeckou budovu a založil při ní nový anglický park v dobovém romantickém slohu. Na něj navazovala ovocná zahrada a o oboje se postaral biskupský dvorní zahradník Maximilián Eras. V roce 1881 přešel zámek a majetky v obci do držby rodu baronů von Ulm zu Erbech. Maximilián Jan Křtitel byl pak jejich majitelem až do roku 1929. Právě za jeho držby v roce 1904 zámek vyhořel a byl následně přestavěn do podoby historizující německé vily. Ta tady stojí dodnes a slouží potřebám obce. Kromě toho tady najdeme i další památky. Třeba kapli svatého Cyrila a Metodie na návsi, se sochou svatého Jana Nepomuckého, několik křížů a pak kapli andělů strážných na půvabné návsi v nedalekých Poličkách. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Doloplaz na Prostějovsku, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto, posilé prázdniny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, to je možnost poznat celkem 50 zámků, možná ještě o trošku více, a také se zúčastnit jednak denní soutěže a potom také té hlavní hry o víkendové pobyty na zámku. Startujeme za chvíli.

0: Dokázala vycvičit psy na vyhledávání živých i mrtvých lidí v terénu, v sutinách i ve vodě. Dnes je kynoložka Klára Hlubocká jedinou psovodkou v Česku, která se služebními psy umí vyhledat otrávená a uhynulá zvířata. Klára Hlubocká i její psí pomocníci, záchranáři, budou hosty prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte hosta ve studiu ve středu v 10 dopoledne.
1: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
2: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
1: Až bílá vrána černou ovci osedla a pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
2: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
4: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad o zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
3: Zámecké léto.
5: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
6: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka a nebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
7: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvané předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
6: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
7: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
6: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
7: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
6: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
7: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině. Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných tedy skicářů aursperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
6: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
7: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
6: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
7: No tak zase někdy příště.
6: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
3: Zámecké léto.
5: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
8: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě, prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž. To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tady 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 300, ne 3,5 tisíckrát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo. A já už vím, kdo to je. Je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál. Kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na to mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou. Zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Odborníci Evropské komise zařadili do databáze perspektivních inovací pro komerční využití grafenový materiál vědců z Olomouce. V části Mohelnice lidé můžou využívat nové koše na tříděný odpad. V expozici času ve Štemberku začíná výstava o české stopě ve vesmírném výzkumu. Dnes bude oblačnost dešti a teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Dusíkem obohacený grafenový nanomateriál pro ukládání energie v superkondenzátorech, který vyvinuli vědci z Olomoucké univerzity, zařadila Evropská komise do databáze perspektivních technologií pro komerční využití. Superkondenzátory najdou uplatnění například v kosmonautice, říká chemička Veronika Šedajová.
2: Tak zrovna ten náš superkondenzátor má výhodu v tom, že na menší objem dokáže uložit více energie. To znamená, že nejlíp mu bude v nějakých aplikacích, kde je opravdu málo místa, takže například vesmír, letectví, například jako pohon u satelitů nebo pro nějaký senzory, zdravotnictví a podobně.
0: Ve vybraných ulicích Mohelnice na Šumpersku jsou nové koše na tříděný odpad. Lidé mají k dispozici například na náměstí kosmonautů a u základních škol. Pokud se osvědčí, vedení města zváží jejich rozšíření do dalších lokalit. Vyplývá to z informací na sociálních sítích radnice. Odborníci z pražských univerzit VŠHT a ČVUT vyrobili tištěné spoje z nového recyklovaného materiálu. Zpracovali odpad, který vzniká při výrobě vinylových gramofonových desek. Těch se v Česku podle webu Business Insider vyrobí nejvíce na světě.
3: Polyvinyl chlorid je zajímavý tím, že chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost. Už tam nemusíme přidávat retardéry hoření.
4: Popisuje Alena Kadeřábková z VŠHT. Z gramofonového odpadu vědci připravili materiál pro 3D tiskárny a vytvářejí z něj tištěné spoje pro elektroniku, říká Petr Veselý z ČVUT.
5: Když člověk vyvíjí elektroniku místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tady to má za den.
4: Novinka se podle něj uplatní hlavně při experimentování a práci se studenty. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Návštěvníci expozice času ve Štemberku si můžou prohlédnout novou výstavu s názvem Česká cesta do vesmíru. Zaměřená je na českou a československou stopu ve vesmírném výzkumu. Vernisáž expozice je dnes v 17 hodin. Vstup na výstavu je zdarma. Vyplývá to z informací na webu expozice.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně zakončili předsezonní přípravu v Rakousku vítězstvím 2-0 nad ukrajinským Žitomirem. Pro Západočechy šlo o generálku na nový ligový ročník, který zahájí 25. července s Libercem. Přípravný zápas na novou sezónu šance ligy hráli také Bohemians, kteří v Polsku porazili 0-2 domácí Wisłę Płock.
1: Počasí.
0: Dnes bude dopoledne převážně zataženo, odpoledne oblačno až polojasno. Na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 mezi 10. a 8. kilometrem probíhá údržba silnice a vodorovného značení. Pravý jízdní pruh je ve směru na Brno neprůjezdný. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Prázdniny jsou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc také časem repríz, proto se vrátíme k povídání s Klárou Hlubockou. Je to kinoložka a dodnes jediná psovodka, která umí se služebními psy vyhledávat otrávená a uhynulá zvířata. Hostem Českého rozhlasu Olomouc tedy byla Klára Hlubocká. K povídání s ní se vracíme v dnešním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc, my v tuhle chvíli už otevíráme naše studio pro dnešního hosta a je to psovodka Klára Hlubocká. Je to jediná žena a vlastně jediná psovodka tady u nás v České republice, která má speciálně vycvičené pejsky na hledání otrávených návnat a jejich zvířecích obětí. Kláro, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den, moc děkujeme za pozvání.
1: Pozdravte. A jsou tady s námi i psí pomocníci. Co to je za plemeno, krásné hnědé?
2: Jsou to dva Chesapeake Bay Retrievři, Vicky a Irbis. Vicky je starší, je to pejsek, Irbis je mladší, fenka.
1: Vy jste vlastně psovodkou, vy jste cvičila a jako psovodka pracovala od roku, myslím, 1994, ale to byly ty záchranářské práce takové?
2: Ano, začala jsem se záchranařinou úplně původně, jsme začali klasickým výcvikem se svojí první fenkou německého ovčáka, jsme nakoukli do světa sportovní kinologie, to znamená stopa, poslušnost, obrana, ale zjistila jsem, že to není tak úplně disciplína pro mě, protože takové to vojenské provádění, stůj, pachateli, odstup, ruce zvedni, mě to vždycky přišlo strašně legrační a nedovedla jsem na té obraně správně pracovat, takže velice záhy, asi po dvou letech jsme přešli do tehdy vznikající záchranné brigády a to mě vlastně pohltilo, to mě přišlo jako smysluplné a v podstatě od té doby jsem se tomu věnovala až do roku 2020, kdy mi zemřel vlastně můj poslední záchranářský pes Sam, který ale ještě stihnul mezi tím pracovat 3 roky pro Českou společnost ornitologickou. A teď už mám teda v péči tyhle ty dva. Ty jsou.
1: Co vlastně děláte? V čem spočívá vaše práce pro Českou společnost ornitologickou?
2: Jak už jste říkala, jsme specializovaní na vyhledávání otrávených živočichů, návnat a dalších obětí vlastně ptačí kriminality. Pracujeme pro ochranu přírody a vlastně naším cílem je procházet krajinou a řešit vlastně nálezy nelegálně zabitých živočichů. Je to úplně jedno, nejen ptáků, ale věnujeme se i savcům, protože samozřejmě obětí otrav se nestávají jenom ptáci, ale i vidry, vlci, psi, kočky. Takže v podstatě jakákoliv nelegální činnost páchaná na zvířatech volně žijících, většinou volně žijících.
1: Je toho hodně těchto případů?
2: Ročně řešíváme 20 až 25 případů a to je statisticky pouhých 5 až 10% skutečného stavu. Odhadujeme to. To jsou pouze případy, o kterých se dovíme. Ona, tahle činnost je velice těžko odhalitelná, páchá se to většinou, to páchají vlastně v skrytu někde volně v přírodě bez dohledu kamer, bez diváků, takže je velmi těžké na to přijít. Ale v tom nám hodně pomáhají lidé, kteří chodí do přírody a vědí o té problematice a jsou schopni vlastně nějaký takový nález nahlásit, tak potom se s tím dá pracovat.
1: Kdo to vlastně dělá, taková zvěrstva, že prostě je schopen otrávit lidi a proč to dělá?
2: Lidi zatím nikdo neotrávil, stále na to čekáme a je nám to divné, že za těch 25 let, co se té problematice ČSO věnuje, ještě není zaznamenaný žádný případ vlastně otráveného člověka, ale otrávených zvířat už teda jako máme zaznamenaných stovky. Je několik skupin travičů, lidí, kteří mají motivaci trávit, většinou jsou to chovatelé něčeho, kterým něco jiné chce ujídat z talíře, takže nejběžnější, bohužel nejčastější skupina jsou myslivci nebo uživatelé honí.

0: Mezi nimi jsou případy, kde byl použit karbofuran jed, který ano. je opravdu jako velmi nebezpečný.
1: Já myslím, že bychom na závěr tady toho vstupu, a my to budeme opakovat ještě několikrát, ale měli zdůraznit, že používání jedů v jakékoliv podobě takhle a trávit zvířata, že to je trestná činnost.
0: Je to trestný čin, tak. Je to týrání a je to vlastně jakoby od minulého století, od 50. let je to zakázané. Bohužel se to stále děje.
1: My si o tom všem, o této problematice, ale také o tom, jak se vlastně pejsci na takovou práci vyhledávání vlastně otrávených návnat, jak se vlastně na to vycvičí. Tak o tom všem si dnes budeme povídat tady s hostem ve studiu, kterým je Klára Hlubucká.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc dnes je Klára Hlubocká. Je to jediná psovodka v Česku, která má speciálně vycvičené pejsky na hledání otrávených návnat a jejich zvířecích obětí. Je to velmi vážná problematika, o které dnes také budeme hovořit tady v našem povídání Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste zmínila, Kláro, karbofuran. Tahle látka je ale už leta u nás zakázaná. Když se to používalo jako insekticid, pak se zjistilo, jak velmi, velmi jedovaté to je. Jak to, že se to stále vyskytuje mezi lidmi?
1: Tady bohužel došlo k tomu, že od roku 2008, kdy bylo zakázáno používat, ale i přechovávat, prodávat tuhletu látku nebo přípravky s touhletou účinnou látkou, bohužel nedošlo k tomu, že by ty zbytky těch zásob někdo evidoval, stahoval a nějak zlikvidoval. Zůstalo to prostě ve skladech a bohužel se přišlo i na to, že se dají použít na výrobu těch otrávených návnat. Ten karbofuran je vysoce účinný, nebezpečný jed, který zabíjí vlastně v řádu desítek minut až několika málo hodin, takže vlastně možná proto je tak oblíbený v téhle skupině, protože zabíjí opravdu jakoby dost neodkladně.

0: A nezvratně a rychle, takže tady je problém v tom, že existují staré zásoby, potom existuje ještě černý trh, protože bohužel mimo země Evropské unie se toto dále vyrábí a prodává.
1: Kde to je povolené? V kterých zemích je to
0: kolem
1: nás?
0: Čína, Ukrajina, jo, pašuje se to sem z různých aj, máme vzorky z Indonésie, z Afriky, jo, ty cesty jsou různé, ale nejbližší cesta, bohužel nejsnadnější, je přes Polsko z Ukrajiny, že se to sem vozí.
1: A černý trh skutečně kvete? S kýmhle to se nedá nějak podchytit?
0: Těžko říct, to je teď právě otázka na celní správu, kteří vlastně by s tím měli nějakým způsobem pracovat nebo mohli. Otázkou je, jakou to má pro ně prioritu, protože je to opravdu jakoby o tom, že ta zásilka se nedá odhalit asi nijak jinak, než zase pomocí speciálně vycvičeného psa na hranicích. Jinak oni, když budou procházet každý kamion po kamionu, že jo, tak to si nikdo nedovede představit. Takže samozřejmě použití toho psa by bylo velmi efektivní. Je to otázka, jestli jim to bude stát za to, protože samozřejmě výcvik takového psa je drahý a bude si to muset vlastně jakoby prioritizovat, jestli jako to stojí za to nebo nestojí. Zatím to je vlastně na práci kriminální policie, která se snaží tyhle ty zločiny vyšetřovat a vlastně dostat se až k té osobě traviče. Když se to povede, tak mu ho samozřejmě zabaví, ale je to kapka v moři.
1: Karbofurán, už jsme o tom hovořili, je velmi prudce jedovatý. Jedovatý v podstatě vlastně už jen, když se dotkneme, kdyby se třeba dítě dotklo té otrávené návnady, nebo i pes, nebo kdokoliv jiný. Jak si teda vlastně máme v té přírodě všímat toho, že něco není v pořádku, nebo jak to poznáme, že něco není v pořádku?
0: Tak, existují pár takových základních znaků, kdy se dá poznat, že nalezené mrtvé zvíře nebo něco mrtvého je podezřelé. V prvním případě, když je použitý karbofurán, tak okolo toho masa nebo toho mrtvého zvířete bude mrtvý hmyz. Protože, jak jste říkala, karbofurán byl původně používán jako insekticid, hmyz je na něj velmi citlivý, to znamená, když je to někde na tom mase, tak tam najdete mrtvé brouky, mrtvé mouchy. To je první znak toho, že je to vlastně otrávené a že je nutné okamžitě volat. V tomhle případě můžete klidně policii anebo potom na moje kontakty. Podle dalších znaků, kdy najdete třeba více mrtvých zvířat blízko sebe, najdete ve prostřed louky ležet mrtvou lišku, která není na první pohled zraněná. Všechny tyhle ty znaky toho si můžete jednoduše najít v příručce, která se jmenuje Ptačí kriminalita a je volně ke stažení na našem webu www.karbofuran.cz. Ono se to tam dá, jsou tam opravdu fotky, takže se velice jednoduše můžete nastudovat, co všechno v přírodě můžete nalézt a je to vlastně podezřelé, je to nebezpečné, nebo bohužel se může stát, že někdo i ta zvířata zastřelí, což je nelegální, dravci se střílet nesmí se zabíjet, také se nesmí chytat do pastí, do želez, do různých jestřábých košů. To je všechno, všechny tyhle věci řešíme vlastně ve spolupráci s policií.
1: Asi pro člověka, který takto uhynulé zvíře najde, je asi důležité nedotýkat se ho.
0: Samozřejmě v prvním případě chránit sám sebe a eventuálně většinou někdy to najdou lidi, když jdou na procházku se psem nebo s dětskem, tak vlastně první je zabránit přístupu k tomu potenciálně nebezpečnému zvířeti, dětem, zvířatům a eventuálně někomu dalšímu. Nafotit to místo, zbytečně tam teda nešlapat a poslat to zase na můj kontakt, na WhatsApp, fotku nebo na e-mail, já se na to podívám a pak, když je tam podezření, že je to opravdu nebezpečné, tak vyjíždím na místo a tu situaci řeším. S tím nálezem poprosím nijak nemanipulovat, nehýbat, neodnášet a hlavně nezdílet nikde na sociálních sítích, nechlubit se tím nálezem až do té doby, než se spolu třeba domluvíme. Aha.
1: A tady mě v té souvislosti těch upozornění, na co všechno máme dát pozor, tedy nedotýkat se, tak mě napadá vlastně i nebezpečí pro psy, které lidi venčí v lese a nechají je vlastně po tom lese volně lítat a častokrát se stává, že nad nimi až tak nemají moc kontrolu.
0: Přesně třeba. Tak, člověk by měl na toho svýho pejska vidět, protože v tomhle momentě, kdy on něco takového stačí jenom oblíznout, tak se rozvinou ty první příznaky a když vlastně nevíte, že se něco stalo, tak vlastně můžete přijít pozdě, protože vlastně tam jde opravdu o minuty. Ano. Jo, v případě pozření jakoby té návnady, tak bohužel jako psi jsou, nemůžu říct, že výjimečnou obětí právě při těch procházkách a není to jenom v lese, ty návnady se mohou nalézat právě, jak už jsem říká, u rybníků, na loukách, v podstatě kdekoliv.
1: Klára Hlubocká je dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: A my pokračujeme dnes tady v povídání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s Klárou Hlubockou. Je to jediná psovodka, která má speciálně vycvičené pejsky na hledání otrávených návnat a jejich zvířecích obětí. My jsme hovořili o jedech, o karbofuranu, o tom, co vlastně všechno jsou lidé schopni udělat. A mně to stále nejde do hlavy. Vy jste říkala, myslivci, chovatelé něčeho, třeba i ryb, aby nám nebylo ujídáno. Jak aby nám nebylo ujídáno? Vždyť ta příroda přece není naše.
2: Přesně, říkáte to správně, ale bohužel oni vyrostli v tom, že myslivec je pán tvorstva, on v té krajině hospodaří, on má právo určovat, co do přírody patří a co ne, což je pro nás už dneska nepochopitelné. Jsou to nějaké prastaré tradice z doby, kdy za mě jako myslivci patřili šlechtě, že jo, a někteří z nich, samozřejmě ne všichni, musíme říkat, že jakoby mezi tou společností jsou jako různé typy lidí, a s nimi jako hovořím, a mezi nimi je spousta těch, kteří tohle odsuzují, kteří by to jako opravdu nikdy neudělali, protože samozřejmě oni moc dobře vědí, že to je věc, kterou dělat nesmí, ale najdou se vlastně všichni ty tři, co máme zatím odsouzený traviče, tak byla taková ta starší generace, takových těch 50-60 let, kteří prostě jako jsou zvyklí hospodařit postaru a odmítají si to připustit, samozřejmě klasické.
1: Že doba se změnila,
2: že dneska už jako bychom jako měli na tu přírodu koukat jinýma očima, že v podstatě, že oni říkají, no teď tady se chrání dravci a oni nám sežerou všechny ty malý zvířata, teď nám z té krajiny vymizela. Ale proč ona vymizela? Ona nevymizela kvůli dravcům a šelmám, ona tak vymizela, protože prostě se změnila drasticky naše krajina. Když se podíváme na ty polány, pole, širé rodné lány, prolévané pesticidy, kde není nic, je to zelená poušť, tak proto nemáme zdaleka tolik zajíců, koroptví, bažantů, protože jednoduše nemají kde být a nemají co jíst.
1: Víte, mě tak napadá, vy jste hodně v kontaktu i v rámci vlastně té osvětové činnosti, která je vlastně také vaší náplní práce u Českého ornitologického svazu, jste i v kontaktu s mladými. Myslíte, že to povědomí vůbec a vztah k přírodě, informace, znalosti a to, jak to dělat dál, že se to mění trošku u těch mladých lidí nebo u dětí? Jak to vidíte?
2: Já to vidím pozitivně, protože opravdu jako spousta mladých lidí se o tyhle otázky začíná zajímat víc a hlouběji a už nejdou jenom těm, jako co jim řekli někde ve škole nebo rodiče, ale oni se ti mladí lidé si dneska informace hledají sami a snaží se většinou si utvořit svůj vlastní názor, což je perfektní, protože oni vlastně teďko jsou ta živá hmota, ta houba, která do sebe nasává vědomosti, který je mnohem víc než dřív a mají podle mě lepší rozhled a jsou mezi nimi opravdu takoví, kteří chtějí hospodařit jinak. Jo, my máme vlastně i odborníka na zemědělství, zemědělskou krajinu, Václava Zamečíka, který právě jezdí na přednášky, na workshopy a učí vlastně lidi, jak se dá hospodařit šetrně k přírodě a vzniká tady jakoby určitá skupina lidí, kteří na těch polích vlastně jakoby odmítají používat tuhle tu chemii a začínají hospodařit zase trochu jinak, než se hospodařilo dřív, ale s jako přírodníma, používají přírodní postupy tak, aby vlastně v té krajině bylo místo i, protože nám ubývá, jak likvidujeme hmyz na polích, tak on ubývají včely, ubývá i ten který potřebujeme. Jo? A i ten, který, dejme tomu, my nepotřebujeme, slouží jako potrava pro něco. A tím pádem potřebujeme vlastně v té krajině mít místo pro všechno, ale samozřejmě jsou tady velká lobby těch zemědělských podniků velikých a těch výrobců, těch chemikálí, kteří vlastně potřebují prodávat své výrobky, takže to je vlastně velmi těžké a bude to na přístupu každého z nás vlastně, jak s tím naloží.
1: A zřejmě asi také na nějaké generační obměně asi, Vikta.
2: Jo, určitě bych řekla, že se to mění stejně, jako se mění vlastně přístupy k vyšetřování stran policie, tak od naprostého nezájmu v těch minulých letech až po to, že dneska už se jakoby ty vyšetřování případů aktivně vedou a smýšlení vlastně většiny vyšetřovatelů se změnilo i tak státních zástupců a dalších vlastně navazujících orgánů, které v tom jsou, tak stejným způsobem se jakoby ten svět mění. Ale je potřeba o tom mluvit a ty informace lidem dávat a dávat jim příklady, aby o tom přemýšleli.
1: Ano. Jaká je vlastně situace tady u nás na Olomoucku právě třeba zrovna s těmi jedy a otrávenými z zvířaty.
2: Co se týče otrávených návnat a těchto případů, tak jako moc jich tady nemáme, zaplať pámbu, sem tam jeden, dva, ale co je tady bohužel fenoménem, je zabíjení motáků lužních, kteří hnízdí na polích a někdo vlastně cíleně chodí a zabíjí vlastně potom mláďata, když ještě nemohou létat, což je taky samozřejmě trestný čin, je to nedovolené nakládání s volně žijícími zvířaty, je to trestný čin a bohužel to je takový fenomén, že tady ročně je třeba 7-8 případů zaznamenaných.
1: A důvod zase?
2: Zase zahnutý zobák. Co má zahnutý zobák, musí z oblohy dolů. Tady jako žádný jiný rozumný důvod, jako rozumný důvod v úvozovkách není, takže jako nikdo jiný nemá podle mě důvod to udělat, než jenom prostě člověk, který má pocit, že je ten v úvozovkách manažer přírody a že samozřejmě neví asi, čím se živí moták lužní, že mu rozhodně žádného zajíce a bažanta nesní, protože on loví vlastně myši, hraboše, ještěrky, takže pro zemědělce je vlastně užitečný.
1: Říká Klára Hlubocká, dnes je hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Je s vámi Český rozhlas Olomouc a naším hostem ve studiu je kynoložka Klára Hlubocká, jediná psovodka, která se svými služebními psy umí vyhledávat otrávená a uhynulá zvířata. No jo, ale Kláro, ono je to nebezpečné. Jak je to učíte, aby se té návnady nedotkly, protože vždyť oni sami mohou přijít o život?
2: Přesně tak, oni při každé té pátrací akci nasazují svoje životy a předejdu tomu jedině tak, že se snažím něco nejlépe na to vycvičit. Ten výcvik vedu pomocí pozitivní motivace, to znamená používáním odměny a klikru, který je takové cvakátko, které jim přesně říká, teď si to udělal správně, odměna je na cestě. Je to metodika, která je propracovaná, je tady v Čechách, už jsme jí někdy od roku 2002, takže má opravdu jako hluboké kořeny a funguje na principu tom, že když pes něco udělat chce, nebo víceméně jakýkoliv trénovaný subjekt, když něco udělat chce, tak to udělá lépe a kvalitněji, než když to udělat musí.
1: Ano.
2: Můžete si to představit sami na sobě, vlastně, jak ta metodika funguje, když vám někdo dá něco dobrého za to, že něco vykonáte, s jakou pravděpodobností to uděláte znova, než když vás někdo bude nutit, abyste něco udělali. Uděláte jenom to nezbytně nutné. A navíc tady v tomhle případě ten pes není vůbec jako hloupý, takže kdybych já je učila nějakou formou trestu, tak ten pes si moc dobře vyhodnotí situace, kdy na něj nemůžu a potom se zachová podle toho, jak chce. Takže já se snažím vlastně používáním těch odměn a malinkatých kroků v tom výcviku upevňovat to jednotlivé chování tak, aby ten pes to měl opravdu zautomatizované a vůbec nepřemýšlel na to, že před ním leží párek, který by nejradši slupnul, ale on místo toho jde a ukáže mi ho a ano, dostane tu odměnu ode mě.
1: Ano. A nestalo se nikdy, že by se přiotrávil váš pes?
2: Stalo se mi to jednou, bohužel, u toho staršího, u Vickyho, zrovna když jsme hledali u těch chovatelů ovcí, tak oni bohužel vlastně, protože samozřejmě věděli, že policie už se o ně začíná zajímat, tak oni vlastně otrávenou ovci zahrabali do močálu. Vůbec jako nerozumím tomu, proč na pastvině to dali do potoka, vlastně poblíž potoku, ta tekutina vlastně z té ovce vytýkala pomocí toho mokrého podloží.
1: Ano.
2: On do té louže šlápl a vlastně rozvinuly se u něj první příznaky otravy, takže jsme museli to hledání tam přerušit a odjet na veterinu. Naštěstí to dobře dopadlo, byli jsme vlastně jakoby v rychlosti, do 10 minut jsme byli na veterině, takže mu podali jakoby léky, který bylo potřeba a zastavilo se to, jo, ale došlo opravdu jenom ke vstřebání toho jedu přes kůži na packách. Jo, já je umím naučit to, aby to nesežrali nebo neolízli, ale to, že do toho šlápnou, to už opravdu jako ošetřit neumím. Dávám pozor o to víc vlastně teďko od té doby, když se pohybujeme někde jako okolo rybníků, protože tam to riziko je samozřejmě.
1: Ano.
2: Takže to se snažím trošku hlídat dopředu, ale...
1: A upozorněme tady zase, že je to riziko i pro děti, pro lidi, když půjdou do lesa kolem rybníku, budou se někde cáchat v tůňce a neví, že tam něco takového může být skutečně a může se to přes tu dětskou ručku třeba skutečně do toho těla dostat. Takže je opravdu důležité, abychom si toho všichni všímali a upozorňovali vlastně, když něco takového v přírodě uvidíme.
2: Přesně
1: nedrželi
2: tak.
1: Basu.
2: Nedrželi
1: tak
2: basu, ano, ono se to někdy říká, tak to jako první, co někoho napadne, když najde něco mrtvého v přírodě, oznámí to myslivcům, ale bohužel oni jsou většinou jakoby ty, kteří to tam dali nebo kteří vědí, že to nemá co dělat. Takže ideálně prostě v ten moment, kdy někdo něco najde podezřelého, tak kontaktovat se mnou.
1: O tom, jak to podezřelé poznáme, tak to si ještě určitě připomeneme také webové stránky, kam se můžeme vlastně podívat a přečíst si zase další podrobnosti. Mě by zajímalo, ale jak vy, když vlastně s těmi pejsky jdete do akce, máte strach nebo máte z toho nervy? Já bych se bála o ně.
2: Jasně, přistupuju k tomu s tím, že jako jsem si vědomá toho nebezpečí, ale jsem na určitou dávku toho nebezpečí zvyklá vlastně už z dob záchranařiny, kdy jsme vlastně chodili do akce s tím, že se můžeme zranit i my, i pes, protože to prostě jako riziková práce je. Většinou se hledá v noci, hledá se v nějakých složitých terénech, takže víceméně jsem na to zvyklá, jdu do toho s tím, že se něco může stát a že prostě když se něco stane, tak na to zareaguju. Ale nemůže mě ten strach svazovat natolik, abych nemohla pracovat, abych to nemohla dělat vůbec.
1: Kde jste se učila tu metodiku vlastně tohoto výcviku?
2: To jsem si přivezla ze států, nebo přivezla. Nejdřív vlastně mě kdysi dávno v tom roce, ježíš, kdy to bylo, no kolem roku 2000 jsem poznala jednu úžasnou bytost, teď je to taková moje druhá máma, jmenuje se paní Eva Čečilová, je to Čechoameričanka, oni vlastně odešli v 60. nějakém roce do zahraničí, do Kalifornie, a ona tam začala pracovat ze psy ve specializované skupině, která se zabývala vyhledáváním lidských ostatků. A měli na to vlastně, vybrousili na to metodiku, protože samozřejmě tam si nemůžou dovolit, aby ten pes se toho čehokoliv, co bylo člověkem, jakkoliv dotkl, olízl to, sežral to, vyválel se v tom, to je naprosto nepřípustné. Takže oni vlastně ty psy pomocí klikru naučili, aby jim to jen označili za sednutím, ano, když něco najdou. A v podstatě to je úplně ta stejná metodika, kterou používám já, že vlastně ten pes, i když je to pro něj lákavé, tak se naučí v tom výcviku, že mnohem lákavější věc mám pro něj u sebe já a že se mu to vyplatí.
1: Jasně.
2: Jo, pak jsme uspořádali nějaké semináře tady v České republice a ve finále jsem tam jela znovu a přivezla jsem i metodiku, jakoby, která se používá dodnes na vyhledávání pohřešovaných osob v terénu. Zase z té kalifornské, ta země je obrovská, takže oni tam prostě musí s těmi psy pracovat jinak, aby to vydrželi. Tady to bylo kdysi založené na hledání v rojnicích, kdy šli prostě řady lidí vedle sebe a oni vlastně jakoby pokrývali obrovské plochy, jeden psovod, jeden pes.
1: Jaké kukina jsou nejlepší odměnou?
2: Pro moje pejsky je to úplně jedno. V terénu používám nejradši vařené maso, protože je, když bychom používali suché pamlsky, tak ty psy jednak je to jako vysušuje jim to sliznice a za druhé to bude trvat delší dobu, než to snědí, takže mám na malé kousky nakrájené maso a jinak samozřejmě sýr, párek, cokoliv. Jsou to retrievři, takže nepohrnou jakoukoliv odměnou.
1: Klára Hlubocká je dnešní host tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: My vstupujeme už do finále dnešního povídání s psovodkou Klárou Hlubockou, jedinou ženou u nás, která má, a vlastně psovodkou vůbec, která má pejsky vycvičené na hledání otrávených návnad v přírodě a zvířecích obětí. Určitě se ještě k tématu úplně na závěr vrátíme, doporučíme vám nějaké webové stránky, na kterých můžete třeba získat další informace pro sebe, upozorníme také na pobyty v přírodě, čeho si všímat a tak dál, ale ještě se, Kláro, vraťme zpátky k vám úplně třeba do těch počátků. Kdo vás vlastně přivedl takhle k tak vřelému vztahu k přírodě, ke zvířatům, k pejskům? Kde to vůbec začalo všechno?
2: Tak mám to po tátovi v rodině, protože i můj děda byl myslivec, jak se dalo čekat, ale on byl právě takový ten myslivec, milovník přírody, který prostě měl tu přírodu rád jako celek. On nás bral vlastně do lesa, učil nás poznávat zvířata, rostliny, všechno. Táta ten teda má spíš jako větší lásku ke kytičkám, ale zvířata taky. A já to mám vlastně z téhle strany, že od malička ta jsem prostě chtěla mít zvířata doma, takže jsem tam natahala všechno od rybiček, křečků, andulek, až jsem chtěla pokračovat směrem dál ke koni, jenže tehdy jako mít koně nebylo za mého mládí vůbec nic jednoduchého, i když jsem tátovi namalovala plánek, jak z garáže vystěhuje auto, uděláme si tam prostě jako box pro koně vlastně ve vilové čtvrti v Pardubičkách a že s ním budu chodit na procházky a všechno, tak to mi teda nevyšlo.
1: To nevyšlo.
2: Ale nakonec jsem se propracovala přes kocourka až k prvnímu pejskovi, za kterýho zase vděčím svojí tetě, která bydlela vedle nás a vždycky psi měla. My jsme tam jako chodili jako děcka, že jo, protože jsme se kamarádili, vlastně měla jsem tam bratránka, sestřenku, takže jsme byli furt jakoby mezi těma dvěma zahradama a s těma jejich psema, vlastně ona měla kníraček, ovčáka. Byli to jako už jenom kamaráčtí psi, jako rodinní mazlíčci, ale my jsme s nima jako děcka podnikali prostě různý výpravy, že jo, a furt jsem, pak jsem teda, když jsem nemohla mít toho koně, tak jsem prosila furt za toho svého pejska. No a nakonec se mi povedlo, že v roce 89 jsem přitáhla přes absolutní zákaz domu prvního voříška, díky kterému to celé začalo.
1: Takže po uliční směs
2: od kamarádky, klasická, no a pak jsem si vyprosila tu ovčačku, to už teda bylo jako po dohodě s rodičem a že jsem i s tím vořechem jsem začala chodit na cvičák a teď jsem jim vysvětlovala, že ona prostě ty obrany dělat nemůže, protože má 10 kilo a toho figuranta nezadrží, že jo, a že bych potřebovala něco většího. A vlastně díky tetě se to povedlo, jako že jsme to protlačili. Jo, ale ty zvířata ve mně vlastně jakoby mám je ráda dodnes všechny jako celek, prostě přírodu.
1: Bylo to těžké propracovat se nebo dostat se právě ke spolupráci s Českým svazem ornitologickým společnosti?
2: Nebylo to těžké, byla to velká náhoda, kdy vlastně někdo nazdílel na Facebooku inzerát, že hledají psovoda vlastně pro projekt. Vlastně když stavěli v roce 2017, vznikla psí jednotka, tak vznikla na základě evropského projektu na ochranu orla královského, který právě bohužel nejčastěji zahyne vlastně jakoby rukou člověka, buď zastřelením, nebo právě na tu otrávenou návnadu, tak jsem si to tak pročetla a říkám, no tak to je sice asi jenom nějaké jako, ale tak já se tam zkusím přihlásit do toho výběrového řízení.
1: A věděla jste něco o ptácích?
2: Do té doby jsem poznala čápa, síkorku, možná, že jako nějaké káně, že jo, ale samozřejmě ta ornitologie, že by mě zajímala.
1: Tak to ne.
2: Vlastně celý můj život byly psi, ale když oni hledali vlastně psovoda na tuhle problematiku, tak jsem říkala, ono to je v podstatě to samé, tak akorát místo lidí začnu hledat zvířata a budu moct dělat vlastně to, co jsem chtěla dělat vlastně celou tu dobu profesionálně, tak v záchranařině mi to nevyšlo přes různé překážky, nebo zase třeba mě by asi jako nebavilo dělat policajta, takže jsem si záchranařinu nechala jako dobrovolnou činnost, ale jako být psovodem profesionálním by se mi strašně jako líbilo a splnilo se mi to vlastně v tom roce 2017, kdy jsem mohla nastoupit tady do té organizace a dostala od nich naprosto úžasné podmínky, kdy vlastně jakoby ti lidé to dělají srdcem a mám podmínky, vlastně dělej si to, jak chceš a ať to funguje a my ti k tomu maximálně dopomůžem. Takže neměli na mě žádné třeba přehnané požadavky jako ohledně zkoušek, které člověk musí v záchranařině udělat, než se dostane do praxe, tak to je prostě složitý proces, kdy byrokraticky musíte plnit něco, co víte, že nikdy nepoužijete, a pak toho psa přecvičujete na to, abyste ho mohla použít v té praxi, tak tady nic z toho není. Říkali, hele, nám je to úplně jedno, prostě ať to funguje, a dokovať máme výsledky, tak vlastně máme plnou podporu od vedení, a to je neskutečně příjemné a obohacující.
1: Máme poslední dvě minuty toho našeho povídání. Já bych byla ráda, abychom je znovu věnovali ještě, protože karbofurán, návnady, otrávené návnady, jed v přírodě, je to téma velmi závažné. Pojďme prosím ještě znovu zopakovat, čeho si všímáte nejprve, když jdeme do přírody, a co určitě nedělat, ať už jdeme sami s dětmi anebo s našimi pejsky.
2: Tak, co nejzákladnější informace je, že když se najde v přírodě ležet mrtvé zvíře, hlavně dravec nebo liška, kuna, šelma, je na první pohled nezraněné, uhynulo náhle, to znamená neleží poblíž silnice nebo pod sloupem elektrického vedení, i když i tyhle případy monitorujeme. Může to být podezřelému, může tam být použitý jed, hlavně když to zvíře leží poblíž nějakého kusu masa, nějakého vajíčka, nebo najdeme těch mrtvých zvířat víc u sebe. Je tam přítomný mrtvý hmyz, to jsou všechno jakoby znaky, které jsou podezřelé, eventuálně je to zvíře chycené v nějakém sklopci, v železech, v nějaké pasti. To všechno je špatně. Jak to co nejrychleji poznat, najdeme vlastně v té příručce, jmenuje se Ptačí kriminalita, je na stažení na webu karbofuran.cz. Jsou tam i kontakty, vlastně co s nálezem udělat a komu ho oznámit. Je tam telefonní číslo na mě, e-mailová adresa, eventuálně se to dá poslat přes ten web, ale v dnešní době jako upřednostňuji opravdu hlášení telefonem, zavolat, eventuálně když nejsem dostupná, napsat SMS-ku, já se ozvu v co nejkratší době zpět.
1: Tak, nedotýkat se toho,
2: své
1: psy pod kontrolou.
2: Nemanipulovat s tím a nezdílet nálezy na sociálních sítích nebo komukoliv v okolí.
1: Co byste úplně na závěr tak nějak vzkázala všem těm, kterým ta příroda třeba není úplně lhostejná, nebo možná o tom tak nepřemýšleli a teďka třeba začnou přemýšlet možná po rozhovoru s vámi?
2: Zkuste se rozhlížet okolo sebe a zamyslet hlavně nad tím, co můžete vy sami pro tu přírodu udělat, byť by to byl jenom krok, že přestanete kupovat nějaké průmyslově zpracované potraviny, ale budete se více pídit po původu a vlastně podporovat místní farmáře, ti, kteří hospodaří ekologicky. To je úplně to nejjednodušší, co může udělat úplně každý z nás, a na pomoci tomu, aby ta příroda tady zůstala i pro ty naše další pokolení.
1: Říká Klára Hlubocká, která dnes byla tady hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc i se svými pejsky. Tak myslíte, že pozdravíme i na závěr?
2: Zkusíme to. Super, výborně.
1: Šikovní.
2: Pejskové se loučí.
1: My se taky loučíme, děkujeme moc za váš čas, za vaši
2: práci. Za pozvání.
1: Ať se vám moc daří a hlavně, jak jste všichni zdraví. Děkujeme, nashledanou.
2: Taky, naschle.
1: Zora Jišková pro vás dnešní povídání s hostem ve studiu připravila. My se blížíme už také k 11. hodině a čekají nás nové zprávy.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Řidiči budou v centru Olomouce platit za parkování i o víkendech. Zemědělcům Zané pomáhají v boji proti škůdcům letadla Čmelák. Šumperk hostí světový šampionát mladých hasičů. Dnes bude oblačnost, dešti a teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Olomoučtí radní rozšíří dobu placeného parkování v centru města. Zatím řidiči platí jen v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Od února příštího roku to bude do 22 hodin, včetně víkendů. Podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Piráti změny dlouhodobě požadovali obyvatelé centra.
2: Rada města vyšla vstříc poptávce potom, aby se prodloužila doba placeného parkování v historickém jádru, aby se prodloužila o večery a o víkendové parkování, takže rada města po nějaké debatě rozhodla o variantě, kdy se od pondělí do neděle by mělo parkovat placeně od 8 do 22 hodin.
0: Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti, a to vrchnímu státnímu zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému žalobci. Piloti letadel Čmelák schazují v těchto dnech na Olomoucku a Prostějovsku na pole s kukuřicí vajíčka drobných fosiček. Ty jsou přirozeným nepřítelem škůdce zavíječe kukuřičného. Pokračuje Michal Skulník z litovelské společnosti MJM Agro.
3: Tato dravá vosička patří do skupiny parazitoidů, to znamená, ona klade své jedince do vajíček toho té můry, toho zavíječe kukuřičného, a tím v podstatě eliminujeme množství těch potenciálních jedinců, kteří by se v té kukuřici líhli a způsobovali následné škody.
0: V Šumperku už druhý den probíhá světový šampionát mladých hasičů. Účastní se ho přibližně 770 závodníků z 23 zemí světa. Nejsou na programu tréninky. Samotný hlavní závod začíná zítra. Akce potrvá do 18. července. Kvůli konání šampionátu budou v Šumperku dočasně uzavřeny některé ulice. V pátek a v sobotu se návštěvníci mohou těšit na doprovodný hudební program.
1: Sport.
0: Hvězdný švédský tyčkař Armand Duplantis vyhrál skokem přes 607 cm atletický meeting v Budapešti. Jediná česká účastnice akce Apolena Švábíková zdolala v soutěži tyčkařek pouze základní výšku 426 cm a podělila se o 7. místo.
1: Počasí.
0: Dnes bude dopoledne převážně zataženo, odpoledne oblačno až polojasno. Na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici první třídy číslo 11 mezi Sobotínem a Rýmařovem probíhají na 172. až 182. kilometru práce na silnici. Průjezdný je jen jeden jízdní pruh, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Prázdniny Českého rozhlasu Olomouc, to je také pravidelný seriál, ve kterém budeme i v následujících týdnech představovat zoologickou zahradu na Svatém Kopečku, která letos slaví 70 let. A tentokrát to budou kozorožci kavkaští. Za chvilku se tam vydáme. Máme také rubriku Babské rady. Tentokrát vás naučíme zacházet se shiitake. Je to asijská houba s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior. Přeji pěkné dopoledne.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Zoologická zahrada na Svatém Kopečku chová početné stádo nejohroženějších kozorožců na světě, kozorožců kavkazských. Poskytuje jim prostorný skalnatý výběh, který simuluje jejich přirozené prostředí. V přírodě tato zvířata přežívají jen na několika místech. Pojďme se za kozorožci podívat.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Kozorožci kavkazští, je to jedno z nejvzácnějších zvířat v naší zoologické zahradě. Máme vlastně dneska největší evidované stádo ve všech zoologických zahradách na světě. V přírodě jich zbývá několik posledních stovek, přičemž oni žijí na hranicích Gruzie a Ruska, což jsou znepřátelené státy, takže dneska nemáme ani aktuální informace o tom, jak ta situace tam vypadá. Pro běžného návštěvníka

0: ty souboje takové, že mají velmi zesílené čelní kosti a takhle spolu bojují, to znamená těmi čelními kostmi přetlačují se. Ta zvířata mají ritualizovaný souboj. Ten ritualizovaný souboj není proto, aby se nevyvraždili jako druh. Takhle to v přírodě nefunguje, ale funguje to tak, že ten kozorožec, i když s někým bojuje a vyhraje, tak přesto utrží nějakou tu ránu. Takže i pro ně je výhodné mít nějakou ritualizaci, aby těch rán utržil co nejméně.
1: My jsme ve výběhu, který je samozřejmě velmi prostorný. Jsou tady místa k tomu, aby se mohli odsunout od té návštěvnické trasy. Je tady spousta stromů a to stádo je poměrně početné. Jak se to reguluje?
0: To stádo je součástí evropského programu, který shodou okolností naše zoologická zahrada koordinuje, takže samozřejmě je snaha, aby ta populace vzkvétala a co nejlépe, přičemž v případě, že pro nějaké to zvíře není umístění, tak samozřejmě to zvíře je usmrceno a skrmeno, protože máme tygry a pro ně je to samozřejmě vítaná potrava.
1: Nějaký přesun do jiných zoologických zahrad?
0: Samozřejmě, ono to funguje celé jako populace. To znamená, že ten koordinátor se na to kouká ne z hlediska jednotlivých zoologických zahrad, co by jim úplně vyhovovalo, ale co by vyhovovalo těm kozorožcům, co je nejlepší pro ty kozorožce. To znamená, když se ozve jakákoliv zoologická zahrada, že by potřeboval nového samce nebo posílit stádo samicemi, tak je to posíleno. A je to posíleno ne těmi samicemi, kterými by si oni třeba přáli, ale těmi, které jsou z hlediska chovu ty nejcennější.
1: Mezi stromy vidíme obrovský krmelec, takže čím se živí vaše kozy, tedy kozorožci?
0: Oni jsou poměrně nenároční, tím, že jsou z těch horských oblastí, tak jim stačí v podstatě klasické kvalitní seno a k tomu dostávají granule. Ty granule obsahují všechny důležité minerály. V létě, když tady vyraší tráva, tak samozřejmě se můžou pást částečně i na trávě, ale je to velmi nenáročný konzument.
1: A vypadá, že se nijak zvlášť nebojí, my tedy stojíme v klidu, ale máme je pár metrů od sebe.
0: Jsou samozřejmě zvyklí takhle na chovatele i na přítomnost dalších lidí, koho se opravdu velice bojí, je samozřejmě naše veterinářka.
1: Vy jste říkal, že těch kozorožců tady v zoo máte více, které jsou ty další druhy?
0: Máme tady ještě kozorožce sibirské a máme tady kozu šrouborohou, která by se taky vlastně mohla jmenovat kozorožec. Koza šrouborohá je rovněž vzácné zvíře, žijící v Pamíru. Kozorožec sibirský naproti tomu má poměrně velký areál rozšíření, takže je v přírodě ještě relativně hojný. Nicméně v zoologických zahradách je to taky relativně vzácné zvíře.
1: Máte možnost je všechny poznat blíže, pokud navštívíte zoo na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

0: páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte středeční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Obrovské množství archivních materiálů, literatury a dalších podkladů zpracoval archivář Dimitris Atanasiadis v šumperském státním okresním archivu. Chtěl se dopídit skutečných podkladů k vysídlení německého obyvatelstva ze Šumperska a Zábřežska, včetně statistických údajů a příkladů případného násilí na civilním obyvatelstvu. Jaké jsou výsledky jeho bádání, tak o tom budeme mluvit na vlnách Českého rozhlasu Olomouc za chvíli.

0: Letos si připomínáme 80 let od definitivního vysídlení původního německého obyvatelstva z českých zemí. Mnoho archivních materiálů k této etapě naší historie doposud nebylo zpracováno, rozstříděno a zaznamenáno. To si uvědomil i archivář Dimitris Atanasiadis v šumperském státním okresním archivu. Pustil se do bádání a výsledkem jsou utříděné podklady právě k tomuto období. My jsme se s ním povídali v popolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je to obrovské množství materiálu a to jsem zatím zkoumal v rámci našeho okresního archivu v Šumperku. Jsou aj v archivech v Praze, ať už je to archiv bezpečnostních složek, anebo Národní archiv. V rámci toho našeho okresního archivu jsem prošel několik kartonů, které se týkají odsunu Němců ze Šumperska a nebo Zábřeska v rámci fondu okresních národních výborů Šumperk a Zábřeh. V našem archivu jsou seznamy odsunutých Němců, kartotéku, tady máme pro celý okres Šumperk a pro bývalý okres Zábřeh. A samozřejmě při jednotlivých tehdy místních národních výborech se vyhotovovaly konfiskační archy, kde se na jednotlivé ty domy a usedlosti dělali odhady a tady tyhle ty věci, tak ty i tohle tady u nás v tom okresním archivu všechno najdete.
2: Vy jste došel k zajímavým číslům, kolik tedy vlastně lidí z toho Šumperska a Zábřežska muselo odejít?
1: Celkem ze šumperského okresu bylo vysídleno ve 49 transportech na 51 424 Němců a přímo ze Šumperka, jako z města, se jednalo o nějakých 9561. Co se týče bývalého okresu Zábřeh, tam tolik Němců nežilo, tak ve 15 transportech bylo odsunuto celkem 17 204 osob.
2: To jsou lidé, který máme doklady. Je nutné asi říct, že vlastně docházelo i tady k takzvanému divokému odsunu. Spousta lidí odešla ještě předtím, než vlastně přišla Rudá armáda, takže ono je to docela složité vlastně se dopídit konkrétního čísla. Vy jste ale nemapoval jenom, řekněme, tu suchou statistiku, ale vím, že jste se zabýval i některými excesy, ke kterým docházelo. Zmiňoval jste případ bludovského mlynáře Habermana. Objevil jste ještě třeba nějaké další málo známé události?
1: Podařilo se mi zachytit záznam o incidentu, který se odehrál 7. května roku 1945. V Sobotíně, kde bylo zavražděno několik Němců, dva ruští vojáci přišli do domu jistého Němce Prozika a chtěli vyrabovat ten dům. Ten se jim postavil na odpor, ten jeden Rus vytáhl pistol a zřejmě chtěl prozíkat a střelit. Ten uskočil a trefil toho jeho kolegu za ním. No. Rodina ve strachu utekla do lesu. Ruští vojáci v prvním kole vyvraždili jejich sousedy, zapálili domy. Potom ještě ten týžden večer se vrátili zpátky. Pokračovalo to dalším vyvražďováním, dalším zapalováním domu. Já jsem zachytil, že se jednalo řádově o asi 31 lidí, kteří během tohoto incidentu zemřeli.
2: Kdy vlastně skončil ten odsun německého obyvatelstva? Že ne všichni Němci museli odejít, že dokonce tady máte kategorie, kdy někde to bylo jisté, když jste byl zařazen v kategorii číslo 7, což byli vlastně odborníci, kvalifikovaní dělníci a tak dále, tak mnoho z nich tady vlastně zůstalo.
1: Ten divoký odsun, ten byl prakticky od konce války, teda od května do začátku srpna, kdy vlastně v postupy mi rozhodli spojenci o tom, že bude se to dělat organizovaně, a potom byl ten organizovaný, který trval až do zimy roku 1946. První transport, třeba konkrétně ze Šumperka, vyjel 10. února roku 1946 organizovaný. Bylo v něm asi nějakých 1200 osob a směřoval do Hesenska, do města Marburg. Ze Zábřeska, kde byla Muhelnice, tím transportním, tam vyjel první transport 23. dubna roku 1946 a měl 1197 osob a směřoval do bavorského Augsburgu. Vy jste se ptal na ten poslední, tak z toho Šumperka ten poslední vyjel 27. listopadu 1946, čítal nějakých 1224 osob a směřoval do bavorského Augsburgu a z Mohelnice poslední transport vyjel 1. října roku 1946, nějakých 1200 osob a cílovým městem byl Hockenheim v Baden-Württembersku.
2: Co bude s tím materiálem, který se vám podařilo zjistit?
1: Ještě musím počkat na návštěvu těch pražských archivu, abych to všechno dal dohromady i s tou literaturou, kterou se mi podařilo dohledat a mám v plánu to nějakým způsobem publikovat. To bude asi na malou knížku.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Před následující písničkou, která je veselá, tak jedna pozvánka k pořadu, který je veselý, jak si už ze svého názvu, Humoriáda. I o prázdninách ji pro vás vysíláme naživo, moderují buď to Patrik Rozehnal nebo Pavel Kučera. Dnešním hostem i bude Carmen Majerová. Humoriáda odpoledne ve 4.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí.

Dobře, levandulová vůně bude doprovázet váš dnešní oběd. My pro vás máme jednu pěknou potravinu, je to asijská potravina, která nicméně u nás je poměrně známá. Je to shiitake, houba s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. Něco se o ní dozvíme za chvíli v rubrice Babské rady. No a popolední už písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc dneska se Zorou Ješkovou. Přejeme pěkný poslech a pokud odbýváte, tak samozřejmě i dobrou chuť.

0: Hygienické rady.
1: Houba shiitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Shiitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Shiitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Ochránci přírody požadují zastavení prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Ministerstvo financí prověří kvůli milionovým odměnám hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Právě teď začíná festival Colors of Ostrava. Odpoledne bude převážně polojasno, teploty do 27 stupňů. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zástupci spolků Společnost přátel jeseníků a Hnutí pro jeseníky požadují v otevřeném dopise zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. Opravu stezky provádí Agentura ochrany přírody a krajiny. Práce mají podle ní pomoct zpomalit erozi.
4: Práva Chalkova tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Keprník je posvátná ikonická hora a je to nejstarší přírodní rezervace na Moravě. Takže tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu Chalkova to zřejmě není posvátné místo a dělá tam opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
5: Říká předseda Společnosti přátel jeseníků Ondřej Bačík. Agentura ochrany přírody a krajiny se k otevřenému dopisu zatím nevyjádřila. Mluvčí agentury Karolína Šulová ale dříve uvedla, že úprava stezky má pomoct pomalit erozi.
6: Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
5: Z jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
2: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra. Zaměří se na její hospodaření. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Pod vysokými pecemi právě teď začínají Colors of Ostrava. Nabídne živé rozhovory Libora Boučka, Petra Krále i vystoupení hudebníků. Letos festival postavil na hlavní pódia novou techniku s lepším zvukem. Díky speciálním basovým bednám by se měl také zvuk méně šířit mimo areál festivalu, popisuje technický ředitel Josef Ženíšek.
7: Letos se používají nové basovky, jsou skoro dvojnásobný než byly, aby se přenesl ten výkon toho umělce jako dokonale na ty návštěvníky, ale zároveň, aby jsme limitovali vlastně ten nechtěný zvuk. To, co se šíří do okolí nekontrolovaně a může to ovlivňovat i třeba, dejme tomu, obydlí. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v úvodním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli favoritky a porazila dvakrát 6-3 Bulharku Tomovovou. Nezaváhala ani Tereza Valentová. Belgičanku Kostou Lasovou zdolala 6-1 a 6-2.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude na střední Moravě převážně polojasno, stále se můžou tvořit lokální přehánky nebo i bouřky s větší pravděpodobností na horách a západě regionu. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty 23 až 27 stupňů, v jeseníkách 15 až 19. Povane slabý proměnlivý, během odpoledne mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Zítra čekáme většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo, lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty je 27 až 31 stupňů, v jeseníkách kolem 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď silnice 436 z Přerova na Penčice, a to kvůli její rekonstrukci. Počítejte s objížďkou.
3: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Aktuální události středy 15. července 2026 právě teď shrnuli polední zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Tak přidejme ještě jednu historickou. V tento den roku 1958 v Brně byly definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. Rok 1958, teď je 2026. Mobilní telefony, internet, rychlé poštovní služby, kam jsme se za těch několik desítek let posunuli, víte, ve způsobech komunikace. Tak já doufám, že tu nejrychlejší komunikaci právě teď využijete v možnosti popřát svým milým krásný den, vybrat si pěknou písničku, také ji někomu poslat, třeba Jindřichům, kteří dnes slaví svátek, někomu, kdo dnes 15. července slaví narozeniny, anebo třeba i sami sobě udělat radost pěknou písničkou. Od toho jsme tady, abychom plnili vaše přání. Český rozhlas Olomouc a telefon 221 555 444. Od mikrofonu vám dobré poledne, eventuálně k obědu dobrou chuť, přeje Zora Jižková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, ty polední startují. Zdravíme vás všechny. Začali jsme s Marií Rotrovou a pokračovat budeme s Lenkou Filipovou. Věnování vybíral a bude posílat pan Jindra z Lhoty. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní moderátorko. Tato písnička bude pro vás a kolegy, co připravují hezký seriál se zoologický zahrady. A přeji vám hezký den a nashledanou.
1: Jsme rádi, že se vám líbí. Tu dnešní reprízu budete moci slyšet po 17. hodině v pořadu Den v kraji. Mějte se moc krásně a poslouchejte nás dál. Nashledanou, děkuji.
2: Nashledanou.
1: Tak mimochodem a mohu poznamenat, že dnes se v našem seriálu Ze zoo na svatém kopečku vydáme mezi kozorožce kavkazské. A teď už se vydáváme ale k vašim vzkazům a zprávám. Některé nám přicházejí na SMS-kové číslo 723 70 33 51 a některé na naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Krásné poledne přejeme. Prosím, pošlete písničku pro pana Jiříčka z Litovle. Děkuji za včerejší krásný pozdrav a milá slova. V pořadu Hrajeme pro radost. Přeji milému panu Jiřímu z Litovle krásné letní dny. Prožijte ve zdraví, spokojenosti, pohodě a lásce rodiny. Přeje paní Marie z Proskejova. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro naši milovanou babičku Věru Ryšavou z Olomouce, která včera 14.7. oslavila narozeniny. Milé paní Věrušce Ryšavé, přejeme vše nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásku, ať je stále plná elánu a energie jako doposud. Máme tě rádi, babičko. Krásné přáníčko, všeho nejlepšího posílá dcera Pavlína, Pavel a vnučky Pavlínka a Anička.

0: Své věnování nám zaspívala Lenka Filipová a paní Marie z Vidnavy je s námi teď na telefonu Písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Paní Maruško, dobrý den.
1: Dobrý den. Přeji pěkné odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Ráda bych poslala tuto písničku svému kamarádovi, panu Jindřichu Masíkovi z Velké Kraše. Přeju mu hodně zdraví, štěstí, svátku, spokojenosti a aby pořád byl tak čilý a bavila ho práce s včeličkama. To přeje jeho kamarádka a taky posluchačům všem a i těm, co se nikdo nezahraje. Moc vám děkuju za vybrání písničky.
0: Josefa Zímu si dáme Zelené pláně, krásná stará hitovka. Tak za chvilinku a vám přejeme krásný den do Vidnavy. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju.
0: Paní Maruška z Vidnavy blahopřála a my zdravíme také milého kamaráda Jindru Vrbu z Olomouce. Jindro, máme tady pro vás vzkaz a přejeme k dnešnímu svátku pevné zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání, přeje Boženka a Jarda. K dnešnímu svátku bychom chtěli popřát milému kamarádovi Jindrovi Vrbovi z Olomouce. Jindro, ať si ten dnešní den s Aničkou užiješ ve zdraví a v pohodě. Lída.

a Pepa. A písnička letí také milému tatínkovi panu Jindřichu Zahradníkovi z Března. Zpátku přejeme hlavně hodně zdraví, vše krásné a šťastné, přeje dcera Martina a Mirek pozdrav posílá také Oliver a Oskar Jindřichu Zahradníkovi z Března. Blahopřejeme.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než 3 roky žije. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu. Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Písnička na přání, teď zdraví do Pruskejova a je s námi paní Zdenička. Dobrý den.
5: Dobrý den, Zorinko, ještě jednou. Já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. A Zorinko, jsem moc ráda, že vás opět slyším po delším čase v písničkách. Písničku posílám Jendovi s milujícím pejskem do Štětovic, panu Františkovi od Brna, panu Jirkovi do Litovle, Ladinkovi do Tovačova s kanárkama a s pejskem, Jindřišce na LDNku do Kroměříže. Jindřiško, přeju vám hodně síly na uzdravení a myslím každý den na vás, ať se uzdravíte, opět vás slyšíme. Zdeničce Jarmilce do Hrochová a ještě Vlastince do Krnova. Všem vám děkuji za milé přáníčko a přeji vám hlavně zdravíčko a ať se vám vše daří a chrání vás andělci strážní. Zorinečko, písnička je i pro vás, moc vám děkuji a ať se vám taky všechno daří.
4: Ja? Děkuji velmi a pozdravujeme i vás. Jaromír Majer bude zpívat. Naschledanou. Paní Zdenička z Proskejova vybírala písničku Až se mě děti budou ptát, možná pamatujete. Máme tady ale další vzkazy, na které taktéž pamatujeme. Zahrajte písničku k nádherným narozeninám, které slaví dnes paní Mirce Lehárové ze Zábřehu. Milá Mirečko Lehárová, přejeme hodně moc zdraví, štěstí, lásky a pohody. Přeje Majka a Vlastík. Zahrajte písničku k narozeninám, které slaví dnes paní Božence Pólové. Božence Pólové přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, radost z každého dne. Přeje paní Ková z Rybníčku. Dobrý den, pošlete prosím pěknou písničku pro radost pro rodinu Gotwaldovu, Lidušce k uzdravení, pro Lidušku Siglovou, pro rodinu Navrátilovu, Pytlíčkovu, Alenku do Jeřmaně, Henriku, Alenku a Karla do Turecka. Zdraví všechny, sedláčko.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc a pro mě a věřím, že také v tuhle chvíli pro mnohé šuplíkáře je tady jedna velikánská radost, protože tak dlouho jsme se těšili na to, až opět uslyšíme paní Irenu z Hulína. A je to tady letos poprvé. Paní Irenko, velký návrat, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorko, děkuji za přivítání, je velmi příjemné. No, samozřejmě zdravím všechny, kdo mě znají. První ze všeho Františka z Javorníku, Milenu.
1: Já už jsem z Broumova.
2: Z Broumova, ano. Haničku z Moravského Berouna, do Malé Morávky manželi Pepu a Jarušku. No a ještě Ivana od Opavy, tam to jméno nevím, ale včera jsem ho slyšela hrát.
1: Ano.
2: Takže tak. Já se omlouvám, protože měla jsem nějaké překážky v práci zdravotní, ale už se z toho hrabu, tak se těšte, že budu zase otravovat.
1: Ano, jsme rádi, že opět slyšíme váš pozitivní hlas. Také se těšíme opět na váš humor a na krásné písničky. Samozřejmě ta první je už připravena, Simonová Iveta. Tak dlouho, tak posíláme hlavně vám k tomu velkému návratu. Vítejte zpět.
2: Moc děkuji a nashledanou.
1: A těšíme se příště. Paní Irena z Hulína.
2: A moc nepracujte, já jsem pořád měla málo, až mě to skolilo. Takže odpočívat.
1: Takže hodně odpočíváte, je to tak.
2: Ano.
1: Mohu potvrdit. Děkujeme. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Paní Irena z Hulína byla s námi. A další pozdravy hnedle přidáváme. Dobrý den. Dnes slaví krásné 88. narozeniny. Milá, hodná a usměvavá Libuška Vašová. Pevné zdraví, lásku, štěstí, pohodu. Do stovky není daleko. Ještě 12 let a je to Libuško. Tak to přejí všichni seniori z Bernarkic a za všechny Jarka. Blahopřejeme. Paní Jarce z Bernarkic, děkujeme za psaní. Písnička Babči a také Prosovu, ať si užívají zatažený den. Pro radost písničku posílá Čmelada. A svátek dnes slaví také jeden moc milý kamarád. Je to pan Jindra Macík z Velké Kraše. Je to zlatý pán a my mu přejeme hodně zdraví a pohody, přeje jeho kamarádka Jarka, Jolanka, Marie, Dana, Zdeňka, také bývalé spolupracovnice z JZD Jindrovi Macíkovi do Velké Kraše. Blahopřejeme k svátku.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: 8, no vlastně skoro už 9 minut po půl jedné. Zdravíme pana Petra z Přerova v písničkách na přání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a jsem velice rád, že mezi náma zase budu slyšet paní Irenu Zulína, které posílám samozřejmě pozdrav. Letí do Broumova paní Mileně, do Václavova paní Elišce, do Moravského Berouna paní Hani a nesmím zapomenout na manžele Zetkovi z Lipníku nad Bečvou, kterým děkuju za písničku. Vám děkuju za výběr a snad se bude líbit ostatním. Děkuju a zatím jedný naslyšenou.
1: Karel Efa, 5 strun připravená, děkujeme a pozdravujeme pana Petra z Přerova. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Pěkná písnička letí také panu Jindřichu Němcovi z Pňovic, slaví dnes svátek. Vše nejlepší, hodně zdraví a hlavně štěstí přeje Honza z Písečné a blahopřejeme k svátku milému synovi Jindřichu Darmovzalovi ze Železné. Přejeme hlavně zdraví a osobní pohodu maminka a Jiřina, také Jindřichu Darmovzalovi do Železné. Blahopřejeme.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě... Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13:00 v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13:00 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání zdraví paní Hanu z Lipové Lázně. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, moc vám děkuju a zdravím i posluchače. Chtěla bych vás poprosit o písničku pro pana Vladimíra Kříže, k jeho půlkulatinám dneska slaví a přeje mu všechno nejlepší, hlavně zdraví manželka, syn Martin s manželkou Alenou, vnučky Adelka a Kačka a druhý syn Lukáš s přítelkyní Petrou. Moc vám děkuju a nashledanou.
3: Blahopřejeme oslavenci a všem krásný den. Nashledanou. Paní Hana z Lipové Lázně vybrala Pavla Nováka. Dáme si písničku a posíláme ji také do Senice Marušce Heroutkové a do Uničova Danušce Výdrmanové pro pěkné prožití tohoto dne i dalších. Posílá a zdraví Věra.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc zdraví a vlastně také poprvé paní Boženu z Olomouce, naší posluchačku. Paní Boženko, vítejte, dobrý den a dovolte mi, abych vám popřála ke krásným narozeninám. Podle hlasu bychom to vůbec netypovali, ale já si myslím, že to mohu říct, protože zníte úžasně. 89 let. Je to nádhera. Všechno nejlepší a co nejvíce zdraví a energie. Vítejte ještě jednou. Děkuju. Dobrý den. Tak a teď už je na vás. Vy jste si přála nějakou pěknou písničku. Bude to pro vás k narozeninám?
2: Ano, pro mě, pro nikoho jiného, pro mě, já tady jsem sama, takže pro mě, nikomu jinému, protože druzí, co jako z rodiny, tu stanici vaši nemá, víte, nepouští si ji. Takže abych to přála, komu se to bude líbit, tomu se to bude líbit.
1: Tak jednu takovou krásnou starší písničku posíláme, dáme si píseň o mušli, dlouho jsme ji neslyšeli, je to taková pomalá, pohodová skladba v podání Jiřího Vašíčka. Doufám, že se bude líbit. Vám všechno nejlepší. A je nějaké přání, něco, co byste si k těm narozeninám hodně přála? Kdybyste mohla?
2: No, právě si přeju, abych se mohla podívat k vám do redakce, protože já jsem kupovala tam nábytek. Veškerý můj nábytek, co jsem kupila, byl obchod s nábytkem u vás. A já veškerý nábytek jsem kupovala tam u vás a mně se ten váš prostě styl tam, ten dům celý, se mně strašně líbí.
1: Dobře.
2: Tam je to jako na poschodí, no, bylo to aspoň tak, je to na poschodí, my jsme se dívali z jednoho poschodí, po schodech schodilo nahoru a všude se prodával nábytek. A do dneška se nábytek mám.
1: Dobře, tak paní Boženko, já si myslím, že by se ten dárek k narozeninám mohl podařit. Zůstaňte mi ještě chvilku, prosím, na telefonu. My teď píseň o mušli posíláme, vám moc blahopřejeme a děkujeme za zavolání a že i sama sobě uděláte radost. Je to důležité. Blahopřejeme moc. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tuhle písničku posíláme také do Senice Marušce Heroutkové a do Uničova Danušce Vidrmanové pro pěkné prožití tohoto dne i těch dnů ostatních. Posílá a zdraví Věra. Zahrajte hezkou písničku všem posluchačům, držte palce v hřebíkách, zdraví Robert. Milé rádio, zahrajte k dnešnímu svátku Jindrovi Janouchovi z Olomouce. Vše nejlepší přeje Beátka.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání zdraví také paní Toničku z Ludmírova. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás vítám z dovolené.
1: Děkuji.
2: A já bych prosila nechat zahrát dvěma nemocným. Jedna je u nás v domově, je to paní Šarlotka Nalepa a druhá je paní Emilka Macháčková nebo tak nějak z Bohuslavic. Obě mají 91 roku a obě jsou nemocné. Přeji jim hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a božího požehnání. To jen přeje Tonička z Ludmírova z domova a všichni seniori a zaměstnanci. Vám moc krát děkuji za písničku a nashledanou.
1: Také velmi pozdravujeme, díky za pozdravy i pro vás. Naschledanou, paní Toničko.
2: Naschledanou.
1: A Věru Špinarovou posíláme.

Český rozhlas Olomouc v tuhle chvíli končí polední písničky na přání, ale ty další posílejte po 18. hodině, anebo ty populární melodie opět zítra po polední. Za malou chvíli tady budou zprávy ve 13 hodin a pak povídání Alex Minářové s režisérem Petrem Bediakem.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerov se pustil do modernizace autobusových zastávek. V Hranicích přibudou stanoviště sdílených jízdních kol. Evropský šampionát dětí a juniorů v drezuře začíná v a teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Přerov se dnes pustil do modernizace zastávek městské hromadné dopravy. Cestujícím nabídnou moderní informační systém s panely zobrazujícími aktuální údaje o spojích. Investice za víc než 9 milionů korun se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a jeho místních částech. Práce by měly být hotové do poloviny listopadu, sdělila mluvčí radnice Lenka Chalupová. V Jungmanově a Nové ulici v Hranicích budou nová stanoviště sdílených jízdních kol, zatímco jich je ve městě 27. Pro rozšíření se vedení radnice rozhodlo v reakci na zájem lidí. Pouliční půjčovny bicyklů začaly ve městě fungovat v polovině dubna. Více mluvčí radnice Petr Bakovský.
2: Do 30. června máme víc než 11 300 výpůjček, což je tedy víc, než jsme čekali. Je vidět, že se to v Hranicích chytlo a že ta sdílená kola jsou poměrně široce využívaná, zejména v lokalitách nebo na stanovištích na náměstí Masarykově, v sadech československých legií a také u sportovního areálu.
0: Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se věnoval politice. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2000 cenu Ferdinanda Peroutky, o 15 let později pak za celoživotní tvorbu i novinářskou cenu Opus Vitae.
1: Sport.
0: V Olomouci dnes začíná mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. V ESC centru v Lascích se závodí až do neděle, kdy program vyvrcholí individuálními finálovými závody v obou kategoriích. Vstup na akci je zdarma. Přihlášených je 46 dětí ze 14 zemí a 73 juniorů z 23 zemí. České ambice přibližuje ředitelka závodů Barbora Hubáčková.
3: Máme tam želízka v ohni, které by mohly dosáhnout na finále. Samozřejmě jednodušší finále bude v dětech, protože do nedělního finále postupuje 18 jezdců, de facto jenom 3 z jednoho státu. Co se týče juniorů, se taky kvalifikuje do nedělních freestylů 18 jezdců a to bude opravdu složité. No.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D1 na 287. kilometru. Na Ostravu dělníci tam u krajnice opravují svodidla po dopravní nehodě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstvech v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petra Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví, až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobě. Obdobě, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobě, kdy se odovzdávali jako herecké ceny, třeba Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mě vyhovuje, alebo čo očakávám od režiséra, akým způsobem se mnou bude komunikovat, ako ma bude nějak motivovat, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tu cestu k tej postave. A podle toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, čo hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájemně možno vnímá. Ako náhle prichádza nekomunikácia, alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle, určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal, já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom placi, mě baví... keď so mnou komunikuje a ako vlastne pracuje, pretože málo kedy sa stane režisérovi, aby prišiel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastne som aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, a necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť veci s hercom, pomáhať mu alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia. Niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo, a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho. Ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a tomu sa vedieť prispôsobiť.
0: říká Petr Bebiak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, akým fungoval a existoval.
1: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
0: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
1: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
0: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
1: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase malo obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prischlo, ale zase aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realit, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl, nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si môže zmeniť postavy, môže si vymýšľať, pretože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, a v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezobsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem. Pane režisére, teď nedávno vstoupil do kin váš film o zpěváku Duchoňovi. Chystáte teď něco dalšího? Už na něčem ten čas toho volna, kdy si užíváte třeba divadel a podobně, koncertu?
1: Už v podstatě počas toho, keď něco točíte, tak už mezi tím musíte připravovat další 2-3 projekty, protože ak je to filmový projekt, tak trvá několik rokov někdy, kým se dostane k té realizaci, ale vy musíte už ten projekt písať scénár, oslovovať producentov, písať explikácie, robiť tie formálne záležitosti, aby ste tie financie vôbec vedeli získať. A keď dotočíte, tak medzi tým môže prísť nejaká ďalšia práca v rámci seriálov, alebo máme v rámci firmy, vyrábame seriály dlhodobejšie, ktoré sú na český trh. Takže tej práci, vždy sa to tak nejak vzájomne prekrýva a doplňa, takže taký ten klasický volný čas mám iba keď si poviem, že teraz nechcem alebo nemôžem robiť, že si musím dať pauzu. Ale pripravujeme dve pohádky v podstate. Jedna pohádka je pokračovaním televíznej, také tej vianočnej, ktorú sme už robili pred 2-3 rokmi. Bola vysielaná. A druhá je pohádka, ktorú by sme chceli urobiť pre kina. A tá sa volá Hejkal a tam scenár napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na ne páči, že je to pohádka o inakosti.
0: V čem tá inakosť spočíva?
1: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
0: Sú to pohádky pro český trh?
1: Obidve.
0: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
1: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by jsme chceli robiť na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
0: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončit a už něco je dalšího v běhu.
1: Ano, vždy to tak je, alebo málo by být.
0: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
1: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. To už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
0: krimi? Krimi?
1: Jeden projekt z toho je čisté krimi.
0: Práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci dokončují ukojetí na usazení nového železničního mostu přes řeku Moravu. Sněmovna schválila znovu zavedení EET od příštího roku. V expozici času ve Šternberku dnes začne výstava o české stopě ve vesmíru. Zítra bude oblačno a teploty do 31 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Se stavbou nového železničního mostu přes řeku Moravu finišují dělníci u Kojetína. Ocelovou konstrukci o délce 150 metrů nasouvají pomocí hydraulických válců. Most bude součástí modernizované tratě mezi Kojetínem a Přerovem. Vlaky po ní budou moct jezdit rychlostí až 200 km za hodinu. Investice za 10 miliard korun má být kompletně dokončená v roce 2029.
2: Most tlačit doprava, jo, po směru vysunu, tak si tam udělíme zírku.
3: Usazení mostu tady řídí Radim Bílek.
4: Ono centimetr tady před řekou může dělat půl metru na konci.
3: Vidíme, jak to pomalu vlastně se posouvá, je to minimálně rychlost úplně.
4: Jedeme rychlostí pár centimetrů za minutu.
3: Konstrukce mostu je svařovaná. Tvoří dvě rovná pole a jedno obloukové. Celkem váží 690 tun. Nový most přes Moravu je jednokolejný a proto dělníci hned vedle něj usadí ještě jeden, úplně stejný most. První vlaky by po nich měly projet do 2 let. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb. Schválila to sněmovna. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu víc než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Návštěvníci expozice času ve Šternberku si můžou prohlédnout novou výstavu s názvem Česká cesta do vesmíru. Zaměřená je na českou a československou stopu ve vesmírném výzkumu. Vernisáž expozice je dnes v 17 hodin. Více edukátorka muzea Irena Vlachová.
5: Čeká nás v dohledné době velká událost. Náš český občan Aleš Svoboda se zřejmě poletí v roce 2027 nebo možná o něco později na Mezinárodní vesmírnou stanici a jeden panel je právě věnovaný Aleši Svobodovi.
0: Sport. Právě v těchto chvílích odstartuje 11. etapa Tour de France. Peloton se i s olomouckými cyklisty Jakubem Otrubou a Pavlem Bittnerem přesune z Vichy do Nevers. Převážně rovinatou trasu by mohlo rozhodnout hromadný spurt. Ve žlutém trikotu pro lídra závodu pojede Slovinec a obhájce Pogačar.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte v Olomouckém kraji většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 21 stupně Celsia a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřený je teď vjezd na odpočívku Nemilany na dálnici D35 na kilometru 269 u Olomouce ve směru na Hradec Králové, a to z důvodu stavebních prací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Několik důležitých čísel vám teď nabízíme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Tak třeba 3, 4, 12, 10, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 31. Ano, tak tohle jsou čísla, která ještě mezi jinými nebyla tažena v naší velké letní soutěži. Rozhlas, to je výhra. A soutěžíme o ceny, které opravdu stojí za to. Kniha o životě Karla Gotta i s podpisem paní Gottové, takže tuhle knihu můžete získat. Ivany Gottové, tedy máme tady i bezdrátovou nabíječku, máme tady deštníky, máme tady hry pro volné chvíle i celou řadu dalších krásných her, anebo třeba DAB rádio. Máme tady spoustu samozřejmě výher i v našem rozhlasovém kvízu Hřebíky a také tady nabízíme důležité číslo 221 555 444. To je telefon k nám do studia. Je tady pro vás připravena jedna encyklopedie o dobrodružstvích a také boji o přežití, která by se mohla líbit třeba vašim dětem nebo vnoučatům, ale o té si více povíme za chvíli. Hřebíky odstartují, jen co dospívá Michal David a právě teď také Kabáti a Zora Ježková už se na vás těší.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Ztracená kniha dobrodružství. To je kniha od nakladatelství Kazda, celobarevná, bohatě ilustrovaná encyklopedie pro děti od 7 let, která kombinuje napínavé příběhy z divočiny s praktickými radami pro přežití. Tak co říkáte, líbila by se vašim dětem nebo vnoučatům? Zkuste ji vyhrát. A nebo porcelánový hrnek, míček pro motorická cvičení, pánské bílé triko, a nebo třeba audioknihu Koruna, portrét britské královské rodiny, anebo spoustu krásných CD nahrávek. Telefon do studia 221 555 444 a hřebíky mohou začít. Kdo je s námi dnes jako první? Dobrý den.

0: byl zámečníkem?
1: No, tak dám Ačko, to teda nevím, no, otec.
0: Říkáte, že Karel Gott starší byl také elektrikář? Byl to také zámečník CK Státních drah dokonce. Škoda. Tak těšíme se příště. Nashledanou, děkujeme za hru. A hřebíky teď míří po rozhlasových vlnách za kým a kam. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Julie od Moravičan.
0: Vítejte, paní Julie, kromě jedničky, všechno volné.
2: Tak desítku si vezmu.
0: Otázka číslo 10 se ptá, zdali pak víte, co je zakázáno v Benátkách v Itálii. V italských Benátkách se nesmí za A krmit holuby, nebo za B fotografovat gondoly, nebo za C nosit batoh.
2: Tak já dám C.
0: Že se tam nesmí nosit batoh, říkáte. Co kdyby tam bylo něco ukrytého? No, batoh se v Benátkách na zádech nosit může. Je to focení, je to krmení holubů. Bohužel. Ano, je to tak kvůli ochraně historického centra. Mějte se hezky, nashledanou, a pokračujeme v hřebíkách. Dobrý den. Dobrý den. Kdo je s námi? Dagmar z Olomouce. Slyšíme správně. Paní Dagmar?
3: Ne, Marcela.
0: Marcela, tak trošinku nás ta linka pozlobila, snad už to bude v pořádku. Tak, paní Marcelo, od dvojky do devítky. Otázka číslo 7 se ptá, co je to epiteton. Epiteton je za A skupina sportovců přesně daného počtu. Za B básnický přívlastek. Za C hnojivo. Epiteton.
3: Tak za B.
0: Říkáte, že epiteton je básnický přívlastek. A to jste řekla správně. Pojďme dál.
3: Takže devítku.
0: Otázka číslo 9 se ptá, který z těchto ostrovů nepatří Řecku. Řecku nepatří za A Korfu, za B Rodos, nebo za C Sardinie.
3: Sardinie, za C.
0: I tady jsme naprosto správně. Tady třetice.
3: Ano?
0: Číslo otázky, prosím.
3: Jo. Tak pětku.
0: Ještě jednou, prosím.
3: Pětku. Pět.
0: Který literární směr je typický pro Karla Hynka Máchu? Za A kubismus, za B romantismus, za C realismus.
3: Ježišmarja.
0: Tak honem.
3: Za B romantismus.
0: I tady jsme správně a máme tady první výherkyni, paní Marcelu. Blahopřejeme velmi, zdravíme vás a předáváme do režie. Nashledanou.
3: Jo, nashledanou.
0: Tak a pokračujeme v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. S kým na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ješková, tady Ondra z Velkých Karlovic.
0: Dobrý den, pane Ondro. 2, 3, 4, 6, 8, to jsou volné otázky.
4: Tak zkusíme trojku.
0: Číslo 3. Jaký úhel má velikost menší než 90 stupňů? Jak se takový úhel, který je menší než 90 stupňů, nazývá? Je to úhel za A ostrý, za B tupý, za C pravý. Méně než 90 stupňů.
4: Ostrý bych řekl.
0: Říkáte to správně. Výborně. 2, 4, 6, 8.
4: Zkusím šestku.
0: Číslo 6 se ptá, která z těchto planet je nejblíže sluníčku. Nejblíže slunci je buď za A Země, za B Venuše, nebo je to za C Merkur.
4: Nejblíže slunci to je Merkur.
0: Vy jste skvělí. Ano, i na obloze jste jako doma. Dobře. A třetí otázka. 2, 4, 8.
4: Zkusíme osmičku.
0: Tak,

0: pozor, tady se ptáme na látky. Já vám teď vyjmenuju tři prvky. A ptám se, který vlastně z těchto kovů za běžné teploty je kapalný. Takže olovo, nebo za B rtuť, a nebo za C hliník. Co z toho je kapalné za běžné teploty?
1: Já bych zkusil rtuť.
0: A musím říct, že i tady jste trefil do černého. Velký potlesk do Velkých Karlovic. Pan Ondřej je naším dalším výhercem a my moc blahopřejeme. Předáme do režie. Naschledanou. Takové dnes byly velmi úspěšné posluchačské hřebíky Českého rozhlasu. Blahopřejeme vám, výhercům. Dvě otázky, které zůstávají, posouváme do dalšího zítřejšího kola i se zbývajícími cenami.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Výhra.
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221-555-444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.

0: Velká hudební hvězda Mirai tady u nás v Českém rozhlasu Olomouc. No a teď další hudební hvězdy, ale hlavně zahraniční, také ale české premiéry i osvědčená jména. Také rozhovor moderátora radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Přesně na tohle se můžete od dneška těšit na festivalu Colors of Ostrava. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas, radiožurnál, a ten bude přímo z areálu každý den popolední vysílat. Kdo zazáří na hlavním pódiu? Jaký program si pro návštěvníky připravili stanice Českého rozhlasu? Odtajníme právě teď.
1: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala dvě ceny Grammy.
2: And the Grammy goes to Royals!
1: Plnou světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
3: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. Ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
1: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
4: Řekl bych jedním slovem, že bude komplexní, protože na ten rozhovor budeme mít dostatek času a bude aktuální, poněvadž vidíme všichni kolem sebe, která je doba dynamická. To znamená, rozebereme to, co se aktuálně děje na domácí i mezinárodní politické scéně.
1: Diskuzní forum ale připomene i tajemnou obálku se vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou jsme vloni v září otevřeli v přímém přenosu.
5: Posloucháte radiožurnál, právě jsme tedy otevřeli onu obálku a napětě čekáme, co v ní je.
6: Dokument vypadá i jako jisté politické poselství, jak
1: moderátor Jan Pokorný si v gongu bude povídat s českou historičkou z Masarykova ústavu Dagmar Hájkovou. A na své si přijdou i fanoušci sportu, a to díky fotbalové talk show experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta.
7: Přivítáme legendárního střelce československé reprezentace Antonína Panenku a přijde i patriot ostravského Baníku Václav Sirkoš. Moc se těšíme na vás i na hosty.
1: Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava se díky Českému rozhlasu mohou i pobavit. Vydat se můžete na natáčení pořadu Buchty a divadelní skupina Vosto 5 bude diskutovat o tom, jak vytvořit úspěšnou rozhlasovou satiru. Jiří Štefl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Chtěli byste zajímavé tipy na výlet, tak se podívejte na naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Na nich vás pozveme třeba do Ješova, který stával vlastně hned na dvou místech, kde stojí výjimečně dochovaná původně gotická tvrz. Můžete se tam podívat i na fotografie. No a cestovat budeme i za chvíli v našem vysílání s rozhlasovou pohlednicí Mirka Kobzy. Navštívíme Doloplazy na Proskějovsku.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Za prašami!
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak jsme se mnozí vrátili do dětských let. Víte, Bílá královna, Standa Hložek, Petr Kotvald. No a teď se vrátíme do jedné obce na Prostějovsku. Ta obec se jmenuje Doloplazy. Tam už mimo jiné ve 14. století stávala tvrz. Na jejím místě pak prý jedna marnivá hraběnka postavila zámek za pomoci pekelných sil. Tak si o tom teď povíme víc.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Doloplazy na Prostějovsku se rozkládají v mírně zvlněné krajině kolem říčky Brodečky v nejjižnější části Olomouckého kraje. Krajina kolem vesnice byla osídlena už v pravěku. Nejstarší historické zprávy o vesnici pak máme z roku 1354. Už tehdy sídlil ve vesnici hospodářský dvůr, jehož majitelem se stal jakýsi Henslín z Doloplaz. Na druhou stranu byla vesnice v té době rozdělena mezi dvě vrchnosti. Část majetku ale stále spravoval onen vladický rod, který se po jmenoval. V té době se v historických pramenech objevuje i osada Poličky, která byla samostatná až do roku 1953. Teprve tehdy se stala součástí dnešní spojené vesnice. Rozdělení držby mezi více majitelů pokračovalo až do konce 16. století. Tehdy obec vykoupil a spojil v jedno dominium Jan Žalkovský ze Žalkovic. Doloplazy byly v jeho době samostatným statkem, k nímž patřily ještě vesnice Dřevnovice a Těšice. Když se Jan Žalkovský zadlužil, staly se Doloplazy jediným majetkem, který mu zbyl. Ani ten však ale neudržel a v roce 1628 je donucen jej prodat. Novými majiteli se staly Dočijové z Nátluče a po nich Sedlničtí z Choltic. Patrně už ve 14. století existovalo v Doloplazích panské sídlo v podobě menší tvrze. O její tváři, velikosti či stavitelích toho však moc nevíme. Také netušíme, zda byla tvrz v průběhu staletí nějak upravována. V některých pramenech se uvádí, že byla přebudována na renesanční zámek. Písemné doklady jsou však v tomto hodně nejasné. V roce 1716 koupila panství Johanka Zuzana, svobodná paní ze Stomů. Tato vdova se rozhodla zdejší panství využívat jako své sídlo. Příslušnice rodu, který svým původem sahá až do Irska, se patrně stala také před obrazem pověsti o marnivé hraběnce, která si u čerta prý objednala stavbu zdejšího zámku. Čert byl velmi nadšený, že získá poměrně lehce mladou duši, a tak zapomněl do úpisu napsat, od kdy bude hraběnka příslušná peklu. A tak prý od té doby chodili s hraběnkou dva čerti, převlečení za husary, aby ji hlídali. Když se jednou ptali, kdy s nimi půjde do pekla, odpověděla, že se tam ještě rozhodně nechystá a že bude na světě ještě minimálně 300 let. To čerty tak vykolejilo, že prý na místě skameněli. A na skamenělé čerty, tedy torzo jedné plastiky, která skutečně připomíná husara, se dodnes můžete podívat v zámeckém parku. Už před rokem 1729 staví Johany František Josef barokní zámek s kaplí Panny Marie a menším parkem. Stomové byli patrně šikovní hospodáři. Ze soupisu majetku vyplývá, že v roce 1779 patřil k panství zámek, ozdobná a zeleninová zahrada, hospodářský dvůr, ovčín, sýpka a také pivovar a panská hospoda. Rozvoj průmyslu zde pokračoval i nadále, když už v polovině 19. století byl v obci postaven jeden z prvních moravských cukrovarů. Jan Karel Stom zvětšil roku 1823 stávající zámeckou budovu a založil při ní nový anglický park v dobovém romantickém slohu. Na něj navazovala ovocná zahrada a o oboje se postaral biskupský dvorní zahradník Maximilián Eras. V roce 1881 přešel zámek a majetky v obci do držby rodu baronů von Ulm zu Erbech. Maximilián Jan Křtitel byl pak jejich majitelem až do roku 1929. Právě za jeho držby v roce 1904 zámek vyhořel a byl následně přestavěn do podoby historizující německé vily. Ta tady stojí dodnes a slouží potřebám obce. Kromě toho tady najdeme i další památky. Třeba kapli svatého Cyrila a Metoděje na návsi, se sochou svatého Jana Nepomuckého, několik křížů a pak kapli andělů strážných na půvabné návsi v nedalekých Poličkách. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Doloplaz na Prostějovsku, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Keby bolo niečo,

Do 15. hodiny máme tady nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a řidiči, pozor, tady v Olomouci nás čeká velmi výrazná změna v parkování a jeho možnostech. Povíme si o tom víc a máme tady také další varování meteorologů, více ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc v 15 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami. Řidiči budou v centru Olomouce platit za parkování i o víkendech. V Bílé Lhotě se propojily areály Arboreta a zemědělské expozice. Zítra bude oblačno a teplo. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Ty zítra zasáhnou Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj. Očekávají tam až 34 stupňů. Lidé by proto měli držet ve stínu a dodržovat pitný režim. Na jihu Moravy taky platí riziko vzniku a šíření požárů. Olomoučtí radní rozšíří dobu placeného parkování v centru města. Zatím řidiči platí jen v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Od února příštího roku to bude do 22 hodin včetně víkendů. Podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Piráti změny dlouhodobě požadovali obyvatelé centra.
4: Rada města vyšla vstříc poptávce po tom, aby se prodloužila doba placeného parkování v historickém jádru, aby se prodloužila o večery a o víkendové parkování, takže rada města po nějaké debatě rozhodla o variantě, kdy se od pondělí do neděle by mělo parkovat placeně od 8 do 22 hodin.
2: Ředitelství silnic a dálnic zítra zahájí opravu frekventované silnice první třídy 55 mezi Olomoucí a nedalekým Grigovem. Rekonstrukce potrvá necelý měsíc a vyžádá si částečnou uzavírku, kvůli které auta pojedou jen po části vozovky, sdělil to mluvčí ŘSD Jan Riedl. V Bílé Lhotě na Olomoucku se více propojily dva tamní turistické cíle spadající pod Olomoucké vlastivědné muzeum. Zemědělskou expozici zájemci můžou nově navštívit spolu se sousedním arboretem, aniž by přitom museli z arboreta vycházet ven jako doteď, říká vedoucí arboreta Barbora Součková.
5: Cesta, která vede mezi těmito areály, byla využívána jako cyklostezka nebo jako cesta obce. V loňském roce obec tuto cyklostezku postavila trošku jinde, tím pádem bychom mohli naši cestu použít a propojit arboretum ze zemědělskou expozicí.
2: Areál taky změnil otevírací dobu. Nově se bude otvírat od 8:30 ráno. Doteď to bylo od 8 hodin. Sport. Fotbalisté Anglie a Argentiny proti sobě nastoupí v semifinále mistrovství světa. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku se do souboje o zlato už dostali Španělé. Poražený bude s Francií hrát o bronz. Utkání Anglie-Argentina začne ve 21 hodin.
3: Počasí.
2: Zítra bude na střední Moravě většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty je 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a pované slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D46 na kilometru 14 u Dobrochova ve směru na Olomouc. U krajnice stojí dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tady je Český rozhlas Olomouc. My vám za chvíli nabídneme další zámecké putování. Tentokrát na místo, kde prý, jak říká František Kinský, vstoupíte rovnou do pohádky. A to proto, že majitelé toho zámku byli romantiky až do morku kostí. No, kam to bude, to vám prozradíme za malou chvíli tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jasná zpráva také je, že více než 50 zámků navštěvujeme v našem vysílání během letošního zámeckého léta. Kam se podíváme dnes, tak to už je v Českém rozhlase Olomouc otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka anebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se...
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu

0: knižny a samozřejmě Vincenc Karel nabrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
1: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
0: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
1: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
0: No tak zase někdy příště.
1: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Tady je Český rozhlas Olomouc. My se za chvíli vydáme do škol. Školy jsou sice během prázdnin zavřené, jejich ředitelé ale často volno využívají k hledání nových zaměstnanců. Nově by jim s tím měl pomáhat inzertní portál, který spustilo ministerstvo školství. Jak vlastně funguje a vypadá, tak to si v našem vysílání povíme za chvíli.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
4: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedla a pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
4: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi té trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Byť jsou prázdniny, zamíříme do škol. Ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál, který propojí školy a učitele hledající práci. Stavy nejen pedagogů se ředitelé často snaží doplnit právě o letních prázdninách. Je pro ně těžší najít češtináře nebo třeba školníka? Odpověď na to zná reportérka Barbora Taševská. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Většinou je těžší najít školníka, tedy nepedagogickou pozici. Je to podle zástupců některých škol proto, že tyto pozice nejsou tak dobře placené, ale není to tak jednoduché. Zatímco učitele češtiny nebo zeměpisu se školám celkem najít daří, třeba učitele odborných předmětů už není tak snadné sehnat. To říká například ředitel Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského v Prostějově Lukáš Melka.
2: Například v oblasti stavebnictví, strojírenství nebo elektrotechniky, kterou u nás vyučujeme, tady právě už často nestačí zveřejnit nabídku pouze na školských portálech, ale využíváme také placenou inzerci na velkých inzertních portálech. Nedávno se nám podařilo takto získat dva nové učitele stavebních odborných předmětů. Jeden u nás bude od září působit na třetinu úvazku, druhý na půl úvazek. A je to pro nás poměrně pozitivní zpráva. Zároveň ale se ukazuje, že při hledání odborných učitelů musí škola být aktivní, oslovovat lidi z praxe a počítat samozřejmě i s finančními náklady na placenou inzerci.
0: Báro, ty jsi s některými řediteli škol mluvila, tak jaké pozice přes prázdniny hledají?
1: Tak kromě zmíněného školníka nebo třeba uklízeček z těch nepedagogických pozic se velmi často objevují inzeráty také na asistenty pedagoga nebo speciální pedagogy a pak samozřejmě učitelé různých předmětů. Nejčastější poptávku shrnul mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Podle dosavadních inzerátů je vidět, že školy nejčastěji hledají učitele pro mateřské školy a první stupně základních škol, dále také asistenty pedagoga. U druhých stupňů základních škol je velká poptávka po učitelích cizích jazyků, matematiky nebo fyziky a chemie. Právě tyto aprobace se ředitelům nehledají snadno. Vedle učitelů školy pravidelně hledají také školní psychologi, speciální pedagogy, vychovatele nebo učitele odborných či technických předmětů.
0: Ministerstvo školství spustilo nový inzerát. O něm víc.
1: Tak jde o stránky, které zájemci najdou na webu edu.cz určeném právě pro školy. Podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury byl o jejich spuštění velký zájem.
3: Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat. V pracovních nabídkách mohou uchazeči snadno vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
1: A já jen dodám, že více k tématu uslyšíte také v reportáži už zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Od naší reportérky Báry Taševské. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Slyšeli jste Pavla Nováka, ale ještě předtím ten známý signál Rozhlas, to je výhra. Ano, to je znělka, na kterou máte reagovat, protože na zpříjemnění léta pro vás Český rozhlas Olomouc připravil tradiční soutěž Rozhlas, to je výhra. Je to soutěž typovací, nabízeli jsme dohromady celkem 33 cen, no a vy v průběhu celého měsíce typujete čísla, která ještě nebyla tažena a právě pod nimi jsou pěkné dárečky. My teď máme na telefonu paní Marcelu z Hanušovicka. Dobrý den, zdravíme Hanušovice tam k vám. Dobrý den. Tak než se pustíme do typování, paní Marcelo, jaké je pro vás zatím to letošní léto?
1: No tak jako je příjemný, protože jsme se těšili. Ale i když prší, tak pořád je jako docela sucho. Takže zahrada, zalívání, pořád nás to jako trápí.
0: No a roste to? Prší, roste to i v tom suchu?
1: Roste to, kvete to, mám z toho radost, ale jakmile nezalijete, tak je to hned poznat. No.
0: Co,
1: je teda to
0: co pěstujete
1: sucho
0: na zahradách nejvíce na Hanušovicku tam u vás? Čemu se daří?
1: No, tak já jako takhle ty kvítka trvalky většinou mám ráda, protože ty kvetou pěkně. No a tak potom ve skleníku i rajčata, i okurky se tady dají pěstovat, jo. No a nějakou bramboru a takový ty základní potraviny,
0: ano. Dovedete vytvořit správné podmínky. No já doufám, že teď máme ty nejlepší podmínky pro to, abyste si zatipovala v naší soutěži Rozhlas, to je výhra a vybrala si pro sebe pěkný dáreček. Těch možností je celkem 33 cen tady máme. Vy teď tipujete v tuhle chvíli celkem z 31 možných variant a samozřejmě je to na vás, abyste se strefila do čísla, které ještě taženo nebylo. Tak pojďme na to.
1: No, já bych teda zkusila číslo 15.
0: Zkoušíte číslo 15 a tohle číslo je volené. A pod ním se skrývá jednak dárková vstupenka pro celou rodinu do Arboreta Bílá lhota tady v Olomouci, respektive u Olomouce a zároveň CD Igora Bareše Pověsky z Olomouckého kraje. Doufáme, že si uděláte prostor na výlet třeba tady k nám na Olomoucko a i CDčko Úžasné pověsky z Olomouckého kraje i od vás z Hanušovicka, které herec Igor Bareš načetl, jsou pro vás tady také připraveny. Tak blahopřejeme velmi a přejeme krásný zbytek léta a zůstaňte dál i s námi. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Další výherkyně té dnešní soutěže, dnešního kola Rozhlasu, to je výhra. No a pokračovat v našem soutěžení budeme opět zítra. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc. Nezapomeňte také, že na našich webových stránkách najdete všechna čísla, která už byla tažena. Podívejte se na ně, tady je adresa.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Nad kým se pravidelně zamýšlíme s Martinem Písaříkem. Tentokrát se vydáme do vesmíru a mrkneme se na planetu Neptun.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
3: S adresou svět,

Obyvatele Litovle trápí silný zápach. Co se v Litovli děje? I o tom budou nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc za 3 minuty v 16 hodin. Také předpověď počasí, podíváme se na cesty v zelené vlně a pak už vás čeká třeba humoriáda. Dnes pozor, bude scénky nabízet Carmen Majerová, tak se na ní těšte. A Zora Ješko v 16. hodině ve Dni v kraji.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ochránci přírody požadují zastavení prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Odborníci v Litovli testují další technologii na snížení zápachu ze sušárny kalů. A experti z Evropské unie zase zařadili grafenový materiál vědců z Olomouce mezi perspektivní inovace. Zítra čekejte oblačno a teploty do 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Zástupci spolků Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky požadují v otevřeném dopise zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. Opravu stezky provádí správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Práce mají podle ní pomoct zpomalit erozi.
2: Překročila nějakou červenou linii. Keprník je posvátná ikonická hora a je to nejstarší přírodní rezervace na Moravě. Takže tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu CHKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
3: Říká předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Agentura ochrany přírody a krajiny se k otevřenému dopisu zatím nevyjádřila. Mluvčí agentury Karolína Šulová ale dříve uvedla, že úprava stezky má pomoct pomalit erozi.
4: Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
3: Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Odborníci se stále snaží snížit zápach z provozu nové sušárny čistírenských kalů v Litovli. Instalovali tam proto další zařízení. Solární čistírna kalů je v provozu od loňského jara. Město do její stavby s pomocí dotace investovalo téměř 120 milionů korun. Po zprovoznění si ale někteří obyvatelé z okolí začali stěžovat na zápach. Vědci z Olomoucké univerzity si můžou připsat další úspěch. Dusíkem obohacený grafenový nanomateriál pro ukládání energie v superkondenzátorech, který vyvinuli, zařadila Evropská komise do databáze perspektivních technologií pro komerční využití. Superkondenzátory najdou uplatnění například v kosmonautice, říká chemička Veronika Šedajová.
5: Tak zrovna ten náš superkondenzátor má výhodu v tom, že na menší objem dokáže uložit více energie. To znamená, že nejlíp mu bude v nějakých aplikacích, kde je opravdu málo místa, takže například vesmír, letectví, například jako pohon u satelitů nebo pro nějaký senzory, zdravotnictví a podobně. Sport.
0: Tenistky Krejčíková s Valentovou postoupily do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. O stejný úspěch bude hrát Sára Bejlek, která kolem 20. hodiny nastoupí proti Tagerové z Rakouska.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na D46 na 15. kilometru u Dobrochova ve směru na Olomouc. Je tam neprůjezdný pravý pruh kvůli porouchanému osobnímu auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Vysílat,
1: Humoriáda.
7: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
8: Krásné odpoledne.
7: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
8: Ano.
7: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
8: Myslím, že každou chvíli.
7: Máte doma veselo?
8: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
7: A jak ten den uběhne.
8: Kam půjdeme.
7: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Rozjedeme už na plnou humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no ano, já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete?
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manžels, no to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kde pak?
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lenka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. V obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano.
1: Které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, ty seš vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
0: Jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduše, peníze, žádné, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla
1: Merinka. Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost. Mm-hmm.
0: Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užijí si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: Ne, to příjmení to jiný nezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
5: Děkuji. My taky, mějte se krásně. Je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, Ivan Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí. Dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za tu židli, jo?
9: To myslíš takhle, jo?
8: Ta židle to je jako strom, jo? A jukne.
9: Jako ze zastromu, jo?
8: Jo.
9: Juk!
8: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk! To máme jukat radostně tady na Voráčkovou.
8: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně ukáž. No.
9: Juk!

0: Počkej, já tady mám nějaký řeči. No. Já spěchal jsem za tebou, voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně voráčkovi tady hned z tohle.
1: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
0: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracu.
2: No, těmi.
0: Družstva. Spěchal jsem za tebou, voráčku, a svět byl dnes hned hezčí.
2: Čekala.
0: Hele, dvoráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala voráčková, jak to má napsaný.
3: Samozřejmě, soudružko voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem.
2: Dobře.
0: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
2: No, dobře. Já jsem tě čekala, s otevřenou náručí.
4: No, panouš.
0: Leze to zní jako sklupatý.
2: Dobar.
0: Ale, když jsem viděl voráčka, totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
3: Dy.
0: Co?
3: Dy.
0: Dy. Co dy?
3: Kamarádi.
0: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, voráčko. Tak teď ty.
2: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
0: Teď ona nedá pokoj a budeš
2: jen šiklat. Jsem se těšila.
0: Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
2: No ale učitelce, dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
3: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
0: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
2: Mosko.
3: No, je to trošku.
2: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
0: To není pro nás. No.
3: To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
5: Humoriáda.
6: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
7: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
6: ano.
7: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
6: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo
7: jsem hrál,
6: přihlásil.
7: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
6: Jo, jo, jo.
7: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
6: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem.
7: Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak No, já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékaly, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty jsi včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, no, představ si, tak, a než já jsem měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, teď, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
6: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřinko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to vy přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No, ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a no. Vím, co umějí, nepromiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím, no.
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, rozumíte? Yeah. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět a nevím, u limonády.
3: Co no tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: Tak komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vyprávějí vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mně se dva, ten jeden povídá, ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo. Za chvíli kluk zase, je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo. No za pár dní otec povídá synovi, hele, vem baseballovej míček, jo, a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný, za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ti vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby zdávala pozor, aby si s tím někde nemajzla v podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: prázdnou. No máme
1: prázdnou,
2: to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano. Takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou.
2: Ano.
1: A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko. Fonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál. A poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šípěřina Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, v telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl to Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Tanda Zemík vás, Patrinko zdraví, její paní Carmen. Ano. Já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den, zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto. Ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? No. Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici.
9: No jo, no.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo? Tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Jo.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co. Teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mě to nevadí, já jsem vody jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Děte, to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal o té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuje. Ale paní, paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu. No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Woodmana.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
7: Ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
7: No nevím, asi mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že ne vy?
7: No,
3: to
7: nevím,
3: to se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
7: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tomto Bogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
7: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vyprávět?
7: No určitě Petr vždycky rodina. Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Töpfr, který prostě to sype. A Petr je rád vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
7: no,
3: vyprávěl?
7: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
7: jo,
3: i to, co léta
7: no
3: všichni
7: to,
3: znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je.
3: Paměť je
7: to
3: hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. Tak těžký.
1: Tak si hoďte korunou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání, za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika. Prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika, ano,
1: tak,
3: děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen z tabidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šathen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
2: Was heißt šťastná, míní otec? Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
3: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na Šince.
2: Jontov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jontov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
4: Humoriáda.
5: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
6: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
5: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
6: V září.
5: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří. A zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
6: Naschledanou, krásné dny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dělníci dokončují u Kojetína usazení nového železničního mostu přes řeku Moravu. Samospráva Javorníku investuje do zateplení městských domů. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se zítra potká s obyvateli Přerova. Ve čtvrtek bude oblačno a teploty do 31 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Se stavbou nového železničního mostu přes řeku Moravu finišují dělníci u Kojetína. Ocelovou konstrukci o délce 150 metrů nasouvají pomocí hydraulických válců. Most bude součástí modernizované tratě mezi Kojetínem a Přerovem. Vlaky po ní budou moct jezdit až 200 kilometrovou rychlostí. Investice za 10 miliard korun má být kompletně dokončená v roce 2029.
4: Most tlačit doprava, jo, po směru vysunu, tak si tam udělíme zírku.
5: Usazení mostu tady řídí Radim Bílek.
6: Ono centimetr tady před řekou může dělat půl metru na konci.
5: Vidíme, jak to pomalu vlastně se posouvá, je to minimálně rychlost úplně.
6: Jedeme rychlostí pár centimetrů za minutu.
5: Konstrukce mostu je svařovaná. Tvoří dvě rovná pole a jedno obloukové. Celkem váží 690 tun. Nový most přes Moravu je jednokolejný a proto dělníci hned vedle něj usadí ještě jeden, úplně stejný most. První vlaky by po nich měly projet do 2 let. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Dělníci dokončují v ulicích Fučíkova a Jánošíkova v Javorníku zateplování městských domů. Investice si vyžádá zhruba 7 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Podle nezávislé starostky Ireny Karešové by práce měly být hotové do konce měsíce.
7: Už dá se říct, že jsme téměř ke konci celé zakázky. Myslím si, že do konce července by mělo být hotovo na obou dvou bytových domech. Ten důvod je víceméně jasný, abychom uspořili našim občanům, kteří v těchto bytových domech bydlí, náklady na bydlení a lepší jakýsi komfort.
2: Wimbledonská vítězka Linda Nosková se potká ve čtvrtek s obyvateli Přerova. Setkání začne v 17 hodin na náměstí TG Masaryka. Podle mluvčí magistrátu Lenky Chalupové připravili pořadatelé autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček. Zdarma můžete navíc ochutnat jahody se smetanou, které jsou pro Wimbledon typické.
3: Sport.
2: Poločasová přestávka nedělního finále bude delší než obvykle. Místo 15 minut bude zhruba dvakrát delší kvůli hudební vložce po vzoru finále ligy amerického fotbalu NFL Super Bowlu. Vystoupit by na stadionu v New Jersey měli například popové hvězdy jako Madonna a Shakira nebo třeba Justin Bieber a britská skupina Coldplay.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a povane slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohu z plynu na dálnici D1 na kilometru 299 za Lipníkem nad Bečvou u Jezernice ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Je 17 hodin a 4 minuty. Události středy 15. července v souhrnu přináší Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes se s námi můžete posadit do letadla a proletět se nad Hanáckými poli a lány a zjistíte, co se v těchto dnech se zemědělci na poli děje, co vlastně se vzduchu schazují. Také povíme, jak ředitelé škol o prázdninách schánějí zaměstnance a o koho je největší zájem. Nahlédneme do šumperského archivu a připomeneme 80 let od definitivního odsunu původního německého obyvatelstva z českých zemí. A na závěr nebudou chybět zvířátka olomoucké zoo, dnes kozorožec kavkazský. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc, souhrn aktuálních událostí a Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Olomoučtí radní rozšíří dobu placeného parkování v centru města. Zatím řidiči platí jen v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Jak to bude vypadat od února příštího roku, to popisuje náměstek primátorky Tomáš Pejpek z Koalice pro Olomouc a Piráti.
3: Rada města po nějaké debatě rozhodla o variantě, kdy se od pondělí do neděle by mělo parkovat placeně od 8 do 22 hodin.
2: Přerov se dnes pustil do modernizace zastávek městské hromadné dopravy. Cestujícím nabídne moderní informační systém s panely zobrazujícími aktuální údaje o spojích. Investice se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a jeho místních částech. Práce by měly být hotové do poloviny listopadu, sdělila mluvčí radnice Lenka Chalupová. V Mikulovicích na Jesenicku pokračují opravy cest, které poničila předloňská povodeň. Dnes se práce přesunuly do ulice Na Bukovci. Řidiči tam proto musí počítat s dopravními komplikacemi. Úsek by měl být podle obecního webu hotový do konce srpna. Zástupci spolků Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky požadují v otevřeném dopise zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. Opravu stezky provádí Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Práce mají podle ní pomoct zpomalit erozi. Ode dneška do neděle probíhá v olomouckém ESC centru na Lascích mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. Vstup na akci je pro diváky zdarma. Program vyvrcholí v neděli individuálními finálovými závody v obou kategoriích.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na telefonu už meteoroložka Eva Richteriková v Českém rozhlase Olomouc. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Včera jsme předpovídali tady spolu s vámi meteorology bouřky doprovázené i sem tam nějakými těmi krůpami či přívalovými srážkami. Potvrdilo se něco podobného i v Olomouckém kraji?
2: Bouřky sice byly, ale ty výrazné jevy se odehrály spíše za hranicemi Olomouckého kraje, takže třeba na Kroměřížsku napadlo kolem 40 mm srážek a také ojediněle i v Moravskoslezském kraji. Nicméně v Olomouckém kraji napršelo mezi 5 až 20 mm a tím pádem se minimálně snížila to riziko vzniku požáru a krajina se trochu provlhčila.
1: Můžeme se těšit ještě na déšť, anebo už zase budeme mít od deště bohužel utrum. A jak se to počasí bude vyvíjet dál ještě v těch dnešních večerních hodinách a pak přes noc?
2: Spíše v současné chvíli už přeháňky se ještě vyskytují západně nebo jihozápadně od Olomouce, ale už ty jejich projevy slábnou a ty srážky budou během teď podvečerních hodin už utichat. V noci očekáváme potom většinou polojasnou oblohu. Na Jesenicku bude více oblačnosti a ojediněle se tam budou tvořit i mlhy. Kránu potom od jihozápadu může oblačnosti opět přibývat a opět v té jihozápadní části kraje nebo západní části kraje je i možnost dešťových přeháněk, ale ty se budou většinou držet spíše západně od Olomouckého kraje, takže opravdu jen lokálně mohou ovlivnit. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů Celsia, při malé oblačnosti klesnou až ke 12 stupňům Celsia a povane vítr slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne pak bude oblačno, teploty už budou vyšší, mezi 27 až 31 stupňů Celsia. Lokálně se mohou opět vyskytovat přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřka a až později odpoledne budou opět srážky ustávat.
1: A samozřejmě, jaký bude další výhled i víkendový, tak na to se už podíváme zítra ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. To byla meteoroložka Eva Richteriková. Děkujeme a klidnou službu. Naschledanou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Bydlíte na vesnici a máte pole za domem a létá vám v těchto dnech nad hlavami žluté letadlo. Je to počin zemědělců a my jsme zjistili, co za ním je. Povíme za chvíli.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

0: zasažen.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
2: Na poli, na Olomoucku a Prostějovsku létají v těchto dnech legendární žluté stroje Čmelák.

0: Zemědělci na Hané je nasazují v boji proti škůdcům. Piloti z výšky zhruba 3 až 6 metrů rozptylují nad kukuřičnými lány vajíčka drobných vosiček, které jsou přirozeným nepřítelem zavíječe kukuřičného. Do akce vyrážejí už za svítání a byl s nimi také náš reportér.
1: Pustíme si elektriku, odblokujeme olej, trošku tam stříkneme, je to teplé, takže nepotřebuje moc a můžeme startovat.
2: Pilot Boris Lang vyráží na další let. Ze žlutého letadla typu Čmelák zhazuje do polí vajíčka vosičky, která hubí škůdce zavíječe kukuřičného. Počasí je podle Borise Langa ideální a své letadlo navíc dobře zná.
1: Dneska nádherně je, bez větří, brzo ráno, lísteček se nehne, nádhera. Tak se Čmelákem lítám asi od 89.
2: Nad kukuřicí létá Boris Lang ve výšce v rozmezí 3 až 6 metrů, vyčíslil Pavel Urban ze společnosti Agro Air Chrudim.
3: Aplikační výška by měla být, pokud to umožňují okolnosti na poli, dráty vysokého napětí, překážky, posedy, stromy a podobně, tak je to někde kolem 3 až 6 metrů nad tím porostem. A co se týká pracovních zatáček, to je to, na co si lidé občas stěžují, když je to pole v těsné blízkosti zástavby, obce nebo jednotlivých stavení, tak tam máme minimální výšku 30 metrů, kde po nezbytně nutnou dobu můžeme to letadlo vlastně v té pracovní zatáčce vrátit nad to pole.
2: Za jeden let zvládne Boris Lang ošetřit zhruba 90 hektarů. Úrodu kukuřice má zajistit takzvaná biologická ochrana, založená na čistě přírodních vztazích, říká Michal Skůník z litovelské společnosti MJM Agro.
4: My aplikujeme do porostu kukuřice vajíčka drobné vosičky, která se v řádu několika dnů po aplikaci, nebo řekněme desítek hodin až dnů po aplikaci líhne. A vzhledem k tomu, že tato dravá vosička patří do skupiny parazitoidů, to znamená, ona klade své jedince do vajíček toho té můry, toho zavíječe kukuřičného, a tím v podstatě eliminujeme množství těch potenciálních jedinců, kteří by se v té kukuřici líhli a způsobovali následné škody.
2: Pokud pilotům neskomplikuje plány počasí, budou nad hanáckými poli létat do pátku. Z Prostějovska Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Z letecké akce zemědělců a poslechnout si znovu reportáž mrkněte na naše webovky olomouc.rozhlas.cz.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Co myslíte, je pro ředitele škol těžší sehnat učitele nebo třeba školníky? I to zjišťovala naše reportérka a výsledek jejího pátrání nabídneme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: kraji.
1: Děti si užívají zasloužené prázdniny, ne tak ředitelé škol. Ti například schánějí nové zaměstnance. Ministerstvo školství také spustilo nový portál, který má propojit školy s učiteli a dalšími pracovníky hledajícími práci. Ředitelé totiž právě teď během prázdnin doplňují stavy. Co myslíte, je těžší sehnat učitele češtiny nebo třeba školníka? To zjišťovala redaktorka Barbora Taševská.
2: Většinou je těžší najít školníka, tedy nepedagogickou pozici. Je to podle zástupců některých škol proto, že tyto pozice nejsou tak dobře placené, ale není to tak jednoduché. Zatímco učitele češtiny nebo zeměpisu se školám celkem najít daří, třeba učitele odborných předmětů už není tak snadné sehnat. To říká například ředitel Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského v Prostějově Lukáš Melka.
3: Například v oblasti stavebnictví, strojírenství nebo elektrotechniky, kterou u nás vyučujeme, tady právě už často nestačí zveřejnit nabídku pouze na školských portálech, ale využíváme také placenou inzerci na velkých inzertních portálech. Nedávno se nám podařilo takto získat dva nové učitele stavebních odborných předmětů. Jeden u nás bude od září působit na třetinu úvazku, druhý na půl úvazek. A je to pro nás poměrně pozitivní zpráva. Zároveň ale se ukazuje, že při hledání odborných učitelů musí škola být aktivní, oslovovat lidi z praxe a počítat samozřejmě i s finančními náklady na placenou inzerci.
1: Báro, ty jsi s některými řediteli škol mluvila, tak jaké pozice přes prázdniny hledají?
2: Tak kromě zmíněného školníka nebo třeba uklízeček z těch nepedagogických pozic se velmi často objevují inzeráty také na asistenty pedagoga nebo speciální pedagogy a pak samozřejmě učitelé různých předmětů. Nejčastější poptávku shrnul mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Podle dosavadních inzerátů je vidět, že školy nejčastěji hledají učitele pro mateřské školy a první stupně základních škol, dále také asistenty pedagoga. U druhých stupňů základních škol je velká poptávka po učitelích cizích jazyků, matematiky nebo fyziky a chemie. Právě tyto aprobace se ředitelům nehledají snadno. Vedle učitelů školy psychologi, speciální pedagogy, vychovatele nebo učitele odborných či technických předmětů.
1: Ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál. Pověz nám o něm víc.
2: Tak jde o stránky, které zájemci najdou na webu edu.cz, určeném právě pro školy. Podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury byl o jejich spuštění velký zájem.
4: Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat. V pracovních nabídkách mohou uchazeči snadno vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
2: A já jen dodám, že více k tématu uslyšíte také v reportáži už zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Od naší reportérky Barbory Taševské.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, posloucháte Den v kraji a my v tuhle chvíli míříme na Šumpersko, podíváme se do archivů. Letos si připomínáme 80 let od definitivního odsunu původního německého obyvatelstva z českých zemí. Řada archivních materiálů k tomuto období dosud nebyla systematicky zpracována ani utříděna. A to se rozhodl změnit archivář Dimitris Atanasiadis ze Šumperského státního okresního archivu, který se pustil do rozsáhlého výzkumu. Výsledkem jsou nově uspořádané podklady k této etapě dějin. O tom, jak náročné bylo je shromáždit a zpracovat, se s ním povídal Mirek Kobza.
1: Je to obrovské množství materiálu a to jsem zatím zkoumal v rámci našeho okresního archivu v Šumperku. Jsou i v archivech v Praze, ať už je to archiv bezpečnostních složek, anebo Národní archiv. V rámci toho našeho okresního archivu jsem prošel několik kartonů, které se týkají odsunu Němců ze Šumperska a nebo Zábřeska v rámci fondu okresních národních výborů Šumperk a Zábřeh. V našem archivu jsou seznamy odsunutých Němců, kartotéku. Tady máme pro celý okres Šumperk a pro bývalý okres Zábřeh. A samozřejmě při jednotlivých tehdy místních národních výborech se vyhotovovaly konfiskační archy, kde se na jednotlivé ty domy a usedlosti dělali odhady a tady tyhle ty věci. Tak ty i tohle tady u nás v tom okresním archivu všechno najdete.
2: Vy jste došel k zajímavým číslům, kolik tedy vlastně lidí z toho Šumperska a Zábřeska muselo odejít?
1: Celkem ze Šumperského okresu bylo vysídleno ve 49 transportech na 51 424 Němců a přímo ze Šumperka, jako z města, se jednalo o nějakých 9561. Co se týče bývalého okresu Zábřeh, tam tolik Němců nežilo, tak ve 15 transportech bylo odsunuto celkem 17 204 osob.
2: To jsou lidé, po kterým máme doklady. Je nutné asi říct, že vlastně docházelo i tady k takzvanému divokému odsunu. Spousta lidí odešla ještě předtím, než vlastně přišla Rudá armáda, takže ono je to docela složité vlastně se dopídit konkrétního čísla. Vy jste ale nemapovali jenom, řekněme, tu suchou statistiku, ale vím, že jste se zabýval i některými excesy, ke kterým docházelo. Zmiňoval jste případ bludovského mlynáře Habermana. Objevil jste ještě třeba nějaké další málo známé?
1: Mělo se mi zachytit záznam o incidentu, který se odehrál 7. května roku 1945 v Sobotíně, kde bylo zavražděno několik Němců. Dva ruští vojáci přišli do domu jistého Němce Prozika a chtěli vyrabovat ten dům. Ten se jim postavil na odpor, ten jeden Rus vytáhl pistol a zřejmě chtěl Prozika zastřelit. Ten uskočil a trefil toho jeho kolegu za ním. No. Rodina ve strachu utekla do lesu. Ruští vojáci v prvním kole vyvraždili jejich sousedy, zapálili domy. Potom ještě ten týden večer se vrátili zpátky. Pokračovalo to dalším vyvražďováním, dalším zapalováním domu. Já jsem zachytil, že se jednalo řádově o asi 31 lidí, kteří během tohoto incidentu zemřeli.
2: Kdy vlastně skončil ten odsun německého obyvatelstva? Že ne všichni Němci museli odejít. Dokonce tady máte kategorie, kdy někde to bylo jisté, když jste byl zařazen v kategorii číslo 7. Což byli vlastně odborníci, kvalifikovaní dělníci a tak dále, tak mnoho z nich tady vlastně zůstalo.
1: Ten divoký odsun, ten byl prakticky od konce války, teda od května do začátku srpna, kdy vlastně v postupy mi rozhodli spojenci o tom, že bude se to dělat organizovaně. A potom byl ten organizovaný, který trval až do zimy roku 1946. První transport třeba konkrétně ze Šumperka vyjel 10. února do roku 1946 organizovaný. Bylo v ním asi nějaký 1200 osob a směřoval do Hesenska, do města Marburg. Ze Zábřeska, kde byla Muhelnice, tím transportním, tam vyjel první transport 23. dubna roku 46 a měl 1197 osob a směřoval do bavorského Augsburgu. Vy jste se ptal na ten poslední, tak z toho Šumperka ten poslední vyjel 27. listopadu 1946, čítal nějakých 1224 osob a směřoval do bavorského Augsburgu a z Mohelnice poslední transport vyjel 1. října roku 1946, nějakých 1200 osob a cílovým městem byl Hockenheim v Baden-Württembersku.
2: Co bude s tím materiálem, který se vám podařilo zjistit?
1: Ještě musím počkat na návštěvu těch pražských archivů. archivu, abych to všechno dal dohromady i s tou literaturou, kterou se mi podařilo dohledat, a mám v plánu to nějakým způsobem publikovat. To bude asi na malou knížku.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc, už za malou chvíli jdeme za zvířátky. Kozorožce kavkazské poznáte podle mohutných dozadu zahnutých rohů. A kde je můžete vidět ve volné přírodě, pokud vůbec, i o tom budeme mluvit za chvíli.

0: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.
1: Českého rozhlasu Olomouc.
2: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: Den v Olomouckém kraji můžete prožít třeba v Olomoucké zoo, která letos slaví 70 let. Žijí v ní různorodá zvířata, mimo jiné i početné stádo nejohroženějších kozorožců na světě, kozorožců kavkazských. Zoo jim poskytuje prostorný skalnatý výběh, který simuluje jejich přirozené prostředí. V přírodě tato zvířata přežívají už jen na pár místech. Představíme je v dalším díle prázdninového seriálu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kozorožci kavkazští, je to jedno z nejvzácnějších zvířat v naší zoologické zahradě. Máme vlastně dneska největší evidované stádo ve všech zoologických zahradách na světě. V přírodě jich zbývá několik posledních stovek, přičemž oni žijí na hranicích Gruzie a Ruska, což jsou znepřátelené státy, takže dneska nemáme ani aktuální informace o tom, jak ta situace tam vypadá. Pro běžného návštěvníka, já se mu upřímně nedívím, je to jenom taková koza, ale pro nás je to jedno z nejcennějších zvířat, které tady vůbec máme, a nikde jinde tak velké stádo jako v Olomouci neuvidíte.
3: Vysvětluje Jan Pluháček, když se na ty kozy podíváme, tak jasně oddělíme samce od samic.
2: Ano, to je obrovská pohlavní dvojtvárnost. Samci jsou výrazně větší. My chováme několik druhů těch kozorožců, přičemž u všech můžeme mít ve stádě i několik samců. Oni v období říje si to mezi sebou vyříkají a pak ti nejsilnější napáří ty samice.
3: Jak takové vyříkávání vypadá? Může to být i nebezpečné?
2: Oni mají vlastně ty souboje takové, že mají velmi zesílené čelní kosti a takhle spolu bojují, to znamená těmi čelními kostmi přetlačují se. Ta zvířata mají ritualizovaný souboj. Ten ritualizovaný souboj není proto, aby se nevyvraždili jako druh. Takhle to v přírodě nefunguje, ale funguje to tak, že ten kozorožec, i když s někým bojuje a vyhraje, tak přesto utrží nějakou tu ránu. Takže i pro ně je výhodné mít nějakou ritualizaci, aby těch rán utržel co nejméně.
3: My jsme ve výběhu, který je samozřejmě velmi prostorný. Jsou tady místa k tomu, aby se mohli odsunout od té návštěvnické trasy. Je tady spousta stromů a to stádo je poměrně početné. Jak se to reguluje?
2: To stádo je součástí evropského programu, který shodou okolností naše zoologická zahrada koordinuje, takže samozřejmě je snaha, aby ta populace vzkvétala a co nejlépe, přičemž v případě, že pro nějaké to zvíře není umístění, tak samozřejmě to zvíře je usmrceno a skrmeno, protože máme tygry a pro ně je to samozřejmě vítaná potrava.
3: Nějaký přesun do jiných zoologických zahrad?
2: Samozřejmě, ono to funguje celé jako populace. To znamená, že ten koordinátor se na to kouká ne z hlediska jednotlivých zoologických zahrad, co by jim úplně vyhovovalo, ale co by vyhovovalo těm kozorožcům, co je nejlepší pro ty kozorožce. To znamená, když se ozve jakákoliv zoologická zahrada, že by potřeboval nového samce nebo posílit stádo samicemi, tak je to posíleno. A je to posíleno ne těmi samicemi, kterými by si oni třeba přáli, ale těmi, které jsou z hlediska chovu ty nejcennější.
3: Mezi stromy vidíme obrovský krmelec, takže čím se živí vaše kozy, tedy kozorožci?
2: Oni jsou poměrně nenároční tím, že jsou z těch horských oblastí, tak jim stačí v podstatě klasické kvalitní seno a k tomu dostávají granule. Ty granule obsahují všechny důležité minerály. V létě, když tady vyraší tráva, tak samozřejmě se můžou pást částečně i na trávě, ale je to velmi nenáročný konzument.
3: My tedy stojíme v klidu, ale máme je pár metrů od sebe.
2: Jsou samozřejmě zvyklí takhle na chovatele i na přítomnost dalších lidí, koho se opravdu velice bojí, je samozřejmě naše veterinářka.
3: Vy jste říkal, že těch kozorožců tady v zoo máte více, které jsou ty další druhy?
2: Máme tady ještě kozorožce sibirské a máme tady kozu šrouborohou, která by se taky vlastně mohla jmenovat kozorožec. Koza šrouborohá je rovněž vzácné zvíře, žijící v Pamíru. Kozorožec sibirský naproti tomu má poměrně velký areál rozšíření, takže je v přírodě ještě relativně hojný. Nicméně v zoologických zahradách je to taky relativně vzácné zvíře.
3: Máte možnost je všechny poznat blíže, pokud navštívíte zoo na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A co zítra v Českém rozhlase Olomouc? Zjistili jsme, že lidé s handicapem si v olomoucké městské hromadné dopravě stěžují na špatné podmínky, problémy s výsuvnými plošinami pro vozíčkáře, nedostupnost čtení v Brailově písmu pro nevidomé. Zeptáme se, zda dopravní podnik sjedná nápravu. A budeme také v Přerově, kde zítra i vy můžete velkolepě přivítat wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. A pozor, pořadatelé slibují také tradiční jahody se smetanou a Český rozhlas Olomouc bude u toho.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: S vámi už za malou chvíli bude kolega Jirka Matějů. Provede vás písničkami na přání, lidovky a dechovky můžete poslat svým blízkým a pak už vás čekají po 19. hodině hudební legendy dnes věnované skupině Queen. Zora Ježková přeje příjemný podvečer s námi.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Radní Olomouce schválili vypsání tendru na malou hokejovou halu. Nový krajský web představí zajímavé osobnosti a místa regionu. Revitalizace Moravského náměstí v Uničově se protáhne do konce září. Zítra bude oblačno a teploty do 31 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí radní schválili vypsání výběrového řízení na stavbu malého zimního. Podle odhadu si vyžádá investici 324 milionů korun. Vybraná firma novou budovu postaví v sousedství zimního stadionu na místě staré haly, kterou dělníci na jaře zbourali. Stavba haly má začít v první polovině příštího roku a skončit v roce 2028. Na sociálních sítích o tom informoval náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Olomoucký kraj spustil nové webové stránky. Představují inspirativní osobnosti, výjimečná místa a silné příběhy napříč regionem. Na webu zájemci najdou 8 tématických okruhů. Mezi nimi například kulturu, sport, cestovní ruch nebo životní prostředí. Více mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
4: Prostřednictvím medailonků se lidé mohou seznámit s těmi, kteří svým talentem, prací a odhodláním významně přispívají k rozvoji regionu. I s místy, která rozhodně stojí za objevování. Nová stránka je živým projektem, který chceme do budoucna průběžně rozšiřovat o další osobnosti, místa i zajímavé příběhy. Věříme, že se stane přehledným rozcestníkem toho nejlepšího, co Olomoucký kraj nabízí.
3: Později, než bylo v plánu, skončí revitalizace Moravského náměstí v Uničově. Hotovo mělo být původně v červnu. Termín dokončení se ale podle informací v uničovském městském zpravodaji posunul na konec září. Důvodem byly mimo jiné i kolize inženýrských sítí nebo taky změna materiálu vodních prvků. Modernizace náměstí vyjde na 13 milionů korun. Většinu nákladů město uhradí z dotace.
0: Sport.
3: V Olomouci dnes začalo mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. V ESC centru na Lascích budou závodit až do neděle, kdy program vyvrcholí individuálními finálovými závody v obou kategoriích. Vstup na akci je zdarma. Přihlášených je 46 dětí ze 14 zemí a 73 juniorů z 23 zemí. České ambice přibližuje ředitelka závodů Barbora Hubáčková.
5: Máme tam želízka v ohni, které by mohly dosáhnout na finále. Samozřejmě jednodušší finále bude v dětech, protože do nedělního finále postupuje 18 jezdců, de facto jenom 3 z jednoho státu. Co se týče juniorů, se taky kvalifikuje do nedělních freestylů 18 jezdců a to bude opravdu složité. No.
0: Počasí.
3: Na střední Moravě zítra čekáme většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. A foukat má slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na dálnici D1 na kilometru 299 u Jezernice na Přerovsku ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tak se musím přiznat, že jednu takovou lokální My krupobytím, přívalovým deštěm, velmi silným větrem, který vyvracel stromy, jsem včera zažil. Nebylo to nic příjemného, ale jsem tu s vámi a mám z toho dvojnásobnou radost. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jirka Matějů. Jsou tu písničky pro radost, tedy lidovky a dechovky na vaše přání, o které si už od této chvíle můžete volat na známé číslo 221 555 444. A pokud chcete někoho jen pozdravit SMS-kou, tak také můžete na čísle 723 70 33 51. Hezký poslech.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Vesele s Josefem Poncarem vyhrávala malá česká dechovka a první písničku dnešního pořadu už na výběr měla Eliška z Vřesovic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače tohoto pořadu. Zítra oslaví své 92. narozeniny nejstarší vřesovická občanka, paní Miroslava Komárková. Vážená a milá paní Komárková, život vám připsal zas o rok víc. A já vám chci říct, že vás rádi máme a za radostí vám živě zaspíváme. Do dalšího roku vám přeji hlavně zdraví, které je vzácné, štěstí, lásku od vašich blízkých a radost z každého nového dne. To vám přeji za všechny, co vás máme rádi, a posílám vám vaši oblíbenou písničku. A vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou. Prosím o zahrání písničky pro mého manžela Františka Pelce. Pro radost posílám pusu. No a my rádi hrajeme.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: A Káty Bílé vyhrávala Veselka a já už zdravím paní Zdislavu z Raclavic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer vám a všem posluchačům. Dnes posílám po vlnách rozhlasu přání a písničku Den svadební od Stříbrňanky do Prusínek Pavlovic manželům Stanislavě a Josefu Olejníkovým, kteří dnes slaví krásných 60 let společného života. Za celou moji rodinu jim k této diamantové svatbě přejeme zdraví, štěstí, spokojený život a boží požehnání do dalších společných let. Vám děkuji za vyhledání písničky a zdravím všechny moje rozhlasové přátelé. Děkuji a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Krásný den do Českého rozhlasu Olomouc za všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení a dobrou náladu Zdeničce do Hrochova a Věrušce Halouskové s Adámkem, Zdeničce do Prostějova, Lidušce do Olomouce a Miláce do Přáslavic. Zdraví Marie Skromně Říže. A pozdrav letí také paní Gotwaldové, panu Oldovi, sestře Zdeničce, také panu Františkovi od Brna a také všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Napsala Emílie. Tak pojďme hrát.

roku od té doby uběhlo. A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
1: Rozhlas! To je výhra!
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Vracíme se k písničkám pro radost a na lince už je připraven pan Robert z Olomouce. Dobrý podvečer.
6: Dobrý podvečer. Vybral jsem Tálínský rybník. Bylo by to pro vás pan Jirka Matěj, ať to nespletu.
5: Ano, správně.
6: A pak by to bylo pro vás Tíčku do Krnova, pro Ludmilu do Brna, pro Jardu Žezbáře, pro Včelaře Oldu, pro Marušku z Prostějova, pro paní Uchytilovou, no zkrátka pro všechny linkaře a šuplikáře, protože jich hodně, tak by to bylo na bazén do Mohelnice, no a pro všechny, pro tetu Dášu a pro všechny, co jim nikdo nezahraje. A držte mi páce v žebíka, vůbec se mě nedaří.
5: Jako, třeba to vyjde příště.
6: Předevčírem jsem to pokazil a pak jsem se dvakrát nedovolal. No a tak snažím se, člověk se nesmí zdávat.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Pražská kapela Petra Finka nám vyhrávala, také prospěvovala slavný Tálinský rybník. No a já už zdravím pana Jirku z Olomouce. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer, pane moderátore i redaktore Jirko Matěju. Milé, rád bych vám poděkoval za legendy i staré pecky minulou středu. Přeju vám hodně zdravička, písnička i pro vás. Dáreček jsem vám nechal na vrátnici, doufám, že vám to předali. Písničku bych poslal pro radost i potěšení všem tady na Stupkovou, sousedkám, sousedům, panu ze Zbázy do Loštic, panu Robertovi do Olomouce, paní Miladě, všem posluchačům a posluchačkám bych poslal tuto písničku. Zároveň všem přeji hodně zdravička a českému kolektu rozhlasu Olomouc ze srdce moc děkuji za každodenní vysílání a také jim přeju hodně zdravička. A písnička je do cukrárny na Horní náměstí u Koně Cezara. Moc krát vím, také děkuju a písničku posílám. A děkuju moc krát, pane Jirko, za dnešní legendy a staré pecky.
1: Jo, jo.
2: A tu hezkou směnu.
1: I vám, mějte se hezky, naschledanou. Hrát budeme také písničku Aničce Dobludova, Jiřince Dosudkova, Zdeničce Dohrochova za nejmilejší přání k mému uzdravení a netoulání a písnička mě uzdravuje. Věřím, že i vás pohladí po srdíčku. Nejmilejší poděkování paní Mařence do Kroměříže, paní Evičce do Modřic za milá přání posílá Tuláček František. No a ještě pojďme zahrát na oplátku pro pana Roberta z Olomouce. Přeji krásné letní dny, prožité ve zdraví, napsala Marie z Prostějova.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Děti slunce zpívala Eva a Vašek samozřejmě k tomu hrál. No a na telefonní lince už je připravena paní Staňka z Lomnice u Rýmařova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. A vám děkuji za vybrání písničky a příjemnou službu. Tahle písnička bude přeji všem hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. Je to Jana a Jiří z Roštění, Zdenička z Holubic, Zdenička z Uničova, Liduška z Olomouce, Liduška z Jeseníku a Zdenička z Chropně a Toničkovi s Kanárkama a s Pejskem přeju hodně, hodně zdravíčka. A děkuji vám za vybrání a příjemnou službu a jste moc hodní. A krásný den vám přeji a příjemnou službu.
1: I vám, mějte se krásně, naslyšenou. Zahrajeme také pěknou písničku pro paní Boženku Petrželovou a paní Aničku Francovou a pro mého přítele Zdenečka ze Šumperka, kterého mám moc ráda a za všechno, co pro mě dělá, mu moc děkuji, napsala Iva z Velkých Losin. A ještě zahrajeme do Štemberka na psychiatrii pro Irenu, Pavla, Jardu, Tomáše a Čmeldu, ať mají pohodovou náladu. A do Petrova také Jardovi i babči. Tak rádi zahrajeme.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A přesně to udělala Anička z Blurova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště toho dnešního a milovníky dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát písničku. Písničku posílá Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Jiřince do Sutkova, Marušce do Kolšova, Tuláčkovi od Brna. Přejeme hodně zdraví Jiřinka a Anička, panu Ivanovi od Opavy, manželům do Malé Morávky za krásné písničky a manželům Bližňákovým do Rapotína a všem Bludovákům. Děkuju a mějte se moc krásně.
1: I vy naslyšenou, zahrajeme také Ivance z Velkých Losin za přání, které mi poslala. Děkuji za vše, co pro mě dělá, mám jí velice rád. No a také zahrajeme Staňce z Lomnice, Lidušce z Doubravice a Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Lidušce a Věrušce z Olomouce. Jiřímu z Litovle písničku posílají Jana a Jiří z Roštění.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
2: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
3: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
2: Příběhy o outsidrech a viděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
5: Stále máte naladěny písničky pro radost a mezi naše stále posluchačky patří i Zdeníčka z Hrochova. Dobrý podvečer.
6: Dobrý podvečer, pane Jirko. Srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nějaká zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Manželům podpíši líkovým doroštění, vozence Horniškové do Litovly a její srdce Broniště do Olomouce, Jendovi do Štětovi, Tance do Lomnic, já jsem z Hrochova, paní Staňko, tak abyste věděla, Vláďovi do Tovačova a to je všechno. Díky a zase někdy nahledanou.
5: Naslyšenou, hrát a budeme všem posluchačům a také kamarádům na zahradu do České Vsi, ať jim ty kostky jedou a nepřehání to s pivem. Zdraví Veronička. A ještě Irence z Hulína přeju hodně zdraví, že se po dlouhé době ozvala. Posílám písničku také Tondovi, který je smutný. Přeji zdraví, napsala Lída z Raclavic.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Okolo Seče vyhrávala Moravanka, no a my už míříme za Lídou do Raclavic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Matěju. Já bych právě tu písničku chtěla poslat paní Kence do Hlína. Ona se dneska v poledne ozvala asi, já nevím, po několika měsících, tak asi byla nemocná, tak jí přeju hodně zdraví. A taky jsem slyšela kolikrát toho pana Tondu z Bedihoště, že mu nikdo nehraje, tak včera mu děvčata teda hráli. Tak mu ale taky posílám písničku, ať se má pěkně. Ať je zdravý, no, tak moc vám děkuju, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: telepatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než 3 roky žije. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vysokými teplotami. Ochránci přírody požadují zastavení prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. V Bílé Lhotě na Olomoucku se propojily areály Arboreta a zemědělské expozice. Zítra bude oblačno a teploty do 31 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Meteorologové vydali varování před vysokými teplotami. Ty zítra zasáhnou Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj. Očekávají tam až 34 stupňů. Lidé by se proto měli držet ve stínu a dodržovat pitný režim. Na jihu Moravy taky platí riziko vzniku a šíření požárů. Zástupci spolků Společnost přátel jeseníků a Hnutí pro jeseníky požadují v otevřeném dopise zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. Opravu stezky provádí správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Práce mají podle ní pomoct zpomalit erozi.
2: Správa chápu, tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Keprník je posvátná ikonická hora a je to nejstarší přírodní rezervace na Moravě. Takže tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu CHKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
3: Říká předseda Společnosti přátel jeseníků Ondřej Bačík. Agentura ochrany přírody a krajiny se k otevřenému dopisu zatím nevyjádřila. Mluvčí agentury Karolína Šulová ale dříve uvedla, že úprava stezky má pomoct pomalit erozi.
4: Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
3: Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: V Bílé Lhotě na Olomoucku se více propojily dva tamní turistické cíle spadající pod Olomoucké vlastivědné muzeum. Zemědělskou expozici návštěvníci můžou od úterý nově navštívit spolu se sousedním arboretem, aniž by přitom museli z arboreta vycházet ven jako doteď, říká vedoucí arboreta Barbora Součková.
5: Cesta, která vede mezi těmito areály, byla využívána jako cyklostezka nebo jako cesta obce. V loňském roce obec tuto cyklostezku postavila trošku jinde, tím pádem bychom mohli naši cestu použít a propojit arboretum ze zemědělskou expozicí.
1: Sport.
0: Norský cyklista Søren Werenskiold ovládl závěrečný spurt 11. etapy Tour de France. Lídr závodu a obhájce prvenství Slovinec Pogačar dál vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem. Nejlepší z Čechů Olomoučan Pavel Bittner dnes obsadil 23. místo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte v Olomouckém kraji většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo, lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a povane slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po silnici 35 v Teplické ulici v Teplicích nad Bečvou. Dělníci tam až do 21 hodin pracují na údržbě stromů a keřů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký večer všem příznivcům prázdninových legend Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu přeje Jirka Matějů. Dnes se jako již tradičně vracíme o 50 let zpět a to znamená, že se díváme do roku 1976 a logicky jsme nemohli minout ani páté album skupiny Queen A Day At The Races, což sice není nejvybroušenější démant v jejich diskografii, ale mnozí fanoušci tuhletu desku mají rádi a řekl bych, že za to do značné míry může otvírák druhé vinylové strany a písnička, která se objevila jako první single, který zboural hitparády. My jsme začali na první straně skladbou Tie Your Mother Down, no a pokračovat budeme právě tímhletím hitem, o kterém jsem před chvílí mluvil. Somebody to Love.

Somebody to Love, největší klenot páté desky skupiny Queen A Day at the Races z roku 1976, alba, které si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Queeni to neměli vůbec jednoduché, protože měli povinnosti z koncerty, ale hlavně jejich předchozí deska Noc v opeře, to byl majstrštyk a oni strašně chtěli, aby o rok později měli stejný úspěch. Do značné míry za to mohla tahle ta písnička, že se to více méně podařilo, byť dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ale k tomu se ještě dostaneme. Teď pojďme na Mayovku Long Way.

Jestli se někomu z kvarteta podařilo překonat to, co udělali na předchozí desce, tak to byl Brian May, protože Long Away je jasný protipol předchozího 39 a Long Away mám osobně ještě o něco radši, byť 39 je naprosto skvělý song a na koncertech dostával logicky přednost těch akustických setech, které Queeni rádi dělali uprostřed svých koncertů. Že nevstoupí píš, jak bylo zmíněno, dvakrát do stejné řeky, o tom svědčí pokus Freddieho Mercuryho udělat druhé Bohemian Rhapsody, ale The Millionaire Waltz, byť nezní úplně špatně, prostě Bohemku nemohl ani omylem nahradit.

No a milionáři byli, tehdy už Queen, to bylo evidentní. Dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc hrajeme z jejich 5. studiového alba A Day at the Races, které vlastně podobně jako předchozí A Night at the Opera vzešlo, co se týče názvu, z komedií bratří Marxů. I obal byl v podobném duchu, zatímco u Noci v opeře byl bílý s tím krásným znakem, tak tady to byla černá a znovu klasický znak queenovský, prostě pohádka, nádhera. Jen to šturmování s deskou ve finále bylo hodně složité, protože sice prázdninová letní session dopadla dobře nahrávací, ale podzimní práce malinko drhly, ale nakonec kapela dokázala stihnout předvánoční trh. Album vyšlo 10. prosince 1976, bodovalo v hitparádách i díky a hlavně především singlu Somebody to Love, ale těch světlejších okamžiků tam bylo víc, ale opět musím podotknout, že Noc opeře tohleto rozhodně nebyla. I třeba díky tomu, že John Deacon, basák kapely, který měl vlastně v 76. z předchozí desky úspěšný single You're My Best Friend, a dle mého názoru John Deacon byl fantastickým hitmakerem, který složil celou řadu hitovek od Queenu a byl takovým tím skrytým černým koněm vzadu. Tak co se týče jeho příspěvku na tuhletu desku, You and I není špatná, ale znovu, malinko jí něco chybí. A Roger Taylor se svým Drows také nebyl špatný, ale I'm in love with my cars, předchozí desky to také nebylo. Ale tak se pojďme s dnešním pořadem rozloučit právě tou Deaconovkou You and I.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volár na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiči v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Víš, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
0: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více transitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
6: My teď usilujeme odklon transitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
7: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, jedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly. Na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstvě v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petra Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den,
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm, vy jste o něm natočil film?
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenie a koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre

0: vznikli o ňom 3 divadelné predstavenia. Vydali sa 2 knihy, podľa mňa aj 3 teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
1: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašně mlád.
0: Myslím si,
1: 35 letech.
0: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
1: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
0: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
1: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
0: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
1: Petr Bebjak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mňa ako režiséra, ako tvorcu, ma to vlastne vo vnímaní alebo v tej pozícii, že ma začali tí producenti alebo televízie viac volať na tento žáner. Preto to tak nejak to ako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realít, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si môže zmeniť postavy, môže si vymýšľať, pretože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
2: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
2: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
4: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. 4 zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
5: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
6: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů. Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je uberou na silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba, tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny. Plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme to my, tak. Přesně.
5: To my.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuji pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Děkujeme moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám. Můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujeme.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si neumíte představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme, to je tuplovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A první pohled mi padla do oka, jo, že to byla prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezké chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla?
4: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, kdy jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
5: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
4: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit, zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje, bylo něco takového?
5: No většinou to byla nějaká kytička taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, že ano, no.
4: Šli jsme i dokonce do divadla, měl tady zrovna leckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvuji, uvidíme. Tam samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
5: A tak muž vždycky po mně šmátral a rukama já pryč, ruce pryč prostě, jako jo.
4: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
3: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
5: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo, no. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč se ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je záč, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a říkala jsem, nezlob se, já si tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
3: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla, ne, nevezmu?
4: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem, nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
3: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
4: To nevím. Prostě řekla, ne, já si tě nevemu, já teď mám vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezký tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji, bude moje.
3: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
4: No řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal a byl jsem prostě takový mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
3: Přemýšlel jste i nějakou taktiku, zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
4: No, já bych to, já jsem říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle, na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebyl na zbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
3: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
5: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak zkusím, ale nebylo to hned. Určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučili kolegyně a všichni ostatní, tak jsem si říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, její ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla.
3: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
5: No bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
3: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Cilichových, to se dozvíme za malou chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu
2: vdát. Já ti přeju zase, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb?

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
1: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
4: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
5: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
4: Byla jste před tím obřadem nervózní?
5: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No.
4: Závoj byl?
5: No, byl, byl.
4: Šel dobře zvednout?
3: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
4: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
5: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
4: Co se dělo na svatbě?
5: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už bylo úplně o něčem jiným.
4: Luška se usmívá až skoro červená úplně.
5: No, úplně se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
3: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Že jsem si musel na ty svatbě dopůjčit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
4: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
5: No, tenkrát v těch restauracích, co jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
4: Kdo o ní promluví?
3: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jináč pak to pokračovalo dál a dál až do dneška. Máme rádi.
5: Jo, je to fakt, no. Máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce, našima rukama, jako jo. Nic jsme pomalu nedostali.
4: Byl to těžký začátek, byli jste na to sami?
5: Každopádně to bylo těžký, no. Ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
4: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavili svůj vztah?
5: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila.

a tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebují peníze a že musí mít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem, to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, byla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho tý mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma. Protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? Takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takového. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo? Takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza. To. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře. V létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně. A jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo. 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Miloško, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkali, ne?
0: Ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe. Jo. To, že on opravdu udělal první, poslední jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaší lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je! To si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to káva, já to vidím. No, to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali,
3: ano. To je neuvěřitelný. Patrik, já vám musím dát pusu. Děkuju.
5: Já poblahu k tomu, díky.
4: Já vám blahopřeju za ten život.
3: Jo, super, díky. Děkujeme moc. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Teda to.
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi a vám taky. Moc, jo, moc. Hezký.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Tak, jo. Tak dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: Já.
4: Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Digitální.
3: To je snad zlej sen.
4: Nezlej, ne.
3: Ne, dobrý. Super sen.
5: Transistorové rádio. No. Teď.
4: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám, můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
3: To je bomba. Já jsem v němem úžasu z toho. Super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.
3: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
5: Moc krát děkujeme.
2: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě, kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: První syn se narodil teda, my jsme bydleli vlastně v tom malinkém bytě a první syn se narodil 17. prosince 72 a na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
4: Dali jste si ho pod stromeček?
3: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivez domů, byl jsem šťastný, jo, že na ty prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
4: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
5: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
4: Viděl jste se v něm?
5: Jo, viděl jsem se v něm.
4: Miluško, co pro vás jako mámu? Co to bylo najednou mít svoje dítě?
3: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha. No, tak byl to první, že je prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. Hm.
4: Byl plánovaný?
3: Byl. A vyšlo to hned.
5: Až po svatbě.
3: Samozřejmě, no. pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jinýho, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Milio, našeho chlapečka, přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojičku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě podešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřel.

0: jako oni říkali, buďte se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to byl... To byla rána. To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme ho nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. Prostě to je nepopsatelný, no, nepopsatelný. Ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Prostě nepředstavitelný. Kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No.

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny, tyhle ty strasti a prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že jo, prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravej. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska. Kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce prostě odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. Na tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. To pozoruju, protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu, teda. Takže no určitě.
3: Ptáte se ho ráno, zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, víš? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila a to mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miluška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řežal.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Od čeho se nejvíc stýkám, když mám jít žehlit?
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo. Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začně mě hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu, pusím. Aby, ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů, Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život. kde hledat duševní klid a jak poznat lásku.
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned to už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jak ji jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska, je prostě. Láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska. Tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. Se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si ustávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, jo. Přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si ji vytrhne, že jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně...
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě, určitě. Někdy člověka napadne, že jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a říkám, prosím tě, nelez tam. To nejde. Nevíš, co se ti může hodit, že jo, přihodit. No tak to jsem měl někdy strach. Člověk může mít strach, i když jdeš přes ulici, že jo. Člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
5: No pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, jo. Jdeme na procházku, že když se takhle tady projdu a po kuchyni, taťka jde kolem mě, takhle mě hezky poplácá vždycky, tak co mamko, co děláš? Jo, takže takhle prostě to vypadá. No.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
5: Jak bychom ji popsali, no. No honem, no, jak bychom ji popsali. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
4: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek, jo?
5: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
4: Hodně let.
5: A hodně let. No.
4: Třeba hodně let, aby jsme vydrželi.
3: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil, myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
5: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
4: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
5: V tom druhém životě, no.
4: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji ji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený. Mně se to líbí život s mojí Miluškou.
3: Pořád ji milujete?
4: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
3: Pořád ho milujete?
5: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takových let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
3: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
4: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě ji prostě nikdo už neveme, tam ji zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze 47%.
3: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
4: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
3: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
5: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
3: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
6: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
2: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
7: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
8: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
7: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Hrdle.
9: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
7: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem. Počasí. Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení na Prahu i Hradec Králové. Je zavřený levý pruh, úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů, kolony se zatím netvoří, projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tady vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde... Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města? Zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk povětšině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani z občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo, a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři najednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem a hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomněl hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už mohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět.

0: posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl. Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra. A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovi skočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovi skočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán. Přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličním a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu k penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce s

tam, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich sepnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, 3x odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceševa tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas: co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem, jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi, je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsní kapsy. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. Došel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. Konečně vedle soused mě zná. Podívejte se,
Je 3:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrtí jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se k ním doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel, nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku, jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu do zad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn. Koukej, mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap přeskupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jal se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval. Musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral s rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Sykl leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor. Tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla s vůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat. Přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně, do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal 8 hodin už.
0: No vy se máte.
1: Se probudil.
0: Takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil.
1: Samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Uh-huh. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Uh-huh. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo?
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže to by bylo. Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak
1: teď
0: přihodí
1: to
0: vzal, občas,
1: že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl, že já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě někam
1: mrzí
0: do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, mrzí. Samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Mrzí, že jste si vzal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já mám perfektně německy.
0: Jo,
1: mám
0: takže.
1: Rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let, jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmudlu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: A to by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete se, zeptejte mě, radši chcete se něco zeptat.
0: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím, ano. Velmi dobře a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba
1: znova,
0: nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znova po desáté opakují 3 perfektní děcka. Která má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka. A nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
0: Takže z dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, takže... kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že 3 děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
1: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku,
0: nejste
1: ale
0: drsný.
1: Já už takový, prostě už ne, nebudu.
0: Nejste drsný, já děkuji moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat? Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékařské péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Hmm. Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Ale jinak jsem šťastná. Tak. Jako nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má. Hmm.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to,
0: jenom
1: protože je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: Hmm. No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás nějakou vážnější formou. No?
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak
0: určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje, a může to být i velké štěstí.
1: Každý máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju, přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Večer všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny, mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové, no a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závis. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Friedlandu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. Uh-huh. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i s známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to, musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dát štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Friedland, jako oproti ostatním městům. Ale neříkám, že nejsou města pěkný. Jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá takový ten, jakoby prostě to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, ano, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký, ano, večer, Jarčo.
1: Vám taky.
0: Přeju všechno dobré.
1: Všem, ano, vám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný život taky. I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Jo, mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím.
1: Nejlepší.
0: Cože?
1: Ty jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byli na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě...
0: Prostě stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak, jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v sajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se dívali, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: No, to jsou pak velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Prostě ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo, chudinka.
0: Takže smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc, jako kdyby tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. Takže těžký, mít děti a nemít žádný, no, a máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri, jeho manželka Oli, jo, protože ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty, pro mě, kdyby chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno. Prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala by místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastal a poslal jsem to někam do Budí, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, jak se jí vedle mě. Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady pustí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radost ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Takže takhle, tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, tak no. Vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktor Kunoru pozdravit a další Vidlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel.
0: Dobře.
1: Taktikáři a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Vládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Všechny, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:30. Pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát. Tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky?
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost. Tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mm-hmm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, co jsem tak slyšel, což já taky, a za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu. A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Kdyby jsi nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale zkrátka Standa je daleko, no. A teď k tomu tématu, hovoríte, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo. Protože já jsem kluk z vesnice a to, já jsem výborný rodiče. A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba. Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka každý tenkrát měl skoro to samý, a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří. Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka, která mi dělá radost, dneska je ještě 20.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako dělá mi fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska tadyhle. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem o 22 let kamion nějak. Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte,
1: ona to. Ona to tam dala, v životě se nedá do nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik. Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozlišili dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky jen dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít. No vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme se, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo? To zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale hele, víte, co u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No, jistě je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych za svůj život nezměnil vůbec nic. Jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo,
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
0: Jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Hledajte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, teda, to rozhodně, ano.
1: Teďka to jako naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No, ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte, jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchá.
1: Jo,
0: ty své zásady pěkně udržujte a hlavně, ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější třeba někdy.
1: Já mám výborný sousedy a výborný kamarády.
0: Tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnou, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný
0: se hezky.
1: Šťastný, já jsem furt.
0: To je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: Ale ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody. Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic, tak já bych už fakt nepřála lidem, žádnou aby prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no, je
0: Boženko,
1: to
0: myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala to jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: To jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho z trejdu vyhodili z gymnázia v Jičíně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všetky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak. No takže to bylo takový...
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a tak ji, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahleta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Zagorová, líto je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlína píše k našemu tématu, které z ní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to, tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů by se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, Gimpl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoukneme se se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano? Třeba 2x, klidně i 3x. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožora, skupina Elán a Žemělů to. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych. Moje přání by bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: By to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datu, na tenhle, co jsme. Byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.
1: Tak já jsem musela vozit do školy na kole, ze školy na kole.
0: Mm-hmm.
1: Do školy hral jsem do druhého poschodí, jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
0: Mm-hmm.
1: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají všelaký vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
0: Mm-hmm.
1: No, dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korun jsem ani nepo... Dneska na ně berou přídavky, že jo, vozítka, invalidní, všechno. Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslí na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší, ta situace? S jeho zdravím.
1: Pomohli. On potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: Takže to neměl ani on lehký, ani já. On neměl mezi děti. Já to všude vozila, jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No, třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl, tu chlopeň, když to vidím v televizi.
0: Že už je to léčitelný jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože je mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on za týden jde domů. I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo.
1: Kdyby se to dalo změnit, tak by byla to. Jen, že to už se změnit nedá.
0: Takže to, konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
1: Tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušeji. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto, ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
1: No, jo. Bych ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dlouho, dlouho spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková. Taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuji moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste přemýšlel, rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky. Asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako no, takový dětko, jo? Mm-hmm. Taky si v té době něco pamatuju, jo? Mm-hmm. A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale to jsem v tom 45. roku v dubnu, k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslím naši nemlátili ještě to až později, až už nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo,
1: tak,
0: tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je prostě, no, a on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ti teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tak, no tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo, takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. A tak jsou celkem spokojené, a i když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no říkám na.
0: Něco jako je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama,
1: jo,
0: k té situaci.
1: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže...
0: takže byste taky nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je dobře, tak to je spokojený František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo, jako
0: ano. Můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
1: No, jasný, tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak mám už 5 dětí, jo, no, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem na rodičům na polu a tak, mě, tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to...
0: Velká spokojenost.
1: Vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, jak je to špatný, no, takže... Dobře,
0: tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško.
0: Mějte se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šendelář, hořely padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tučko, zdravím a všichni posluchači noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Já bych se nejradši vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl v puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona to otázka zní, já vás budu muset zase trošku tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost, tak
1: změnilo,
0: udělal byste něco jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám. Jako to se mi podařilo, platil jsem s alkoholem, jo. To bylo docela silný.
0: No, jako tak poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, když je někdo závislý,
1: akorát
0: ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil. Jsem
0: kouření
1: se
0: vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou trošku míň technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu, a to je shopaholismus, jestlíte, co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově jsou i ty, co v krámě. Možná by mohlo být méně věcí ve všem, že to by bylo ten doma, kdybych jakoby bylo to tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčet, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako
0: vidí to na vás.
1: Upozorňují, vidějí to na mě. A...
0: No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, které nepotřebujete
1: třeba. Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No, není, no.
0: A to má asi hodně lidí, takové to rádoby neustále.
1: Právě, že ono to dělá

0: Tak by myslí dobře, jako že něco nakoupí a
1: že si uděláte radost, že jo?
0: Řesně, no. Mm. Ale mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo?
1: Jo, no. Takže vy byste...
0: Ale mám strach.
1: No.
0: Mám strach, že se k tomu alkoholismu se vrátím, protože já už mám zase nakoupení ty flašky, že jo?
1: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol,
0: ne,
1: no, a dobroty.
0: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no, to je skoro přes 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
1: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda, to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
0: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
1: Děkuju.
0: Užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
1: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
0: Taky.
1: Jo.
0: Dobrou noc, krásnou.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v slunci. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím, paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Paní Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku, povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože
0: jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník, No, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. A měla jsem, mám s ním teda dva syny. Ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku. Tak to bylo veliké, jako to, kdyby, a tedy, když to, tak můj tatínek mi říkal, miluji, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to, no, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože...
0: Jo.
1: Jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala na nějaké téma, který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata a jsem se mnou nebý. Ale můžu říct, že do dneška, když se nad tím přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu a on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci, tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám okamžitě, souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Takže asi tak nějak, no.
0: Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem? Jakoby.
1: Ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti a to.
0: Jo.
1: Já jsem hrozně váhala, no, nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: jak mi dopadlo, že. Dobře, tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem vzala, no, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl mi, že nebudu mít děti. A ve 30 jsem zjistila, že jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mhm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holte, já vím, no, tak teď
1: ne,
0: se...
1: Ne, že bych mu popřela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio.
0: Děkujeme, děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou. Zdraví. Zdravíme do Jeseníku, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače po dlouhé době. Volám.
0: Ano.
1: No a tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako... My jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako bylo... Byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že, bo klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím. No a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všechno, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry v fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační,
0: tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte no, co jíte, co pěstujete.
1: No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat, že však to víte, bez telefona neudělají ani krok.
0: Jasně.
1: Že, no, takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že ten, a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten. No ale tak musíte se hýbat a zdraví jíst, jo, to je
0: důležitá věc pro život, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste život prožil a jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, no, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě,
1: takže
0: co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já věc nazbírám za leto odpadku po těch luchťákoch,
0: no,
1: jak my co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohle.
1: Máme papíry, spálíme, že? Takže
0: rozumím.
1: Ale to je, jako máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, sem tam nejáci, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, obtají se, no, jo.
1: No, takže ten, ale jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit, takže jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku z Tokrnova. Ona přes Kopec z Velkých Karlovic pochodí.
0: Dobře, tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se. A slunce v duši.
0: Taky, nápodobně. Mějte se krásně, Pepíno, dobrou zase noc. Příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džín. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, tak jak našemu tématu píše, tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je, a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavel, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Miloslav Šímek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. A On tady on tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no, tak jo, on tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom... vojenské jeviště, to ano, nemá nic voj. Společného.
4: Vojenské, oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty si třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám merunkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. No a říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek si tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo.

0: co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, být dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám být dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... ne, zrovna, jo, žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako, a teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci... Co?

0: a po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat jako, že jsem nějaký jako pečlivý a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale, no, ale... A on říkal to, hele, nic se nebojí, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vymr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo, jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval, a druhý den to začalo jako, vězňové, pozor, tak mi pozor, vojín lelkeš, krok vpřed, vojín lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě, a on říkal, vojín černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval, a říkal, vy jste vojín černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste vojín černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. On to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste vojín lelkeš nebo černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
1: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takového čtyřicátníka nebo pětaštyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
2: Ne. Ještě dvě hodiny.

0: 对。
1: My jsme měli, jestli si Slávku pamatuješ, takového promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru. A samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty. No prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože

0: ten to odskákal. A tenhle ten veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s veselým, takže jednou načapal taky tohohle veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul do ucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli, jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohle, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal: Herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal: no, mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal: no, to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem.
2: podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má?
1: Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couva. Jo, nacouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka spálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil, ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává v uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
2: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
1: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišpěle. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se žádný alibi, abych si rychle měl, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý večer.
4: Závažák, řidič, spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Jeník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem.

Jiráku, Jiříkovi, Patrikovi splnil se sen. Na párty Senza Jenka v podkolenkách zůstala jen. A potom Pepa Vašek, Lojza Stašek, Fajnový, to jsou ti prýma kluci z naší roty.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned na poprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovém nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě méně než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co si, to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten Klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém či spíš se skřípěním zubu?
1: No tak já bych řekl, že v obojí. Já si vzpomínám na jednu takový moment. My jsme cvičili pořadový. A on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, boh, tady pozor, jak to, a takhle to dál nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel roty, otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Helgo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl. Jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může bejt. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křově a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel tý stráže zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života. Až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak. Pám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně. To je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.

když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než můžu říct. Reflektor si na tmu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko suterénu.